a Bahamian. $60, $60, $1 to Carter's.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Spadl se mnou výtah.

už nejste děti, už nejste děti, vy už nejste děti, ty jsi na to káp, už nejsme děti. Občas se sám ptám, proč už nejsme děti, proč nejsme děti, proč už nejsme děti.

I'm doing balance and

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave.
2: Děláme vlny.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.
0: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Pleják.
1: Pleják. Hudební mix Rádia Wave. Hudební mix
0: Rádia Wave.
2: Hey, who the fuck calling my phone?

0: Tight jeans.
1: Meth Lab.
0: It's the last 2 minutes.
1: You give us 2 minutes.
0: Don't at me.
1: And we'll give you the world. The world. The world. The world.
2: Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
2: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Pleják.
1: Pleják. Hudební mix Rádia Wave.
2: Hudební mix
0: Rádia Wave.
3: About to do some big boy shit, okay?

námi v mracích popela. Pak viděla si ve zprávách, jak říkají starý chlapy v kravatách, že je v pořádku, když děti jako ty umírají.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny. Plejak.
0: Plejak.
2: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.

neděláš, nic nevíš. Možná kdybys to věděl,

0: Stejně nemůžu normálně jíst.
1: Tak splenu s nocí jako ty, když venku začíná.
0: Jako chtěla bych si to hodně dát, ale

Český rozhlas. Rádio Wave. Děláme vlny. Sex.

0: Playák.
1: Páteční mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave. Playák.
0: Hudební mix Rádia Wave.
2: Hudební mix
1: Rádia Wave.
0: Poslouchejte dnes od 8 večer na Rádiu Wave. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
3: Záznamy koncertů z produkce Rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave.
0: youtube.com/radiowave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Český rozhlas Rádio Wave.
4: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: proskleném studiu Radia Wave
1: doznívá Noga RS, no a 8. hodina raní, což znamená první dnešní zprávy, které nám přináší Terezie Richterová.
2: Zprávy Radia Wave. Radio Wave. Zprávy.
3: Krátkodobé pronajímání bytů v Česku by se mohlo začít regulovat. Týkalo by se platform jako Airbnb nebo Booking, u kterých sousedé často kritizují hluk či nedodržování pravidel. Města navíc nemají přehled o počtech pronajímaných bytů. Změnu má přinést registr e-turista, který chce Ministerstvo pro místní rozvoj spustit ještě letos. Resort zároveň připravuje další návrhy regulace. Někteří maturanti se dozví výsledky didaktických testů státní maturity. Školy můžou ode dneška zveřejňovat výsledky společné části zkoušek z češtiny, matematiky nebo cizího jazyka. Testy se hodnotí procenty a slovním výsledkem uspěl nebo neuspěl. Studenti, kteří neuspěli, mají možnost podat žádost o přezkum nebo si zkoušku zopakovat v podzimním termínu. Archeologové v Thajsku našli kosti dosud neznámého dinosaura. O objevu pozůstatku tvora, který údajně vážil třikrát víc než Tyrannosaurus Rex, informoval vědecký časopis Scientific Reports. Vědci dinosaura pojmenovali Naga Titan. Žil před asi 100 až 120 miliony let a na délku měřil asi 27 metrů. Řadí se mezi takzvané sauropody, tedy býložravce s dlouhým krkem. Sněmovna se dnes vrátí k novele zákona o rozpočtové odpovědnosti. Koalice chce změnit pravidla pro výpočet maximálních schodků, aby se do nich například nezapočítávaly investice do dopravní infrastruktury. Opozice to kritizuje a varuje před vyšším zadlužováním státu. Debata navazuje na středeční jednání, které poslanci kvůli obstrukcím nedokončili.
2: Sport.
3: Čeští hokejisté se v úvodním duelu na mistrovství světa utkají ve švýcarském Friburku s Dánskem. Zápas začne ve 20 hodin a 20 minut v přímém přenosu na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Obě reprezentace se utkaly také na únorovém olympijském turnaji v předkole play-off v Miláně, kde národní tým zvítězil 3-2.
2: Počasí.
3: Ráno a dopoledne bude většinou zataženo s občasným deštěm, ojediněle i bouřky, nejvyšší teploty 11 až 16 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 6 stupňů Celsia. Tolik zprávy, další najdete na zpravodajském serveru iRozhlas a teď už začíná ráno se Sarah a Jakubem.
2: Radio Wave.
4: Český rozhlas Radio Wave.
2: Radio Wave.
4: Radio Wave.
5: Děláme vlny.
6: Yeah, baby!

0: Ice Ice Baby Melt, Loud Ones Izomandy, já jsem a taky Sára a Jakub dnes na rádiu Wave pátek 15. května. Čau, dobré ráno, čau Kubo.
1: Dobré ráno, milá Sáro, chyběla jsi mi jako ostatně vždy, když mám směny s někým jiným, protože to se i stalo tento týden, byť to bylo opravdu nad očekávání. Včera jsem měl směnu s Krištofem Šimkem.
0: Boys.
1: Bylo to nádherné, právě i o Boys a jeho novém rozhovoru s Romanem Holým jsme si povídali, no a povídali jsme si o spoustu a spoustu dalších věcech, do toho se nebudu pouštět, spíš o čem si budeme povídat my dneska, Sáro. To je, myslím, to, co naše posluchače zajímá.
0: Určitě, já myslím, že zhodnotíme včerejší checking, už víme totiž vítěze, ale ano. Tak se o tom podle mě pobavíme barvitěji a déle. Taky dnes začíná mistrovství světa v hokeji ve Švýcarsku,
1: je
0: tak to
1: tak.
0: Je podle mě jakoby pro Čechy velká kulturní taky záležitost a událost. Co tam máš ty připraveného?
1: Prosím tě, včera také bylo druhé semifinále Eurovize, ano. Ve které vystupoval Daniel Žižka a
0: postoupil.
1: Chtěl jsem říct, že o tom, jak dopadlo, se ještě pobavíme, ale nevadí. Myslím si, že každý, koho to zajímá, už si to jistě přečet. No třeba i to rozeberem. No a nakonec nás čeká i mnoho hudebních novinek, tak třeba například za malou chvíli nebo za pár vteřin už song Pressed od Kai Maidza, což je zimbabsko...
0: TK Maidza.
1: Ano, je to zimbabsko-australská reperka. No a pokračuje tímto songem v teasování své třetí studiové desky. No tak pojďme se podívat, jak to zní novinka na rádiu.
0: No a my vám s Kubou přejeme dobré ráno.
1: Dobré ráno.

0: Dukla společně s TK27 prší třetí den. Tak to bylo trošku.
1: No to bylo, protože včera byl Bonifác, tuším. Jo, to jsou ty ledoví muži, ano. A teďka už se může teda zasazovat. Údajně, podle kalendáře pro zahrádkáře teďka začíná to nejlepší období, kdy už se nemusí bát mrazíků, těch ledových mužů.
0: Přesně tak, a jak vidíme z proskleného studia Rádia Wave, tak dneska jako je pocitově rozhodně tepleji.
1: Rozhodně.
0: A svítí sluníčko a taky má svátek Žofie, Sofie. Ano, Žofie a Sofie.
1: Je to tak, je to původem řecké jméno právě Sofie. To jsem se včera dozvěděl od Jardy Petříka.
0: Ale.
1: Zajímavá informace. No a co jsem se také dozvěděl, je samozřejmě, že po roce, protože já víte, že já nejsem zas takový sportovní fanoušek, ale že po roce je to zase tady ten moment, kdy se stmelí celý národ u nějakého lahodného moku před televizními obrazovkami. No samozřejmě mluvím o mistrovství světa v hokeji.
0: Přesně tak, to se tento rok odehrává ve Švýcarsku a dnes hrajeme první zápas, a to s Dánskem, už ve 20 hodin a 20 minut.
1: Budeš koukat, Sáro?
0: Jo, asi. No, já nevím vlastně,
1: no,
0: co
1: já
0: dneska.
1: Já budu.
0: Jo, budeš.
1: To si píš.
0: Ty už jsi tady tak zuřivě klepal.
1: Jo, ve mně to probouzí takový jako takovou národní, vlastně národní hrdost, dalo by se říct, ten hokej český umí přinést obecně, řekl bych.
0: Jo, tak jako myslím, že v tom jsme tak historicky celkem dobří a
1: celkem dost.
0: Uvidíme, no zítra hrajeme se Slovinskem a v pondělí pak třeba se Švédskem, ve středu s Itálií.
1: No nemáme to jednoduché v té skupině B, ve které my se nacházíme, která tedy hraje právě v tom zmíněném Friburku, tak tam je tedy Česko, Kanada, Švédsko, Slovensko, Dánsko, Norsko, Slovinsko a Itálie. No a právě kdybyste chtěli s našimi bratry Slováky vidět ten zápas, tak to už je 23. května odpoledne 16:20.
0: Výborně, a my o tom budeme určitě informovat na Radiožurnálu a na Radiožurnálu Sport, ale možná i tady na Rádiu Wave, co?
1: Saru, rachna, kachna, toto
0: to letělo.

0: V 8 hodin 31 minut dochází takovému hudebnímu uvolnění, a to se songem Keep Pushing. No a kdo keepuje pushing takzvaně, kdo to tlačí pořád dál tu svoji kariéru, je kapela, tuším, že plzeňská, jestli se nepletu.
1: Přesně tak.
0: Aida the Young.
1: Přesně.
0: Ano, protože včera, všichni zasvěcení vědí, že v Paláci Akropolis probíhalo vyhlášení exportní soutěže Radia Wave Checking. No a mezi nominovanými právě byli Aida the Young. No a kdo jiný než Aida the Young to i vyhráli, čili gratulujeme.
1: Přesně tak, moc gratulujeme. Dalšími nominanty byly ještě Bad Focus a kapela Frankie and the Deadbeats. Teda Aida the Young snečla, takzvaně sebrala další ocenění, protože poslední dobou se jim daří a jsou vidět opravdu hodně.
0: Hodně.
1: My jsme si tady udělali výčet vlastně všech ocenění, co získali, tak víme, že dostali cenu Anděl v kategorii Alternativa a elektronika před 3 dny, tady cenu Apollo.
0: No a teďka cenu na checkingu.
1: Radia Wave.
0: A co to vlastně znamená? Kdo by netušil, checking je hudebně exportní projekt, jehož prostřednictvím stanice Českého rozhlasu pro mladé, tady čtu v anotaci Radia Wave, podporuje nadějné progresivní kapely v jejich snaze prorazit na zahraniční pódia, ale především do evropského éteru a k posluchačům evropských rádií. Saro, zajímá tě, co tak vlastně ten vítěz dostane, co vyhraje?
1: No stoprocentně.
0: Prostě vítěz dostane možnost natočit na náklady Českého rozhlasu single a videoklip, dále potom vystoupit na prestižním showcaseovém festivalu Eurosonic Nordeslag v nizozemském Groningenu, tam je vždycky ta výslovnost.
1: Ale správně to čteš, já jsem viděla totiž na Instagramu Reelsku s Martinem Šolcem a Filipem Černým a právě říkali Groningen.
0: Ano, a pozor, Sáro, tohle ano? Já už ani nečtu, protože to už je taková zavedená záležitost, že každoročně tedy vítěz si odváží tuto čest zahrát v tom nizozemském Groningenu. Loni to byly například kdo? No, naši oblíbení.
1: Madhouse Express.
0: Přesně tak, Madhouse Express, které máme opravdu rádi. No a za nás se Sárou tedy ještě jednou velká gratulace čerstvým vítězům checkingu Aida the Young, indie folkové skupině z Plzně.
2: Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín. Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca. Povídání s horolezci, vodáky i pěšáky, stopaři i trekaři, s cyklisty, motoristy, vandráky, tuláky, trampy i zevláky. Casablanca. Nejnovější díl poslouchejte znovu, dnes od 7 večer na rádiu Wave.

0: Ráno s Jakubem a Sarah.
1: Osm hodin, 43 minut, nadále posloucháte Ráno se Sarah a Jakubem. No a taky jste mohli slyšet novinku na Radio Wave, a to tedy Rainao a její Grease. No a Sary, já vím, že ty máš ráda Bad Bunnyho, viď?
2: Přesně tak, Bad Bunnyho a jeho desku Debbie Tirar Mars Fotos, což je Debbie, vyfoť ještě nějaký fot, vyfoť víc fotek.
1: Ano, a proč o tom mluvím, že právě tato portorická zpěvačka Rainao se sice na scéně pohybuje od začátku dekády, ale ten její velký průl přišel, když ji právě Bad Bunny pozval na nahrávání tebou zmíněné desky, kde právě hostuje v jedné skladbě.
2: No, tak hele, Bad Bunny, ten hrozně zarezonoval na
1: Super Bowlu.
2: Super Bowlu, přesně tak, takže podle mě kdokoliv je s ním spojený.
1: I love America. Jak takhle to říkal?
2: No a pak vyjmenovával všechny vlastně státy, nejen ty...
1: No samozřejmě, nejen spojené státy americké, ale vlastně od severu na jih, aby bylo jasné, že Amerika opravdu nejsou jenom spojené státy americké. No ale o tom třeba jindy. No a ještě tedy zpátky k Rainao. Možná se vraťme, ne?
2: Zpátky k Rainao. Já jsem se už chtěla přesunout k tomu českému Těšínu, protože...
1: Ano, to je pravda. My jsme, milé posluchač,

0: Možná se to zdá být hektické, ale abychom nemluvili furt jenom o hudbě, tak tady máme i něco tak trošku z filmu, a to ze serveru iRozhlas. A týká se to Českého Těšína. Proč o tom mluvíme? Protože Sára v Českém Těšíně nedávno svůj film promítala.
1: Přesně tak, bylo to v rámci festivalu, který se jmenoval Kino na hranici, polský Kino na granici. No a my jsme teď na iRozhlase našli zprávu, že právě v Českém Těšíně se otevírá nové kino, a to se skvělým názvem. Náboj.
0: Ano, a proč Náboj? Protože je to v bývalé střelnici, tak to mi přijde, že je to takové pěkné, že se někdo asi vyblbnul s tím názvem. Ten důvod je také to, že vlastně to kino je provizorní, zatím vzniká totiž jako náhrada za zavřené kultovní historické kino Centrál, které skončilo s promítáním loni kvůli špatnému technickému stavu střechy.
1: No a Kuba se mě ptal, jestli právě v kině Centrál jsme promítali, bohužel ne. Byl to takový menší sálek, který ani nebyl jako kinosálek.
0: Ale
1: podle
0: s větším srdcem určitě.
1: Rozhodně. Ani tam nebyly kinosedačky, ani plátno. Byly tam obyčejné židle. No plátno tam bylo, ale...
0: Zní to jako u mě v garáži trošku. Mám takový pocit.
1: Jako bylo to tak, ale přesně o to víc v tom bylo srdíčko. No a pokud byste se do kina Náboj chtěli vypravit, tak to slavnostně otevře na Den dětí na začátku června.
0: No výborně, tak se tam vypravíme, Sáro, a pustíme si to ještě jednou. Třeba tam budou i ty sedačky a i to promítací plátno.

0: Posloucháte Adélu, slovenskou zpěvačku, o které 100% ještě uslyšíte, protože už teď spolupracuje s hvězdami, jako je třeba Charlie XCX, a tenhle ten track KGB má skvělý klip.
1: No tak to je skvělý. Mě zrovna moje holka říkala, že právě na Slovensku je nějaká Adéla, já ji doteďka ještě neznal.
0: No to je ona.
1: To je ona. A že teda, byť už teď je slavná, takže jí čeká opravdu závratná kariéra, dost pravděpodobně, a všichni se na tom shodují. No kromě Adély za malou chvíli také Ralphie Chu, Sabrina Carpenter anebo Mňaulau, které jsme tu měli nedávno na showcase, je to tak, studio session.
0: Je to tak a taky Terezie Richterová, samozřejmě, a my dva.
1: Ano, a na to se těším nejvíc.
0: Bohužel nebo bohudík.

0: Pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Poslouchej každé úterý od 7 večer na rádiu Wave.
1: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
2: Oh boy.

0: Devátou hodinu raní na rádiu Wave nám odstartovala slovenská skupina Mňaulau, no a teď už přicházejí druhé dnešní zprávy, které nám přinese Terezie Richterová.
1: Zprávy rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
2: Uchazeči o studium na středních školách se dnes dozví výsledky přijímacích zkoušek. Zveřejněny jsou v systému DIPSY i na webech jednotlivých škol. V prvním kole se hlásilo víc než 150 tisíc zájemců o střední školy i víceletá gymnázia. Ti, kteří neuspěli, se budou moct přihlásit do druhého kola na volná místa, a to bez dalších přijímacích testů. Ještě dodám, že elektronický systém DIPSY pro přihlášky na střední školy má výpadky. Českému rozhlasu to před chvílí potvrdila ředitelka organizace CERMAT Barbora Rosulková. Systém je podle ní přetížený. Českolipští kriminalisté zadrželi muže, kterého podezírají z krádeže lebky svaté Zdislavy. Informovala o tom jejich mluvčí Ivana Baláková. 35-letého muže podle ní policisté zadrželi včera v podvečer ve Středočeském kraji. Zároveň získali informace, kde se vzácná relikvie pravděpodobně nachází. Pachatel ji ukradl v úterý z baziliky v Jablonem v Podještědí na Liberecku. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl řekl Českému rozhlasu, že církev si událost připomene 30. května na diecézní pouti svaté Zdislavy.
3: Budeme pěšky z obce Zdislava do Jablonného, což je asi 11 kilometrů, a bude taková velká bohoslužba v bazilice v Jablonem a máme připravené nějaké texty už teď k pobožnosti, kdybychom chtěli vlastně reflektovat tu událost.
2: Americký prezident Donald Trump dnes zakončí návštěvu Číny v Pekingu, poobědvá s čínským prezidentem Xi Jinpingem. Šéfa Bílého domu doprovázela velká skupina podnikatelů, včetně šéfů firem Tesla, Apple nebo Nvidia. S čínským prezidentem Trump jednal už včera, řešili Hormuzský průliv, Tajvan nebo ekonomickou spolupráci obou zemí. Ve Špindlerově mlýně a jeho okolí dnes začíná třídenní sbírání odpadků z krkonošské přírody. Do akce organizované správou Národního parku se ve volném čase přidávají dobrovolníci z firem, úřadu, ale také žáci z tamních škol. V loňském roce se podařilo v okolí Špindlerova mlýna sezbírat přibližně 800 kg odpadu a v navazujícím projektu Čisté Krkonoše ještě další 3 tuny.
1: Sport.
2: Čeští hokejisté nastoupí ve 20 hodin a 20 minut poprvé na letošním mistrovství světa. Na úvod turnaje je ve Švýcarsku čekají v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport Dánové. A šestou etapu Gira d'Italia vyhrál domácí David Ballerini. Italský cyklista zůstal po pádu několika jezdců v čele sám společně s Belgičanem Stuyvesanem, kterého porazil v závěrečném spurtu v Neapoli. Nejlepší z českých jezdců Jan Hirt byl klasifikován na 72. místě a v celkovém pořadí klesl na 19. příčku.
1: Počasí.
2: Ráno a dopoledne bude většinou zataženo s občasným deštěm, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 11 až 16 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 6 stupňů Celsia. Tolik zprávy, další najdete na zpravodajském serveru iRozhlas. A teď už pokračuje ráno se Zarach a Jakubem.
1: Rádio Wave.
4: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
4: Rádio Wave.

0: Doznívá slovenský producent a zpěvák Saul a jeho track Predni. A možná, jestli tento track máte rádi, tak my vám ho zítra pustíme tady u nás v proskleném studiu Rádia Wave, protože je den otevřených dveří celého Českého rozhlasu, a to nejen v Praze, ale i v regionálních stanicích, místech, jako je třeba Liberec, Brno, Ostrava. No a my s Kubou máme směnu a Rádio Wave právě nabízí a zve vás k nám sem do studia, a pokud přijdete, tak se s náma možná pokecáte, nebo určitě my rádi s váma moc a pustíme si písničku na přání. Je takže třeba tak. I Saula.
1: Je to tak a samozřejmě i mnoho dalšího. Já už jsem tady včera zmiňoval, že rozhodně zazní Křídla motýlí, to je taková naše ze Sárou klasika. Nicméně tedy odehrává se to 16. května, jen pro úplnost, a to od 9 do 17.30. No a můžete se seznámit s naší nabídkou a prací rozhlasáků, a to nejenom na rádiu Wave, ale i v rámci regionálních stanic a stejně tak tady v tom prostě obrovském baráku, kde se pořád něco děje. No a my tady se Sárou ještě důležité zmínit nebudeme ráno, výjimečně, budeme tady odpoledne, a to od 12 do 16 hodin. Ráno tentokrát přebere Martina Foldinová a Vojtěch Záhora na Waveu.
0: Přesně tak, a v rámci tohoto dne můžete dorazit na komentované prohlídky, které začínají už v 8.30. Poslední skupinka vyrazí na trasu v 16 hodin. Vstup je samozřejmě zdarma a netřeba se registrovat, ale pokud byste chtěli mít to místečko zajištěné, tak se registrujte. Více informací najdete na informace.rozhlas.cz.
1: Ano, je to tak, říkáš to přesně tak. No a my se na vás moc těšíme, už teďka si tady chystáme nejrůznější témátka, no a zveme naše přátele, doufám, že i co nejvíc z tradičních posluchačů nebo z běžných posluchačů Radia Wave dorazí za námi do proskleného studia na rohu Vinohradské a Balbínovi. Takže zítra od rána až do odpoledne.

0: doznívají čeští Ghost of You, All My Fault. No a kdo taky ještě zní momentálně všem možná teď v uších a je všude na sociálních sítích, je rozhodně zpěvák Daniel Žižka, který včera postupil do finále Eurovize.
1: Ano, je to 70. ročník a zase po delší době jsme
0: 70. už.
1: 70. právě, wow. Že takhle jubilejní, wow. Odehrává se ve Vídni, takže myslím, že spoustu českých krajanů bylo osobně podpořit Daniela Žižku v tom druhém včerejším semifinále. No a se svojí písní Crossroads se tedy probojoval do toho očekávaného sobotního velkého finále, tak gratulujeme samozřejmě.
0: Gratulujeme. Společně s ním uspěli také interpreti z Bulharska, Ukrajiny, Norska, Austrálie, Rumunska, Malty, Kypru, Albánie a Dánska. No a Daniel Žižka o Crossroads říká, že i tuto píseň psal zhruba rok a půl, měla několik podob, než našel její finální tvar. Text dotvářel hlavně během léta, které trávil v Japonsku, protože rád cestuje a protože ho to nutí vykročit z komfortní zóny, a tentokrát právě tato změna prostředí přinesla velkou dávku inspirace.
1: No vida. Každopádně ve finále se představí kromě Daniela Žižky dalších 24 zástupců evropských i vlastně částečně mimo evropských zemí. No a tak uvidíme, jak to dopadne. Daniel Žižka bude vystupovat jako 11. v pořadí. No a pak nás čeká to hlasování. To je vlastně to, co já na té Eurovizi, Sáro, miluju nejvíc, ten způsob toho hlasování,
0: který
1: je
0: samozřejmě jaký?
1: No, on je docela složitý, protože nějaké body dostaneš od odborné poroty, která je sestavená z různých expertů. No a ale to, na co se nejvíce spoléhá, je potom to ta druhá část toho hlasování, kdy přidělují jednotlivé země
0: navzájem se
1: jinak, to je první část, že přidělují země, mm-hmm. A potom se sčítají hlasy od diváků vlastně podle nějakého koeficientu. Je to opravdu delikátní a složitý systém, nicméně tak jako tak víme, co máme dělat, a to je tedy držet palce Danielovi Žižkovi a jeho písni Crossroads, ať dopadne co nejlépe.
0: Přesně tak, a ještě jako závěrečná otázka, zítra se hraje i teda ten druhý hokej, tak to co myslíš, že bude Česko sledovat, hokej nebo Daniela Žižku?
1: Já se obávám, že přetrvá ta hokejová horečka, ale já teda rozhodně budu přepínat a myslím si, že i spíš budu koukat na tu Eurovizi.
0: Já myslím, že už ve světě toho multitaskingu, že můžeš mít v jedné ruce Daniela Žižku a na obrazovce
1: je to
0: hokej.
1: Tak, je to tak.
0: Tak držíme palce. Well,

0: Kubo, jaro je tady a s ním je spousta příležitostí, kde se můžeš potkat s Rádiem Wave nebo možná posluchači právě s tebou.
1: Sáro, jenom taková věcná, jaro je tu už asi 2 měsíce.
0: Jasně, tak jaro je v plném rozpuku a rozkvětu. Každopádně chceme vás pozvat na akce, které organizujeme mimo právě naše prosklené studio Rádio Wave.
1: A že jich teda je mnoho.
0: Právě, program je velice pestrý.
1: Festivalové léto Rádia Wave a nejenom léto, ale ještě to dojíždějící jaro, které samozřejmě dle Sáry dobře začíná, ale to je hezké. Tak 16.5. prosím vás, to už je zítra, tak co se Sáry bude dít vlastně v rámci Rádia Wave 16.5.
0: Tak víme, že je ten den otevřených dveří nejen Rádia Wave, ale celého Českého rozhlasu v Praze i v regionech.
1: Ano.
0: A také se mezi 10. a 17. hodinou uskuteční pražská edice festivalu Filtruj s vykřičníkem. Ten se zaměřuje čistě na filtrovanou kávu, no a bude tam Krištof Šimek a jeho Boys, ale taky studovna.
1: Je to tak, Filtruj se také letos poprvé představí i mimo Prahu, a to až 7.6. v historickém areálu augustiánského opatství na Mendlově náměstí v Brně. No a tam návštěvníci mohou navštívit zase cestovatelský podcast Casablanca, který zde bude probíhat naživo. No ale to není zdaleka vše, co se zítra v rámci programu Rádia Wave koná. Sáry, co nás ještě čeká 16.5.
0: No, také vás chceme pozvat do Archi Plus do Prahy, tam se totiž bude konat živý slejvák se svou Watch Party televizní show 70. ročníku Eurovize, kam postoupil náš český zpěvák do finále Daniel Žižka se svým singlem Crossroads.
1: Je to tak, i nadále mu držíme palce, no a ten krásný dlouhý květnový měsíc pak uzavírá budějovický Majáles, opravdu ten OG Majáles organizovaný studenty, přesně tak, který potrvá od 31. ještě května do 5. června. No a Radio Wave samozřejmě tam bude mít vlastní stage.
0: No, kdo myslí, že tam vystoupí?
1: To
0: asi
1: nevím.
0: Aida de Young.
1: To by
0: vítězové
1: se nabízelo.
0: Checkingu.
1: A nejenom checkingu, ale i Apola, Andělů a Bůh ví, co ještě všechno vyhrají, ale oni si to zaslouží. No a ještě nás toho pak čeká mnoho v létě, ale o tom třeba zase někdy příště.
0: Třeba, určitě. Quest.
2: Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Hrajeme si s vámi. Quest.
3: Poslouchejte dnes od 6 večer na rádiu.

0: 8 hodin 42 minut se přesvědčujeme o tom, že hudba se dá krásně propojit i se sportem. To nám dokázala novinka na Rádiu Wave, kterou jsme mohli teď slyšet s názvem Druhá liga od interpretů Florbal a Mar Junior. No a my se
1: který
0: teďka...
1: mimochodem vydali album s názvem Multisport.
0: No tak, takže to je úplně kruh. Hele, kruh se uzavřel takzvaně.
1: To bychom měli použít ale nějakou sportovní metaforu tady k tomu.
0: Já myslím, že dneska na naše poměry dneska o tom sportu mluvíme docela dost. Ale o čem jsme zatím mluvili málo, je program Rádia Wave, aspoň ten onlineový, dejme tomu. No ale to teď napravíme. Budeme se totiž bavit, respektive si za malou chvíli pustíme ukázku z nového dílu podcastu Hotspot. No a jediné, co k tomu je potřeba vědět, Sáro, ty někomu svoji polohu sdílíš?
1: Ne.
0: Ne.
1: A ty?
0: Já ano. No a právě na tento fenomén se zaměřují Sarah Abulkasin a Barbora Součková. Co ty si o to myslíš?
1: No, já vlastně nevím. Mám pocit, že spousta kamarádů si sdílí polohu právě proto, aby hned věděli, když se někde... jako jestli jsou ty kamarádi blízko, jestli můžou zajít ven, víš, na pokec a tak, ale... Já to nemám, no. Já jim radši napíšu zprávu. Je to zdlouhavější,
0: ale... Chceš si držet svoje soukromí prostě.
1: No a ty sdílíš ale s kým? Se svojí přítelkyní.
0: No ale i ze spousta právě
1: fakt,
0: přáteli.
1: Máš taky.
0: Je to
1: no,
0: tak.
1: Se mnou ne.
0: S tebou ne. Ale to třeba napravíme. I třeba zítra během dne otevřených dveří. No každopádně teď už krátká ukázka z pořadu Hotspot, která říká Velký bratr v kapse a ptá se, je sdílení polohy projev péče nebo nová forma dohledu. Celý díl si můžete najdete na webu Rádia Wave a v podcastových aplikacích. Teď už tedy avizovaná ukázka.
2: Vlastně je problematický, pokud my tu polohu zapneme kvůli tomu, aby mě třeba partner nebo partnerka našel někde na festiáku v davu, ale ten druhý člověk ji začne používat k jinému účelu, aby mě třeba kontrolovala, co dělám po práci, jestli nejsem zrovna s kamarádkama v baru a podobně.
3: Mě tohle vlastně připomíná jeden můj osobní příběh, který jsem měla s jednou kamarádkou, se kterou jsem si dřív sdílela polohu a už si ji nezdílím. Mně se vlastně jako stalo to a tohle je fakt jako hodně dávno. Já vím, že jako v té době to ještě úplně tolik nebylo rozšířený, že by vlastně jako ještě se to prostě tolik nedělalo. A ona mě nějak jako navrhla, jestli si nebudeme sdílet polohu. A já tím, že vlastně jako jsem to nějak moc neřešila a s nikým jsem to nezdílela, tak jsem řekla jako jo, proč ne. A ona říkala jo, je to super, já tam mám prostě jakoby svýho

0: kluka, ještě svého nějakého jako kamaráda a tak, a můžu se prostě jakoby dívat, co on jakoby dělá. Tak mi to jako ukazovala a najednou najednou prostě jakoby zazoomovala na toho jejího kluka a říká, tyjo, a kam on vlastně jede, když teď má být v práci, proč se pohybuje prostě, to asi jede někam autem. A najednou tam jakoby začalo tohle a začalo mu vypisovat. A já jsem si jenom říkala, Ježišmarja, prostě, tohle je docela děsivý. No jenom, že už jsem jí jakoby tu polohu nazdílela a mě v tu chvíli bylo jakoby blbý to hned zrušit, že vlastně jako hned udělala nějakou věc, která je vlastně docela red flag. Tak jsem to jako nechala, ale já jsem potom na to pozapomněla. A připomnělo se mi to teda v momentě, kdy jsem jela nějak jako na lyže, někam do Jizerek, myslím, a jako určitě jsem si to nikam nezdílela nebo tak, ale ta kámoška by prostě napsala jakoby jen tak zprávu. Užij si hory, prostě jakoby v Jizerkách to miluju.
1: To je hrozný.
0: A já jsem byla jako, ježiš, jak to ví, když jsem to prostě nikam nedala. Vůbec mě nedošlo, že je to kvůli té poloze. Hmm. Až potom jsem se k tomu dobrala, tak jsem to jako okamžitě zrušila, že vlastně jako tohle mi bylo hodně nepříjemný.
1: Hmm. Tam je zrovna hezky vidět podle mě důležitost toho kontextu, protože přece jenom já jsem tady vyprávěla o tom, jak moje kamarádka, když jsem byla v Istanbulu, mi psala přesně v hodně podobném kontextu, kdy já jsem byla v horách a ona o mě měla starost a byla to pro mě vlastně taková jako hezká zpráva, protože pro mě bylo hezký vidět, že o mě má starost, ale zároveň si umím představit, že od spousty lidí by mě to vlastně vyděsilo úplně stejně, jako to vyděsilo tady tebe.
0: Tohle já mám pocit, že vlastně jako hrozně dobře taky zároveň ještě ilustruje to, jakým způsobem se vlastně jako proměňuje i díky těmhle aplikacím, ale obecně díky digitálním médiím, soukromí a intimita obecně, protože vlastně jako když jsme dřív mluvili o soukromí, tak soukromí bylo něco, co je normální. Ale dneska mám pocit, že je to vnímaný možná spíš jako tak, že soukromí se může rovnat nějaká jako netransparence a může najednou vlastně působit trochu podezřele, že vlastně jako kdyby jsem tý kámošce jako řekla, ne, já ti to nechci nazdílet, tak by možná jako by mohla přijít ta otázka, hele, proč mi tu lokaci jako nechceš dát, ty mě něco chceš skrývat.

Součková a Sarah Abulkasim dávají kontext vašemu feedu na rádiu Wave. Hotspot. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: 9 hodin 52 minut a tahle disco funky záležitost od International Teachers of Pop, takže ona je to spíš taková popina do diska. No je to prostě fusion všeho, mně se to moc líbí, nenechává mě to vůbec v klidu.
1: My už se tady tak hýbeme, ramínkama hýbeme, ty jsi mi něco ukradku bosnat. Protože tenhle track se jmenuje I Stole Your Plims. Plimsos.
0: Přesně tak. No a kromě toho nás do konce hodiny ještě čeká samozřejmě Big Krit anebo Choras Fakion, to je česká záležitost se songem Král. No a potom co, Sary, tak samozřejmě zprávy.
1: No a závěrečná hodina rána se Sarah a Jakubem.
0: Je to tak a my už se na ní těšíme.

Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky. Odkrýváme tajemství osobního stylu a smysl módy kolem nás. Každé úterý od 6 večer na rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Rozkladem studiu Radia Wave odbyla 10. hodina ranní, no a to znamená poslední dnešní zprávy v podání Terezy Richterové.
1: Zprávy Radia Wave. Radio Wave. Zprávy.
2: U státních maturit letos na jaře neuspělo 9,5% studentů, kteří skládali zkoušku poprvé. Informovalo o tom ministerstvo školství. Didaktické testy letos poprvé psalo 80 600 maturantů. Před rokem u nich neuspělo 12% žáků a u přijímacích zkoušek na střední školy uspělo v prvním kole víc než 93% deváťáků. Je to podobně jako loni. Informovala o tom státní organizace Cermat. Na preferovanou školu se dostalo téměř 88,5 tisíce přijatých uchazečů. Neúspěšní uchazeči se můžou přihlásit do druhého kola zkoušek. To otevírají školy, kterým po prvním kole zbyla volná místa. Přihlášky je možné podávat od 19. do 25. května. Úterní znečištění řeky Moravy způsobily ropné látky. Dostaly se do ní zřejmě výplachem z kanalizace, informovala o tom mluvčí povodí Moravy Jana Kučerová. Ropa do řeky unikla mezi Kroměříží a Kvasicemi. Hasiči pořád nečistoty zachytávají pomocí norných stěn, které jsou natažené přes koryto řeky. Podle vodohospodářů kvůli znečištění neuhynuly ryby ani ptáci. Poslanci dnes projednají novelu zákona o státní sociální podpoře. Ta počítá mimo jiné s předrodičovskou dávkou pro nastávající matky. 15 000 korun by mohly čerpat 2 měsíce před porodem. Změnit by se ale mělo i plánované spuštění digitalizovaného systému vyřizování dávek. Podle předkladatelů se totiž nestihne připravit včas kvůli rozsáhlým úpravám aplikace. Přesně před 86 lety se poprvé otevřely dveře americké restaurace McDonald's. Bratři Richard a Morris McDonaldovi se u silnice v San Bernardinu v Kalifornii otevřeli první podnik s grilovaným jídlem a hamburgery. Původně roznášeli objednávky zákazníkům až do auta. McDonald's má v současnosti přes 45 000 restaurací ve 119 zemích světa.
1: Sport.
2: Fotbalový záložník Slavie David Moses dostal od disciplinární komise Ligové fotbalové asociace trest na 8 utkání. Důvodem je úder loktem do hlavy Petra Hodouše z Liberce při ligovém souboji na severu Čech. Komise přihlédla zejména k zdravotním následkům zraněného Hodouše, který má zlomenou čelist. Tomáš Chorý si nezahraje 6 zápasů, protože v ligovém derby Slavie se Spartou trefil loktem do obličeje a z Gera Serencena.
1: Počasí.
2: Ráno a dopoledne bude většinou zataženo s občasným deštěm, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 11 až 16 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 6 stupňů Celsia. Tolik zprávy, další najdete na zpravodajském serveru iRozhlas a teď už pokračuje ráno se Sarah a Jakubem.
1: Radio Wave. Wave.
3: Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
3: Radio Wave. Děláme vlny.
4: Zatvoríš oči?
5: Nie, práve keď mám otvorené oči a mám otvorené s niekým. Že sa niekomu pozerám do očí, to je práve blízkosť zase.
4: To je blízkosť, samo
6: blízkosť. Fú, ja viem, čo chcem povedať, ale...
5: Ja mám, ja vieš, že pre mňa blízkosť meno.

0: 10 hodin, 10 minut tomu nám dohrává Georgia Smith a její song The Way I Love You and The Way I Love Radio Wave is on the way, right? Takže jenom abych to ve slušnosti...
1: Přelož to, prosím.
0: No tak samozřejmě. Prostě tak, jak mám nejradši Radio Wave, tak je to v pohybu na cestách. Čili my se vracíme zase k tématu, kde v létě budeme moc potkat pořady Radia Wave a program Radia Wave. A to samozřejmě budou festivaly. Čili Sáry, co tam pro mě máš od Palto?
1: Přesně tak, tak květen už jsme se trošku pojmenovali, já to jenom tak rychle shrnu, kdyby to ještě někdo neslyšel, tak zítra je den otevřených dveří, taky se bude v Arše Plus konat živý slejvák. No a už se přesouváme na červen, protože hned na začátku června odstartuje pro mě teda srdcový festival v České Kamenici, který se jmenuje Kamenice, a tam se nabídne hned několik živých formátů právě Rádia Wave. Bude tam starter, bude tam podhoubí a i celá stage Rádia Wave. A mimochodem jeden z organizátorů toho festivalu je totiž náš Martin Scholz, takže
0: ano,
1: celé
0: zdravíme.
1: To zapadá.
0: Nicméně ten teďka bude mít plné ruce práce určitě i ze svojí velkolepou tour s kapelou I Love You Honey Bunny, o tom zase někdy příště. Nicméně léto pak bude patřit také dalším festivalům. Od 3. do 11. července se opět tradičně sejdeme na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech, kde se samozřejmě nepředstaví nikdo jiný než Víčmarc, Alice Tuchlí, tedy jejich kritický... kinematografický
1: podat Čelisti.
0: Ano, děkuji. A to 9.7. Takže Čelisti na Kvifu opět budou. No a co dál? Jedeme dál. Je toho víc?
1: Jedeme dál. Dobře, tak pak na Kvif tedy navazuje festival, velký festival Colors of Ostrava, kde se 17. července ukážou Buchty, a to v Aule Gong.
0: Ano, a v průběhu léta se zapojíme i do letní podcastové scény, která probíhá v Troji, v bývalém pivovaru. Tuším, že to je bývalý pivovar, pamatuju si to snad správně. No a tam tedy v červenci bude Casablanca 14.7., potom také Quest 23. No a v srpnu posluchače čeká živé vysílání také Chudáčků, to už je tedy 6.8. No a začátkem srpna se také na festivalu...
1: Celá Praha bude kde?
0: No, na Povaleči. Ano, na Povaleči.
1: Povaleč, je to Povaleč.
0: Je to Povaleč a nejenom Praha tam bude, doufám. Každopádně tam se představí podcasty Podhoubí, Boys a Starter, všechno v rozmezí 7. až 9. srpna. Fíha toho bylo
1: a myslím si, že určitě na nějakých z těch akcí potkáte i Sáru Slavíčkovou a Kubu Vinařického, že?
0: No to zcela určitě, no a pokud byste si chtěli o tom přečíst více, respektive si připomenout jednotlivá data, tak celý článek naleznete na webu Radia Wave.

0: 10 hodin 22 minut nám dohrává Tame Impala, jeho song Lost in Yesterday, tak já jsem trochu ztracen, protože včera, co bylo včera, čtvrtek. Asi jo. Každopádně Tame Impala velký úspěch zaznamenal 20. dubna ve vyprodané, tuším, že vyprodané O2 aréně. No a od
1: hudby... My jsme tam opět bohužel nebyli, ale já miluju Tame Impalu.
0: Ano, my jsme to sledovali tak jako na dálku zprostředkovaně přes mnoho našich kamarádů, kteří tam byli. No.
1: Ale obraťme list. Ano. Já se tě, Kubo, zeptám, jestli víš, co znamená šupléra, ne. Vožungr nebo superkombíčko. Tak to ti poví
0: nevím,
1: právě
0: nevím, člověče, nevím.
1: Petr Uhlík a Adam Ernest v nové epizodě Chudáčků, protože právě tato slova jsou jejich oblíbená, ale zároveň i nenáviděná slova.
0: No vidá, připravte se v novém díle tedy na kletby, zůstavitele i neboštíky.
1: To jsou slova.
0: To jsou slova, ale opravdu. To jsem snad, no, kletby jsem slyšel, jo, ale zůstavitele.
1: Neboštíky, to víme, co je.
0: No a až se v poledne v tom okamžení vrátí táta domů z roboty, bude to prach jako úhoř.
1: Tady... Ale tak my věříme, že tak právě tohle... jako nás, tak vás chudáci pobaví, protože podle mě tahle ta anotace jenom ukazuje celý ten vibe, tu atmosféru právě tohohle podcastu.
0: Přesně tak, nakonec přesvědčte se sami v následující ukázce, no a pokud byste chtěli slyšet celý díl, tak ten najdete na našem webu a v podcastových aplikacích.
1: Takže zjistěte, co je šupléra, vožungr nebo superkombíčko právě teď.
2: Teď jsem prostě se učil text a ta věta byla: děti zůstavitele jsou nepominutelní dědicové.
3: Do čeho ses to učil?
2: To jsou ty vraždy v kraji. A normálně mi došlo. Zaprvé jsem v životě neřekl nepominutelný. Nikdy.
3: No.
2: A nikdy jsem neřekl zůstavitel.
3: No tohle spíš, to je hustý. Co to, kdo to je zůstavitel?
2: Zůstavitel je ten,
3: zůstavitel zoologický.
2: Po kom zůstane to, ten, co umřel. Ten, jo, co po něm zůstávají ty věci.
3: Takže neboštík.
2: Dalo by se říct i neboštík, ale nikdo mi tam napsal zůstavitel. A nehádal jsem se, prostě jsem to naučil, ale bylo to teda docela jako těžký.
3: To chápu,
2: jakoby pain, no. Možná.
3: Zní to jako... Chtěl jsem si vzpomenout na nějaký anglicismus, ale jsem starý. Napadly mě jenom 16 českých variant.
2: Amos tě pohladil teď právě, jo, cítil jsem to.
3: Hele, a máš nějaký slova...
2: Amos vala playa. Pardon.
3: A máš nějaký slova, u kterých si až v hodně pozdním věku zjistil, jak se správně vyslovujou, a zjistil si, že si je celý život vyslovoval špatně?
2: Ano, ale to je anglicismus taky. To je nejvtipnější, to máme s Andreou.
3: No.
2: Hele, my na něj máme úplný crash. A je to crash?
3: Sakra fakt.
2: No, říká se, naopak je to.
3: Podle mě se říká crash, podle mě.
2: Ne, takže, ano, my jsme říkali crash, my jsme furt, no, mám na něj docela crash.
3: No a on se říká crash.
2: A crash se říká.
3: Uf, dobrý, tak nejsem tak starý.
2: Dobrý, uf, tak ty jsem to pomotal. Ty lidi se s tou zasmějou a říkají si, jasně, on ví, jak se to říká správně, ale jako ještě se tím pohraje.
3: Jo.
2: A ty, ani tohle vůbec nevnímáš, že jo, protože ty jedeš prostě, jasně, co jsem tak říkal. Takže to jak řekl, to crash.
3: Já mu na něj hrozný crash. No jo, nebudu říkat jméno, ale...
2: To se ta holka s morčátkem?
3: To není, ale říkal mi kamarád Filip Kaňkovský. Jedný z jeho slečen, že říkala, hele, prosím tě, Tomáš, prostě prach jak úhoř.
4: Chudáčci. Když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. S Petrem Uhlíkem a Adamem Ernestem. Chudáčci. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Honorable seniors. Hold me. I take this open beat.

Dark Dark Dark.

0: Doznívá Teo Planel a jeho rádio, to je možná náš nejoblíbenější track, co by se dalo říct.
1: No, kdyby se jmenovala Radio Wave, tak to by bylo opravdu nejoblíbenější.
0: Každopádně od rádia se teď přesouváme k literatuře.
1: Ano, je to tak, tak samozřejmě nejenom, že Radio Wave nabízí mnoho svých audioknih, že ano, ale teď se přesuneme k té online literatuře nebo čtené literatuře.
0: Analogové literatuře.
1: Přesně, děkuji, Sáro.
0: Hmotné, fyzické.
1: Včera totiž začal Svět knihy Praha 2026. Je to 31. ročník Mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu, který se tedy nazývá Svět knihy. No a opět se uskuteční ve všech nově zrekonstruovaných křižíkových pavilonech a v pavilonu na Bruselské cestě. No a já myslím, že pro milovníky četby, to my se Sárou jsme tak jenom napůl, ale myslím si, že i pro všechny, kteří právě toho moc nenačtou, je to ideální příležitost, kdy se zase podívat, co nového přináší ten knižní trh, který je samozřejmě v Česku velmi, velmi bohatý, řekl bych, na nové tituly.
0: Přesně tak a taky vás tam čeká mnoho doprovodného programu a mezi ním je samozřejmě i naše Radio Wave. Třeba dnes můžete od 17.20 zajít na Buchty čtou live na téma Je historie úspěšná reklamka? Moderuje samozřejmě kdo jiný než Zuzana Fuchsová, Ivana Veselková a Stanislav Zajíček. No a zítra budeme pokračovat a to od 16 hodin, protože se představí Houpačky s česko-norskou psycholožkou Barborou Jakobsen, spoluautorkou knihy Laskavé rodičovství a předpokládám, že tam určitě bude naše Míša Sladká.
1: No tak určitě doražte na výstaviště Praha, konkrétně tedy do křižíkových pavilonů a to od 14. to bylo včera, do 17.5., kdy se zde koná Svět knihy Praha 2026. Playák.
2: Páteční mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave. Playák.
3: Hudební mix Rádia Wave.
4: Hudební mix
2: Rádia Wave.
3: Poslouchejte dnes od 8 večer na Rádiu Wave.

0: Harry Styles a Aperture, což je single z nové desky Kiss All The Time Disco Occasionally.
1: Čili je to pořád stále ještě novinka, dalo by se říct. Ne na rádiu Wave, ale obecně vzato novinka to je. No a nás...
0: To album totiž vyšlo 6. března, takže...
1: Takže by se to dalo za novinku určitě
0: považovat.
1: No ale co je zásadní novinka, a to i na rádiu Wave, tak to je následující song od Action Bronson, Olympic Vince Carter. Newyorský rapper a kuchař Action Bronson vydává poslední roky desky s dvouletou pravidelností. No a 8.

0: zářez do diskografie nazvaný Planet Frog vychází 2 roky po albu Johann Sebastian Bachlava, The Doctor.
1: No tak uvidíme, co nám Action Bronson navařil právě teď.
0: Ano. Yeah.

0: 10 hodin 53 minut, no a všichni, co nás poslouchají pravidelně, už moc dobře vědí, co to znamená, že ráno na rádiu Wave bohužel končí, ale něco hezkého, možná i něco hezčího dokonce začíná, no a to nám tady bude reprezentovat naše drahá kolegyně, která je už tady s náma ve studiu, a to je Eliška Soukupová, ahoj.
1: Já jsem nadšená.
2: Já jsem taky nadšená, čauky mňauky, zdravím vás a zdravím posluchačstvo rádia Wave.
1: Ano. My jsme chtěli, já jsem vždycky tě chtěla říct bonjour.
2: Bonjour.
1: Bonjour.
2: Bonjour.
1: Tak Eli, je pátek, tak co máš v plánu na víkend?
2: Hele, já mám plánu hodně, až moc, ale rovnou tady jako vytknu teda dva moje plány, nebo ne, jedno po druhým.
0: Já teď už se lek, že chceš něco vytknout nám.
2: Ne, vám to bych si nedovolila,
1: jako
2: přátelé,
1: to ne.
2: Ale já mám teď jakoby, až tady dovysílám, dopracuji v 15 hodin, tak zamířím do mého bydla a mám art and craft odpoledne a budeme dělat onigiri.
0: Je to jídlo.
2: Pro ty z vás, co nevíte, tak to jsou v podstatě takový sushi sendviče, mm-hmm, I would say, jako v češtině. Jo, je to prostě, že vezmeš, uvaříš rýži na sushi, vezmeš si mořskou řasu a všechny ty náplně, co si do toho potřebuješ dát. Ano, dokonce jsem koupila i japonskou majonézu. Jo, jsem neuvěřitelná, já vím, dala bych si medaily. A různě to tak zamixuješ a zbalíš to buď do takových čtverečků, nebo do takových trojuhelníčků. Nikdy jsem to nedělala, jenom jsem to jedla.
0: To ochutnal, to je teďka možná i takový trend, ne? Protože já jsem to ochutnal na nějakým asi festivalu a vím, že to bylo teda vynikající.
2: Já to miluju.
0: A ještě v tvým podání, tak to bude úplně exkluzivní.
2: To je otázné, jestli v mém podání to bude skvělý, ale jako mám jako velké očekávání, protože suroviny vypadají skvěle. Nejradši bych je snědla takhle jako mňam.
1: No Eli, možná by si nám mohla tuhletu pochoutku přinést zítra, protože my tady máme den otevřených dveří a máme s Kubou směnu, takže ještě jenom od 12 do 4. Takže nás navštívte i posluchači.
2: Uvidíme, jak to dopadne.
0: Uvidíme každopádně o tom, jestli se onigirazu se to jmenuje?
2: Onigiri.
1: Ale
2: onigiri.
1: Určitě
2: i onigirazu.
0: Tak jestli se to povedlo nebo ne, no tak o tom se dozvíme určitě třeba při další předávce, až se tady zase potkáme. Pro nás se Sárou je to vždycky svátek, vidět tady usměvavou Elišku. No a přejeme ti, ať se on air i tvoje gastronomické pokusy dnes odpoledne vydaří a budeme se těšit zase příště. My se Sárou Zítra.
1: Slyšíme
0: se. Proč? No musíš
1: jeden otevřených dveří tak. Na rádiu Wave.
0: A my tu budeme od 12 do 4.
1: Přesně, a před náma Vojta Záhora a Martina Foldinová.
2: A bude tady spousta lidí a spousta zábavy, spousta jídla. Právě. Je to vždycky nádherný. Takže pokud máte cestu, nebo pokud cestu nemáte a teprve si tvoříte plány na víkend, tak vám rozhodně doporučuji se sem přijít podívat. Je to vždycky moc fajn.
0: No a teď už on air s Eliškou Soukupovou, tak my děkujeme a mějte se moc hezky.
3: Daleko předaleko, v malém islandském městečku, si pětičlenná rodina užívá pozdní večeři. Všechno vypadá v pořádku. A přesně o tom je film Co nám zbylo z lásky. O normálních lidech, o obyčejných maličkostech, o věcech, které jsou skutečně důležité. A taky o něčem, čemu úplně nerozumíme. Film Co nám zbylo z lásky uvidíte v kinech od 14. května. Podívejte se na něj, nebo běžte na něco jiného. To je v pohodě. Mediálním partnerem je Radio Wave.
4: Stage Rádia Wave. Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel. Ze studia Rádia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
5: Stage Rádia Wave.
4: Každé pondělí o 9 večer na Rádiu Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
6: Ahoj, tady Karolína Beranová, posloucháte Radio Wave.

0: Are you videoing me right now?
1: Jedenáct hodin a sedm minut, ladíte rádio Wave a zdraví vás Eliška Soukupová. My společný zatím ještě dopolední on air rozjíždíme Ear a Ne Plus Ultra. Novinka v našem vysílání.

0: Co to vlastně znamená být odolný a kdy se rezilience stává jen z rezilience stává jen tlak na to, abychom vydrželi víc než je zdravé. V nové epizodě podcastu Psycho Karolína a Pavel mluví o křehkosti, vyhoření i hranicích psychické odolnosti. Poslechněte si záznam debaty z festivalu Akademia Film Olomouc. Společně si teď dáme krátkou ucházku a kdyby vás to náhodou zaujalo, tak jak jistě víte, celou debatu, tedy celý díl tohoto dílu Psycha, najdete buď na webu wave.cz/psycho a nebo ve svých podcastových aplikacích, třeba v aplikaci Můj rozhlas.
1: V současném jako prostoru, jako ve veřejných médiích, všude, ve školách, pořád se mluví, musíme budovat odolnou společnost, musíme budovat odolný děti, všechno, jo, přijde mi to až jako někdy takový jako z budoucnosti, ne úplně hezký budoucnosti. A přijde mi, že je to až na sílu, že se tam přidávají pojmy, které s tím úplně přímo nesouvisí, nebo věci, které s tím přímo nesouvisí, a odchází se úplně od té podstaty, že někdy prostě třeba ta rezilience se tam nedá budovat. Já přesně to vezmu na příkladu té deprese. Jo. Ve chvíli, kdyby mi přišel klient jako psychologovi nebo do krizové intervence člověk, který se topí v dluzích, je opravdu z nějakého kraje, který je silně podfinancovaný, nemůže sehnat práci, je v depresi. A vím, že jedna z těch věcí, která by mu pomohla z těch stavů, je to, že by měl ty peníze, měl by tu práci, tak jako těžko můžu řešit nějakou depresi, protože ta deprese je reakce na tak tu danou situaci.
2: Dává smysl.
1: Jo. Kolikrát si řeknu, já se vám jako v duchu, já se vám nedivím. No, jo, je to pochopitelné.
2: Takhle jsme se bavili třeba o syndromu vyhoření, že jo? To je často, kdy to opravdu může být známka toho, OK, je toho na tebe hodně, je na místě je s tím ubrat.
1: No. S tím je ubrat. Ale pojďme trošku dál, takže jsme se trošku řekli, že se s tím právě pojí i souvislosti, které plně s tím nesouvisí. A nebo že to může ukazovat, že člověka, kterýho pojmenujeme jako rezilientního, tak neznamená nutně, že ten člověk je dobrý.
2: Nebo že bude,
1: pro sociální, nebo...
2: Jo, tohle máš na mysli. No, to je jako další věc, co mi trochu vadí na tom výrazu rezilience, že se možná strká trochu moc věcí do jednoho pytle. Hmm. Jo, protože tohle je... Výzkumníci, co se zaobírali odvahou, jo, tak vlastně mluví třeba o dvou takových jako základních konceptech. Dospěli k tomu poměrně jako každý nezávisle na sobě, že buď to člověk může být odvážný v nějaký situaci z toho důvodu, že má strach a dokáže ten s tím strachem nějak ho překonat. To je jedna možnost. A nebo, že ten strach jako pociťuje míň. Jo? A že tohle to jsou dvě různé věci.
3: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou každý čtvrtek od 7 večer na rádiu Wave.

0: Skladba Without You podle mě docela tematicky doznívá ve vysílání rádia Wave, protože já jsem se chtěla zmínit o tom, že oblíbené kulturní centrum Starin na pražské Letné končí. Rozhodlo o tom hlavní město. Je to podpásová rána, sezona je rozjetá, program vytvořený a nasmlouvaný, říká novinář Pavel Turek. Města jsou podle něj ke kultuře čím dál více nepřátelská. Už pár let takové prostory mizí, dodává DJ a producent Mikuláš Příhoda, kterého znáte jako DJ Kevua. Proč umírá nezávislá kulturní scéna? To si poslechněte v nejnovějším Impactu, který je v tuto chvíli k poslechu buď na webu wave.cz/impact, anebo ve vašich podcastových aplikacích.
1: V i-vysílání České televize.
2: Případy, které nedávají smysl.
3: Něco mi na tom nesedí, pane.
2: A odpovědi, které unikají všem ostatním.
4: Patience je autistka.
5: Našla jsem spojitost s dalšími případy.
3: Jen možno.
5: Spíš patrnou.
3: Ne!
2: Britský krimiseriál v originálním znění i s dabingem.
6: Klidně je mohla zavraždit ona.
2: Patience. Všechny díly najdete už nyní v i-vysílání.

0: Kdo je taky rozhodně konfident, je Tereza Richterová, tady naproti mě, ahoj.
1: Zdravím.
0: Zdravím.
1: Dobré dopoledne.
0: Dobré dopoledne, je to tak? Tereza Richterová tady za mnou přišla z horních pater Českého rozhlasu zvěstovat nám nějakou zajímavou Waka Waka novinku. Ano, pamatujete si Waka Waka? Tak Shakira se vrací na fotbalovou scénu. Let That Sink. Pro mistrovství světa 2026 vydala novou oficiální hymnu, která se jmenuje Dai Dai. Tentokrát společně s nigerijskou hvězdou Burna Boyem. Tak prosím tebe, Terezie, Shakira znovu útočí na status soundtracku léta. Je to tak, chápu to správně?
1: Vypadá to tak. Waka Waka z mistrovství světa v roce 2010 se tehdy stala jednou z opravdu jako nejikoničtějších sportovních skladeb vůbec a FIFA tento rok evidentně sází i na opět zase na jistotu.
0: No já si to pamatuju, jak tenkrát byla Shakira na obalech úplně všech sycených nápojů a vyskakovala na mě z triček, z gumiček, ze spon. Pamatuješ si to nějak?
1: Mně bylo 10.
0: No.
1: Takže jako vlastně moc ne.
0: No, ale mně bylo 10 a já ji milovala.
1: Jo?
0: Já si pamatuju.
1: To šlo úplně mimo mě.
0: Já jsem se Waka Waka učila na spaměť, samozřejmě jakoby českýma slovama. Lakovala jsem si nechty na stříbrno a zpívala jsem jí pořád dokola na chatě.
1: OK, já jsem to pak nesnášela, si pamatuju. Jak to bylo všude, tak já už jsem byla.
0: Tak já jsem byla ty lidi, který nesnášíš.
1: Možná jo,
0: ale no tak pokračujeme.
1: Už je to lepší.
0: Už je to lepší, tak,
1: tak
0: pokračujeme. Takže sází teda na jistotu, jo.
1: Sází na jistotu a ta nová písnička Dai Dai kombinuje latinskou energii a afrobeat. Burna Boy je navíc jeden z největších, jako největší současnou hvězdou africké hudby, takže je to víceméně takový jako chytrý pokus o to oslovit celosvětové publikum.
0: No to je, za mě to je úplně správně, jako latina a afrobeat, to je v pořádku. A chápu no, správně, že FIFA letos jakoby nechce fotbal, jo?
1: No FIFA chce podle mě fotbal, ale chce taky lidi, kteří nechtějí za stolik ten fotbal a chtějí i něco trošku jiného, třeba Shakiru.
0: Tak takže jsem prostě, já v tom
1: přesně,
0: případě.
1: Přesně, takže nakonec by se mohlo stát, že opravdu se jako podíváš na to zahájení.
0: A to jo zase.
1: Nebo na to finále.
0: To ano, teďka to zase jako, takhle, tak když no, takhle se no, bavíme, to no, jo.
1: A najednou budeš ale koukat na fotbal, že jo?
0: To je v pořádku. To je v pořádku.
1: Takže.
0: Jo, jo, to je v pohodě, to je v pohodě.
1: Nicméně já ještě dodám jednu takovou informaci, že součástí té písničky jsou třeba názvy zemí nebo potom jména těch fotbalistů, kteří se zúčastní toho šampionátu.
0: Takže to jsou hodně složitý slova, to já nikdy nezaspívám.
1: Ale v pohodě, zpívej to stejně, jako když ti bylo 10.
0: Tak to je
1: prostě
0: v pořádě.
1: To na poslouchat.
0: Jo.
1: Bude to fungovat, jako.
0: Takže chápu správně, že teda z mistrovství světa se stává spíš popkulturní show, popkulturní milník.
1: Je to tak, oni se snaží jako nějak se nablížit tomu americkému sportovnímu modelu, což znamená, že právě, jak jsem tady zmínila, tak nabídnou takzvanou poločasovou show a tu známe třeba ze Super Bowlu.
0: No samozřejmě.
1: Takže celkově to obsazení bude opravdu velkolepé, Shakira, Madonna, BTS, tak jako znova se dostáváme k tomu, už se to nemá týkat jenom fotbalových fanoušků prostě.
0: A to je skvělý, mně to přijde dobrý, že prostě FIFA se rozhodla zaútočit na Eurovizi. Chce jim vzít všechny queer osoby a všechny ženy.
1: No tak to tam pojede teda i český zastoupení.
0: No jo,
1: po tady tom
0: no protože jako já, mně bylo vysvětleno mými gay kamarády, že Eurovize je v podstatě mistrovství světa ve fotbale nebo v hokeji, ale pro geje. A pro ženy, které jsou zasvěcené. Takže já mám pocit, že teda heteronormativní sport se rozhodl zaútočit a chce mít většinu. A mě se to líbí.
1: Ne, je to geniální. Mě je to geniální. To pojďme prostě přestat z toho dělat jenom jakoby běžíme za míčkem, ale jakoby pojďme si zahrát prostě.
0: Samozřejmě,
1: třeba
0: zároveň my tady nešejmujeme nikoho, kdo rád běhá za míčem a jakýmkoliv
1: já
0: nástrojem.
1: Já mám ráda fotbal,
0: ať
1: to ještě já na něj
0: nebo
1: chodím.
0: Ty prostě na něj chodíš?
1: Jo, já mám ráda fotbal.
0: To znělo jako, že
1: ne, já
0: máš
1: mám,
0: to ráda.
1: Já mám mega ráda fotbal, ale samozřejmě mě jakoby třeba ty soutěže, víš, jak vždycky jsou tam prostě o poločase, tak to mám taky ráda.
0: Jsem nebyla nikdy na fotbal, já nevím.
1: Ty kráso, no tak jo, tak já ti někdy vezmu na fotbal.
0: Ale klidně, ale musí tam být soutěž.
1: Tak dámy a pánové, vážení posluchači, my právě jsme se upsali k tomu, že musíme odletět na mistrovství světa do Spojených států.
0: A kdy to je, stíháme to?
1: Začíná to někdy začátkem června, jestli se nepletu.
0: Tak to je, do toho můžeme
1: tak
0: i pěšky
1: to neběží. pěšky.
0: No, že si uděláme takovou procházku nebo stopem.
1: Jo, a chození po vodě vyřešíme jak?
0: Normálně si poplaveme, když poplaveme. Tak si stopneme nějakou lodičku.
1: Budeme stopovat loď.
0: Jo.
1: Tak jo.
0: Tak v pohodě.
1: To je krásný závěr tohodle jako.
0: Tohle byla Terezie Richtrová. Kdyby vás náhodou zaujala tato nebo nějaká jiná novinka, ať už ze světa nebo od nás, tak vás samozřejmě odkážu na náš web wave.cz/wavenews. Terezie, ještě nějaký moudro by si předala takhle na závěr?
1: Já myslím, že toho bylo řečenýho jako spousta. Já ještě teda dodám. Jako takhle jo, máme tady i nějaký seriózní informace. A to třeba to, že FIFA současně teda kromě té poločasové show jakoby rozevírá křídla, a to i směrem k charitativnímu prostě tady činu, a snaží se vybrat teďka 100 milionů dolarů, který potom půjdou na vzdělání a na sport pro děti.
0: Takže gejové a filantropové.
1: Přesně. Jako úplně to posunuli do jiných měřítek.
0: Mně se to moc líbí. Rok 2026, rok ohnivého

0: koně ukazuje, že, jak se říká, sky is the limit, neboli prostě nebe je limitem. Přesně. No ale teď už jdeme, pustíme si novou Charlie XCX. Co ty a Charlie XCX?
1: Já nic, já můžu zaspívat Die Die.
0: Můžeš, prosím. 3, 4.
1: Vaka, vaka, daj, daj, daj, daj, daj, daj.
0: To fakt takhle zní?
1: Ne, já moc nebo, to není ještě venku ta písnička.
0: Tak to se moc těším, jestli se Shakira trošku přiblíží tomu, jak to Terezie Richterová tady zanutovala ve studiu Rádia Wave.
1: Doufám, že to poslouchala.
0: A teď už novinka. Charlie XCX a Rock Me.

0: Český rozhlas, Radio Wave. Děláme vlny.
1: Oh, kidding.

Myslel jsem, že běží bez lásky. Na tuhle bolest nejsou prášky. Myslel jsem, že běží bez lásky. Na tuhle bolest nejsou prášky.

0: 11:53 ladíte rádio Wave a za malou chvíli po 12. hodině se můžete těšit na živý vstup s Jardou Mévaldem z Questu, protože v nejnovějším Questu jsme se podívali na zoubek hned dvěma novým hrám. Jakým a proč zrovna těmto dvou, to si povíme až po 12. hodině. Každopádně do konce 11. vysílací hodiny nás tady společně čekají třeba ještě Remy Wolf a nebo Morrow.
1: Modeláři. Informovaná i fanouškovsky zanícená sonda do žánru hardcoreu, metalu, punku i ponurých odvětví ambientu.
2: Modeláři.
3: Vypravte se na exkurzi do temnoty společně s Banánem a Viktorem Palákem každé úterý od 9 večer
1: na rádiu Wave.
4: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
5: Rádio Wave. Děláme vlny.
6: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.
0: On Air s Eliškou Soukupovou.

12 hodin a 8 minut ladíte rádio Wave a zdraví vás Eliška Soukupová. Pode mnou už hrají Lip Critic a track Shoplifting.

0: 12 hodin a 17 minut ladíte Radio Wave a společně se mnou byste měli v tuto chvíli slyšet i Jardu Mévalda.
1: Ahoj, slyšíte?
0: A teď už ho slyšíte, výborně, super. My se budeme bavit o nejnovějším questu. V nejnovějším questu se totiž Jarda s kolegy podívali na zoubek dvěma novým hrám. No a jakým?
1: Ty dvě hry se jmenují Pragmata a jmenují se Mixtape. Tyhle ty dvě hry spolu nemají nic moc společného, protože ta Pragmata se odehrává na měsíci, někdy v budoucnosti.
0: Wow.
1: A je tam nějaká androidní holčička a je tam prostě pod povrchem měsíce je celý New York a tak dále a tak dále.
0: No, Polent, pod povrchem měsíce je celý New York?
1: No.
0: To zní skvěle. Skutečně.
1: A ta hra je výborná, aspoň podle Lukáše, který ji hrál a který na ní má velmi, velmi pozitivní názor.
0: No a podle tebe ne, jo?
1: No podle mě zatím ne, protože já jsem se k ní ještě nedostal.
0: Jo, ok, já myslela jako, že Lukáš si to myslí, ale já s ním nesouhlasím.
1: Ne, Lukáš si to myslí osamoceně zatím, protože jsme se k tomu nedostali skoro nikdo. Ta druhá hra, tak tý jsem se dostal já, ta by tebe možná mohla zajímat.
0: Ok, poslouchám.
1: Ta hra se jmenuje Mixtape a je o holce někdy na konci 90. let. Není to tam úplně řečený, kdy přesně. Ta holka právě končí střední školu a má takovou super schopnost, kterou ale můžeš mít i ty, Eliško.
0: No dobře, ty jsem zvědavá.
1: Která znamená, že přesně na ten správný moment vždycky najde nějakou písničku.
0: Oh, to je výborný. Tak to máš pravdu, to by se mi líbilo asi.
1: Tato hra je taková jako spíš pro nehráče, to znamená, že i lidi, kteří vůbec nikdy nedrželi myš a klávesnici v ruce nebo ovladač v ruce, tak by si ji mohli užít.
0: Super, protože... takzvaně my lidé z lidu.
1: Ano, má 3 hodiny, takže máš ji dohranou jako za jeden delší večer.
0: Mm-hmm.
1: A má úplně boží soundtrack, musím říct.
0: No to zní jako, že tam bude asi jako hodně, jak bych to řekla, různorodej, ne, ten soundtrack?
1: Ano, je velmi různorodej. Je napříč 60., 70., 80. i 90. letama. A celý to končí, já to řeknu, čím to končí a neřeknu, proč to tak končí a jako co je ta závěrečná scéna.
0: Mm-hmm.
1: Ale úplně na závěr hrajou Joy Division a Atmosphere, takže atmosférická hra.
0: Takže soundtrack, jak se jmenuje ta hra?
1: Mixtape.
0: Soundtrack Mixtape. Dobrý, já si to tady už mezi tím najdu a vy si prosím vás poslechněte nejnovější quest dneska v kolik? V 18 hodin, říkám to správně?
1: V 6 večer, přesně tak.
0: Přesně tak. Díky, Jardo, že jsi na nás udělal čas.
1: Vždycky.
0: Tak jo, ahoj.
1: Díky.
0: A teď už Mustafa a skladba Gaza is calling.

0: aktuálním díle Casablanky Lucie Kohoutová-Vinická vypráví o 3,5měsíční nomádské cestě po Asii, v rámci které navštívila Thajsko, Malajzii, Singapur a Tajvan. Jaký je rozdíl mezi nomádskou cestou s pracovními povinnostmi a dovolenou? Na jaké místní ostrovy a slavnosti se podívala? Poslechněte si novou epizodu cestovatelského podcastu Casablanca už dneska v 19 hodin.
1: Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín. Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca. Povídání s horolezci, vodáky i pěšáky, stopaři i trekaři, s cyklisty, motoristy, vandráky, tuláky, trampy i zevláky. Casablanca. Nejnovější díl poslouchejte znovu, dnes od 7 večer na rádiu Wave.
2: You, this is Kurt Vile and you're listening to Radio Wave.

0: Tohle byla nová TK Medza a skladba Pressed a já mám pro vás teď připravenou pár tipů, kam a na co můžete dneska zajít do kina.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Moje první pozvánka směřuje do táborského kina Svět. V 17 hodin tam můžete zajít na film Farma zvířat. A ve 20 hodin vás tam čeká Iron Maiden Burning Ambition. Ještě jednou kino Svět, Tábor. Do Valašského Meziříčí zase zajděte do kina Valmes, kde vás v 19 hodin a 30 minut čeká pokračování slavného filmu Ďábel nosí Pradu 2. Teď se mrkneme do Prahy, konkrétně do kina Dlabačov. V 18 hodin můžete zavítat na projekci filmu Slepice a ve 20 hodin opět dvojka Ďábel nosí Pradu. V hradeckém kině Biocentrál vás čeká dnes odpoledne ve 14.30 Hlas Hind Raja, v 18 hodin Top Gun a v 8:30 večer můžete zajít na Top Gun Maverick. Ještě jednou Hradec Králové, kino Biocentrál.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: A teď už Dušan Vlk a Fuck Cult.
3: Si ho určite pustím. Aspoň raz. Toto mi pár.

Tohle byla skladba Poison od Shy Girl. 12 hodin a 51 minut, ladíte Radio Wave a zdraví vás Eliška Soukupová. Přeji vám krásný pátek 15. května a krátce po 13. hodině se společně podíváme na témata rozrození matky. Ano, tomu se věnuje právě mateřský magazín Houpačky na Radio Wave. Tomu, co se děje, když se žena stane matkou, jak tenhle přerod vypadá a co všechno se pro ní a možná i pro její okolí změní. Na to se ale zaměříme až po 13. hodině. Teď do konce 12. vysílací hodiny nás tady společně čekají Lichnovský anebo moje milovaná Sevdolajza ve spolupráci s Elianou.

Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

byla skvělá Janelle Monáe a její track Make Me Feel. Já mám pocit, že už je trošičku odpoledne, je 13 hodin a 8 minut a ladíte rádio Wave, zdraví vás Eliška Soukupová. Přeju vám krásný pátek 15. května, mimochodem dneska má svátek Žovka, Žofie, takže pokud nějakou znáte, tak ji nezapomeňte popřát. No ale teď už nás společně čeká americký rapper Vince Staples a jedna z jeho novějších písní Blackberry Marmalade.

0: Houpačky na rádiu Wave se tentokrát věnují tématu zrození mámy. Co se děje, když se žena stane matkou? Jak tenhle přerod vypadá a co všechno se mění? Jak tyhle změny působí na dynamiku v páru, v přátelství a v dalších rodinných vztazích? Na novou roli mámy i táty jsme se ptali tentokrát psycholožky a psychoterapeutky Pavly Koucké. Tady je krátká ukázka z nejnovějšího dílu a pokud vás zaujme, tak díl v celé délce najdete samozřejmě na webu wave.cz/houpačky a nebo ve svých podcastových aplikacích, třeba v aplikaci Můj rozhlas.
1: Neurologové vypozorovali, že v průběhu těhotenství a raného mateřství se snižuje množství šedé hmoty, a to třeba o 4-5%, jo, takže vlastně docela hodně, a naopak jako bílá hmota se jako zase zvětší v tom objemu. A vlastně,
2: o mozku mluvíme.
1: O mozku, ano. No a vlastně celé je to proto, že vlastně ten fokus, ten zájem té ženy vlastně má být soustředěn na dítě, na jeho potřeby, na vztah s ním, na všechno, co s ním souvisí. A vlastně jako něco si pamatovat, jo, nebo analyzovat, to je prostě najednou vedlejší. Je to takhle vlastně správně a v pořádku. A zajímavé je, že ono se to v nějakém ohledu potom zase jako vrací zpátky, ale některé ty změny už opravdu zůstávají vlastně celoživotně.
2: No a to vlastně to, co popisujete, je, že z nás to mateřství dělá vlastně trochu někoho jiného.
1: Ano, v nějakém ohledu, ano, opravdu se mění naše osobnost. Vlastně jako v jistém ohledu jsme to pořád my, ale... Jsme změněné. Jo, často se prostě mění žebříček hodnot, mění se nazírání, mění se na spoustu věcí, mění se emotivita, jo, takže vztahovost, je to opravdu velmi, velmi komplexní změna.
2: Je to změna vítaná? Já se ptám, protože si dovedu představit, že se, jestli se toho třeba trochu nebojíme někdy, nebo z vaší praxe, jestli to můžete popsat.
1: Bojíme a je to taky přirozené, jenom někdy ty obavy jsou vlastně jako zbytečně velké a prostě souvisí s nějakou úzkostností a svým způsobem to může být i jako těžší v tom vyšším věku, jo, kdy už vlastně jakoby ta osobnost je nějakým způsobem stabilizovaná v nějakým obrazu a můžeme se víc bát toho, jak se změníme.
3: Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: 13 hodin a 31 minut ladíte rádio Wave a zdraví vás Eliška Soukupová. No a když ho budete ladit i nadále, tak vás dneska v 18 hodin čeká quest. A v nejnovějším díle questu se tentokrát podíváme na zoubek dvou hrám. Jedna hra se jmenuje Pragmata a je o takové malé androgynní holčičce, která se odehrává na vylidněné měsíční základně. Nicméně ta druhá hra se jmenuje Mixtape, v níž hlavní hrdinka využívá svoje superschopnosti v podobě spojení životního momentu a správně padnoucí písně. Já jsem normálně nalomená, že si hru Mixtape najdu a zahraju si ji, a to já vůbec nejsem gamer. Jestli vás to nalákalo stejně jako mě, tak si poslechněte quest dneska v 18 hodin.
1: Quest. Quest. Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Hrajeme si s vámi. Quest.
2: Quest. Poslouchejte dnes od 6 večer
1: na rádiu Wave.

You. One. Two. Describe my

0: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Děláme vlny.
2: Řekla mi to vyšší inteligence. Davide, dej si tu rybu do pytlíku.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy rádia Wave.
1: Kulturní tipy na rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: 13 hodin a 41 minut, pokud ve vás minulý track od Ventolina trošku povzbudil chutit dneska večer někam na koncert, tak mám pro vás pár pozvánek. Nejprve mrkneme do brněnského legendárního kabinetu Mus, kde vás ve 20 hodin čeká Rose Garden Funeral Party. Potom se podíváme do Klatov, konkrétně do Bystra Vlaštovka. Tam vás čekají Peneři strýčka Homeboye, tedy česká rapová legenda ve 20 hodin.
3: Novinka. Novinka.
2: Do pražského Jazz Doku vás můžu v 19 hodin pozvat na Markétu Foukalovou společně s Martinem Brunerem a ano, bude se křtít album. A má poslední pozvánka směřuje do pražského paláce Akropolis, kde zazní Croak Dream poprvé naživo i s plnou kapelou. To znamená temná romantika, sny o konci a nových začátcích. V 19 hodin a 30 minut se můžete těšit na Puma Blue a Tony Nyoku v pražském paláci Akropolis.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy rádia Wave.
1: Kulturní tipy na rádiu Wave.
0: Kulturistán.

Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny.

0: Víte, že pro vás na Rádiu Wave připravujeme novou minisérii Bedny? Pokud ne a pokud nemáte vůbec tušení, o čem tahle minisérie bude, tak laďte dál Rádio Wave. My si na ní totiž pustíme krátký teaser, ale až po 14. hodině. Teď je 13 hodin a 53 minut, zdraví vás Eliška Soukupová. Vyladíte odpolední on-air vysílání a máme před sebou poslední hodinku. Do konce 13. vysílací hodiny nás tady společně čeká třeba Courtney Barnett.
1: Zažijte komfort, který nezná hranice a vyrazte vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky, zamilujte si je taky.
2: Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Poslouchej Boys, rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Každou neděli od 8 večer na Rádiu Wave. Boys. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

São Paulo The Weeknd a Aneta ve vysílání Rádia Wave. Je 14 hodin a 9 minut a zdraví vás Eliška Soukupová. Máme před sebou společně poslední hodinku odpoledního on-air vysílání dneska v pátek 15. května. No a teď nás čeká mladá slovenská zpěvačka a raperka Mess, které bude brzy vycházet EPčko nazvané Mess Season. A v rámci toho si společně dáme jednu z novějších skladeb v našem playlistu a to je Chcem tě v sebe nájsť.

0: Ve vysílání Rádia Wave si teď pustíme teaser na připravovanou minisérii Bedny. Moderátor Honza Žižka v něm bude mluvit se světovými i domácími odborníky o závažných tématech od sociálních sítí přes ekologii až po kosmonautiku.
1: Bedny. Témata, která hýbou světem. Bedny.
2: Jmenuji se Honza Žižka a připravil jsem desetidílnou sérii rozhovorů se světovými i českými osobnostmi, které mají co říct k důležitým tématům dneška. Třeba s psychiatričkou ze Stanfordu Annou Lemke, italským astronautem Paolem Nespolim nebo Vojtou Hlaváčkem z Brain VR.
1: Bedny na rádiu Wave.
2: Co nás podle světoznámé klimatoložky Katrin Hayhoe může motivovat k řešení změny klimatu lépe než strach z katastrofy?
3: To move forward long term, our brain is literally wired to move forward towards something that is better than what we have, not worse.
2: A proč podle greenfluencerky Rozy Haškovcové část lidí radši problém popře, než aby přijala změnu?
4: Často ti odpůrci nejsou nutně proti nějakému vědeckému konsenzu, ale nevidí to řešení a tak radši zvolí tu variantu popírat, než se snažit to řešení najít.
2: Bedny poslouchej od 20. května na webu wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Přemýšleli jste někdy nad tím, jak se proměňuje náš jazyk? S Martinem Kavkou, bývalým novinářem a autorem webu Čeština 2.0 a taky knihy Heknutá čeština 2.0, lektorem srozumitelného psaní a expertem na chytré e-maily a newslettery, jsme probrali ve studovně Rádia Wave, jak na kvalitní text a jakou roli má dneska vlastně AI. Zároveň nás zajímalo, jak vypadá dobrý text a jestli může být cringe, když boomři mluví jako lidi z generace alfa. To se dozvíte v nejnovějším díle podcastu Studovna a poslechnout si ho můžete buď na webu wave.cz/studovna a nebo ve svých podcastových aplikacích.
1: Playák. Páteční mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave. Playák. Hudební mix Rádia Wave. Hudební mix Rádia Wave. Poslouchejte dnes od 8 večer na Rádiu Wave.

0: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: 14 hodin a 41 minut a já mám pro vás připraveno pár kulturních tipů pro dnešní den. Nejprve se podíváme na Art of Život. Art of Život je festival ve Frýdku Místku, který propojuje výtvarné umění, hudbu, design, módu a gastronomii s tvůrčí energií Moravskoslezského kraje. Festival Art of Život ve Frýdku Místku v Nové Osmičce probíhá ode dneška od 15. května až do neděle 17. května. Jestli máte chuť zajet si do Rohozné u Jihlavy, tak určitě neminíte budovu letního tábora na Kuši. Tam vás totiž čeká fotbal proti rasismu. Jedná se o 18. ročník. Tento třetí víkend v květnu se znovu potkáme u Rohozné u Jihlavy a zahrajeme si velmi zápasy pro velmi důležitou věc. Zápasu je několik, přesný seznam si můžete přečíst na webu festivalu a nebo si přímo zajet do Rohozné u Jihlavy. Pokud máte rádi knihy, tak rozhodně víte, že tento víkend probíhá už 31. ročník Mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy Praha 2026. Ten se uskuteční opět v nově zrekonstruovaných křižíkových pavilonech a taky v pavilonu na Bruselské cestě. Tentokrát bude dramaturgie festivalu roku 2026 se tentokrát zaměří na dvě hlavní témata a těmi budou Evropa a historie. Celý program festivalu Svět knihy Praha 2026 najdete samozřejmě na jejich webových stránkách a nebo sociálních sítích.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.

0: 14 hodin a 49 minut. Něco hezkého končí, ale něco mnohem krásnějšího začíná. Yeah. Protože, teď udělej to ještě jednou.
1: Yeah.
0: Já jsem tě až teď zapla, protože ve studiu Radio Wave pomaličku odvívá čas Elišky Soukupové.
1: Odvívá, wow.
0: No to neexistuje to slovo.
1: Slova.
0: Ano, odvane mě z tohoto studia, abych si procvičila češtinu.
1: Ale mě tady bez tebe bude smutno.
0: Bobby.
1: Ty jsi moje oblíbená kolegyňka, ale to ty moc dobře víš.
0: To já v to doufám, ale taky jako i to trošku vím. No a je vám asi jasné, že naproti mě sedí jedinečný, úžasný, nádherný a voňavý Kája Vladyka.
1: Mávám do kamery a opravdu dneska hezky voním, to si hezky řekla.
0: Ale ty vždycky děkuju. Hezky voníš, zlato. Ty
1: se jako,
0: my totiž tady s Kájou, pokud náhodou nevíte, tak máme spolu podcast, neboli hotcast pod. Pořád o motýlech v břiše, požáru v srdci
1: a všem,
0: co z nás teče.
1: Který byste měli poslouchat a myslím, že je to vlastně moc hezký si takhle říct, jak voníme, protože to samozřejmě přes vaše uši necítíte.
0: Ale stojí to za to. Nás zítra nás, Kájo, čeká nejnovější díl našeho hotcastu.
1: Jaký to bude, já už ani nevím.
0: No já taky nevím.
1: Už vím, s Miss Cool Cat. Úžasná burlesque performerka. Bude tam
0: burlesque.
1: Řeč o lásce, o tělesnosti, o lásce k ženskému tělu v pohybu, o tom, jak se Miss Cool Cat třpití a třeba i poliká oheň.
0: A k tomu, jak poliká vše možné, protože se v posledních letech otvírá všem možným genderům a experimentuje se svou sexualitou a vztahovostí. Yes. A myslím si, že to je poslech, který potěší nejen vás, kteří třeba máte rádi burlesku, máte rádi nějakou femininitu, nebojím se říct sex appeal a tak dále, ale i vás, co třeba jenom máte chuť mít hezčí náladu a pobavit se, protože
1: no,
0: ten díl je i vtipný. Tak si to poslechněte v premiéře zítra ve 22 hodin, ale poslechněte si to až potom, co strávíte ideálně celý den za zdmi Českého rozhlasu, protože zítra se děje.
1: Za zdmi Českého rozhlasu?
0: No jasně, zítra je
1: otevřený den.
0: Zítra je otevřený den, tedy den otevřených dveří.
1: Ty tady budeš?
0: Já tady nebudu, bohužel.
1: Wow.
0: Ty jo?
1: Nevím, kdo tady bude moderovat, ale
0: já
1: přijďte
0: vím.
1: Se podívat. To je vždycky krásný, myslím. Je tady vždycky legrace, můžete se podívat, jak to tady vypadá, jaký tady máme čudlíky v tom studiu, jestli třeba něco říct na mikrofon.
0: Zítra tady s vámi budou ráno Martina a Vojta a odpoledne tady s vámi budou Sarah a Jakub. Já si myslím, že to bude skvělý
1: to
0: a výborný je,
1: dvojce.
0: Že tady jsou moderátorský dvojice, takže si užijete fakt spoustu zábavy a myslím, že můžete přímo i do studia, takže tuhle šanci
1: určitě.
0: Fakt nepromarněte.
1: Papa.
0: Papa. Pa.
1: Hezký víkend. Jedu vlakem.
2: Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
3: Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline.
4: Rádio Wave.
5: Děláme vlny.
4: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizi C na wave.cz.

0: To byla Klára Kimera na Radio Wave 5 minut po třetí a nám už začíná páteční odpoledne s Kasem Vladykou. To jsem já, doufám, že se máte krásně. Dneska tady pro vás budu až do 6, no a teď, abyste věděli, co nás tak čeká, než odbije 4. hodina, tak dáme si už za chvilku ukázku z nové studovny o tom, jak napsat dobrý text. Dáme si později taky tipy na filmy, no a teď už jsou před námi z playlistu nový Action Bronson, hned potom Hail anebo skvělá Lana Del Rey.
1: Novinka. Novinka na Radio Wave.
2: Já jsem nadšená.

0: byla Lana Del Rey a teď si poslechneme ukázku z nové studovny o tom, jak se proměňuje náš jazyk. S bývalým novinářem, lektorem srozumitelného psaní a autorem webu a slovníku Hacknutá čeština 2.0 Martinem Kavkou mluví Aneta Martinková nejenom o tom, jak má vypadat dobrý text.
1: Ten největší rozdíl, si myslím, mezi tím, jak jsme mluvili my a tím, jak mluví dnešní vlastně mladá generace, je ten, že my jsme vlastně pořád ještě se snažili ty jako výrazy převádět do češtiny hodně. Mm-hmm. A dneska je ten slang vlastně mezinárodně, globální. Jo. Je to vlastně angličtina, je tam vlastně ten kód je pro celý svět stejný, takže oni, když koukají na YouTube a TikToky a na všechny možný jako vlastně sociální sítě, tak komunikují stejně po celém světě. Že vlastně dokážou se mezi sebou dorozumět a tím pádem ten vliv té angličtiny vlastně na tu češtinu těch mladých je obrovský. A někoho to může dráždit, já si myslím, že prostě jakmile ty lidi budou stárnout, tak budou používat jiný slovník.
2: Já jsem si teď vzpomněla na svého kamaráda Radima, kterého tímto zdravím. On vždycky, když jsme spřáteli v nějaké konverzaci, tak on je ten překladatel a hrozně ho to baví a že vždycky přesně přijde nějaké anglické slovíčko a on ho doslovně přeloží do češtiny.
1: No, to miluju takovou tu hru třeba v některých jako i podcastech nebo někde, kdy to slýchám jako třeba hot take, že jo, jako že někdo říká horký úchop.
2: Horký úchop, ano.
1: To mě jako strašně baví, vlastně tahle ta hra s tou angličtinou, že jako, a to je vlastně ta výhoda češtiny, jo, že my vlastně můžeme dělat tyhle ty ptákovinky, protože my nejsme světový jazyk, my nemusíme být srozumitelný pro všechny v každém koutu světa, my si to můžeme jako tady šudlat pro těch 10 milionů lidí v podstatě, 10 milionů mluvčích. A vlastně tím pádem to může mít dvojsmysl nějaký, můžeme si s tím hrát a můžou v tom být jako různý významy, takže to je na tom zábavný.
2: Ještě to vztáhnu k tomu vzdělávání. Jak by v uvozovkách, jak by měli mluvit vyučující? Jestli by měli odrážet ty trendy v jazyce a tím se přiblížit té generaci a třeba jestli by to pomohlo k lepšímu pochopení té látky, kterou vykládají?
1: Já jsem se o tom bavil se svými dětmi. Jedno mé dítě starší má, dcera má 16 let, to mladší syn, tak ten má 14. Takže věřím, že to je zhruba takový nějaký jako vzorek, který by tomu mohl pomoct. Tak ta starší se stydí, když používáme, jako my, jako boomři staří.
2: Je to cringe.
1: Je to cringe, prostě totálně, úplně uhlí. Takže já si nemyslím, že by to vyučujícím nějak zvlášť pomohlo. Myslím si, že by trošku působili divně na ty děti a trošku násilně, že jakoby vlastně vstupují do jejich světa. To si nemyslím úplně, že by bylo dobrý. Na druhou stranu měli by vědět, jako, co to zhruba znamená. To si myslím, že je fajn. A co si myslím, že je jako skvělý v té češtině ukazovat, jako fakt jako pestrost toho jazyka, že ten jazyk, my vlastně, když se učíme spisovný jazyk, jako češtinu, český jazyk, tak se učíme vlastně cizí jazyk, protože my od malička nemluvíme spisovně, my mluvíme prostě dost hovorově, že jo, používáme slang, používáme nová slova, každá rodina má nějaký svoje slovíčka, tak, má nějaký svoje jako vtipky, takže my se vlastně učíme hovorový jazyk, a pak přijdeme do školy a od 6 let se učíme spisovný jako jazyk a to je zase trošku jako jiná disciplína, takže to jsou jakoby dva různý jazyky, dvě různé češtiny. Já vždycky říkám, že kolik češtin znáš, tolikrát si Čechem, takže je jako vždycky jako lepší vědět více těch vrstev toho jazyka, nebo znát.
3: Studovna. Podcast o vzdělávání, škole a studentském životě. S Anetou Štokrovou na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz/studovna. V aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Český rozhlas. Radio Wave. Děláme vlny.

0: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Máme 15 hodin a 28 minut v pátek 15. května a já už pro vás mám tipy na dnešní kina. Začínáme kinem Svět v Táboře, kde můžete dneska vidět rodinný animák Farma zvířat v 17 hodin a nebo potom ve 20 hodin hudební dokument Iron Maiden, Burning Ambition. Kině Valmes ve Valašském Meziříčí můžete dneska vidět hvězdně obsazené pokračování Ďábel nosí Pradu 2 v 7:30. Kino Dlabačov v Praze má dneska na programu Slepici, což je maďarský film o tom, že život není peříčko. V 18 hodin a ve 20 hodin potom Ďábel nosí Pradu 2, to je pražské kino Dlabačov. A poslední tip putuje do hradeckého kina Biocentral, kde můžete dneska navštívit Top Gun Double Feature. Bude se tedy promítat snímek Top Gun z roku 86, a to v 18 hodin, na který naváže Top Gun Maverick v 8:30. To je kino Biocentral v Hradci Králové.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
1: Casablanca.
0: Casablanca.
3: Cestovatelský a outdoorový magazín.
0: Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca. Povídání s horolezci, vodáky i pěšáky, stopaři i trekaři, s cyklisty, motoristy, vandráky, tuláky, trampy i zevláky. Casablanca. Nejnovější díl poslouchejte znovu dnes od 7 večer na Rádiu Wave.

0: 15:35 na rádiu Wave doznívá Wet Leg a já mám pro vás novinku od amerického dua Ear. Ti prorazili před 2 lety se svým docela low effort debitem Nerves, který nahráli na iPhone v univerzitní knihovně. Od té doby se z nich staly takové indie hvězdičky, které baví publikum svým velmi nonchalantním přístupem k hudbě i k životu. To dokazuje i hravý nový single Ne Plus Ultra.
1: Are you videoing me right now?
2: Novinka na Radio Wave. I'll collect my life as a ringing.

0: Za minutku bude 3:45 a na vlnách Radia Wave doznívá Paris, Texas, Red Eyes, Blue Hearts. Ještě než budou 4, tak si dáme Buchty, Nouze, Boots, Idols nebo Father John Misty, no a hned po 4 na vás čekají FKA Twigs anebo Baby Bites. U mikrofonu je pro vás Kas Vladyka.
1: Hergot. Hergot. Hergot. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat.
2: Rozhovory, aktuality, kulturní války.
1: Hergot. Náboženství bez sentimentu.
2: Hergot.
1: Každou neděli od 18 hodin
2: na rádiu Wave.
3: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Rádio Wave.
4: Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
5: Čau, my jsme Buchty Nouze.
6: A posloucháte Rádio Wave.

To byla Baby Bites na Radio Wave, 6 minut po čtvrté, nám pokračuje páteční odpoledne na Radio Wave s Kasem Vledykou, doufám, že si ho užíváte. No a v téhle hodince nás čeká více kultury, to například z typy na divadla. Za malou chvilku si dáme taky ukázku z nového dílu podcastu Boys, no a z našeho pátečního playlistu už je před námi další novinka. Florbal a Mahr Junior s trackem Druhá liga, hned potom Mess anebo Murder Capital.

Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny. Radio Wave.

0: Poslechněte si ukázku z nového dílu podcastu Boys, kam dorazil hudební guru české scény Roman Holý. Rozhovor začal jeho vztahem k rodné Sušici i vlivu Prahy, ale s Krištofem se dostali i k důležitým tématům mužství. Sdílení pocitů, slzy, rozchody s partnery i kamarády. Tahle epizoda má prostě všechno, co od podcastu Boys čekáte. Celý díl poslouchejte na webu Radia Wave nebo v podcastových aplikacích a tady už je ukázka.
1: Já si myslím, že díky tomu, že na jednu stranu dneska právě není vůbec problém mluvit o homosexualitě, naopak je to všechno velmi otevřený a velmi fajn, tak to mělo vždycky být. Mluvit o slabosti mužů, o tom, že muži pláčou, jsou měkčí, já si myslím, že to takový byly vždycky a hrála se hodně svazující křečovitá hra těch našich dědů a otců, kteří to zkoušeli na nás a sami taky měli prostě bůh ví co za problémy. To je jedna věc. Já si myslím, že tohle to je správně, ale zase na druhé straně takový ten princip toho bouchnout do stolu, jít, vidět prostě nějaký příkoří a vzít tyč a někoho zmlátit, jako, což dneska neumí skoro nikdo z té mladé generace, což je na jednu stranu dobře, ale na druhou stranu teď záměrně jako ty situace přeháním a zveličuju. Já si myslím, že právě ten mix toho citlivého kluka, který prostě je opravdu, který se umí podívat na situaci, vyhodnotit a umí být něžnej. A mix toho něžného citlivého kluka se zabijákem, který přijde a takovou ti ji natankuje, ale takovou, když si zaslouží, že to není možný, to je ale taky potřeba, chápeš to? Jinak se to všecko zhroutí. Já mluvím teď o mužích, nebavím se o ženách, jo. To znamená, pro mě je ideální kombinace jemného kluka, který poslouchá Cure, který zpívají Boys Don't Cry, ale on pláče úplně pěkně, normálně se to užívá, protože to je velmi důležitá, ozdravná věc. Já brečím velmi často a velmi rád, protože to skutečně tě uvolňuje, jakoby prostě upouštíš páru a tak dále. Je to důležitý. Takže citlivý kluk, který prostě je fakt něžnej, má herbář doma s kytkama, jakoby dokáže pomilovat něžně, pomalu, hladce, ale zároveň i trošku rychleji a tvrději, jak to v životě má být. Ale do toho prostě, když vidí, že někdo někde svetovaný ubližuje stařence, tak jde a normálně ho rozseká na kaši.
2: Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Otevřené rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Na rádiu Wave. Boys. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Český rozhlas, Rádio Wave.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy rádia Wave.
1: Kulturní tipy na rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Za minutku bude půl páté a já už pro vás mám tipy na páteční divadla, tentokrát v Mostě a v Praze. Začínáme Mosteckým městským divadlem, kde můžete dneska od půl osmé navštívit inscenaci Než hvězdy zapadnou. To je skvěle napsaná svatební komedie, plná humoru a emocí, mistrně kombinující žánr frašky s rodinným dramatem. V Mosteckém městském divadle dneska v půl osmé. A v pražské Meat Factory dneska můžete zažít serotonin. Serotonin je přenášeč nervových vzruchů obsažený v krevních destičkách, jehož nedostatek způsobuje depresi a poruchy nálad. A taky samozřejmě název nejpochmurnější knihy francouzského spisovatele Michela Holebecka. Jehož první českou divadelní adaptaci představuje právě divadlo Meat Factory. Dneska ve 20 hodin.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy rádia Wave.
1: Kulturní tipy na rádiu Wave.
0: Kulturistán.
3: V i-vysílání České televize.
4: Případy, které nedávají smysl.
5: Něco mi na tom nesedí, pane.
4: A odpovědi, které unikají všem ostatním.
6: Patience je autistka.
7: Našla jsem spojitost s dalšími případy.
5: Jen možnou.
7: Spíš patrnou.
5: Ne!
4: Britský krimiseriál v originálním znění i s dabingem.
8: Klidně je mohla zavraždit ona.
4: Patience. Všechny díly najdete už nyní v i-vysílání.

16 hodin 39 minut na rádiu Wave doznívá YOY s trackem Hoří, krásný, příjemný track, no a já mám pro vás teď novinku z trošku hlasitějšího soudku. Charlie XCX se totiž dává na rockovou hudbu. Minimálně to tak vypadá podle názvu její nového tracku, který se jmenuje Rock Music a na kterém je Charlie hlasitější a za mě zábavnější než kdy dřív. Tohle už je Charlie XCX a její Rock Music.

0: Kvůli Sokrmami a track Lose You doznívá na Radio Wave v 16 hodin a 47 minut. Ještě než nám odbije 17. hodina, tak si dáme Rose, Eleanor, Dougal, Dasu anebo Holy Motors, no a hned po páté na vás čekají Aiko a Amare. Až do 6 pro vás u mikrofonu Kas Vladyka.
1: Zažijte komfort, který nezná hranice, a vyrazte vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky, zamilujte si je taky.
2: Casablanca.
3: Casablanca.
4: Cestovatelský a outdoorový magazín.
3: Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca. Povídání s horolezci, vodáky i pěšáky, stopaři i trekaři, s cyklisty, motoristy, vandráky, tuláky, trampy i zevláky. Casablanca. S Pavlem Sladkým každou neděli v poledne na Rádiu Wave.
5: Rádio Wave. Děláme vlny.
3: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave.
3: Děláme vlny.
4: Ahoj, tady Aiko a posloucháte Rádio Wave.

byla Amarej na Radio Wave 5 minut po páté. Nám pokračuje poslední hodinka pátečního odpoledne s Kasem Vladykou. Doufám, že si ho se mnou užíváte. Za okny rozhlásku nám svítí sluníčko, je hezky. No a ještě než se rozloučíme, tak pro vás v téhle hodince budu mít například tipy na živou hudbu, kdybyste takhle v páteček večer chtěli vyrazit za hudbou. Dáme si ukázku už za malou chvilku z nového Impactu, který se věnuje docela smutné zprávě, a to, že končí kulturní prostor Stalin. Teď už je před námi ale krásný ženský lineup TK Maidza, Anet X anebo Sky Ferreira.

0: Na pražské Letné končí oblíbené kulturní místo Stalin. Je to začátek konce dalších podobných prostor? Jak se ve městech daří nezávislé kultuře a je o ní mezi mladými ještě zájem? Poslechněte si Impact s novinářem Pavlem Turkem a DJem a producentem Mikulášem Příhodou. Nejnovější díl najdete na našem webu nebo v podcastových aplikacích a tady už je krátká ukázka.
1: Bojuje se opravdu o místo ve městě. Boje se o to, kdo kde bude provozovat jakoukoliv tržní činnost, kdo kde bude mít jaký podnikání a jako historicky, dejme tomu ta klubová kultura nebo kultura navázaná na nějakou alternativní hudbu byla vždycky nízkonákladová, nízkoprahová, využívala prázdných nemovitostí, využívala tady jako zmiňovaných brownfieldů, warehouseů a tak podobně. A to je něco, co dneska už v té Praze jako strašně chybí a v centru už to třeba vůbec nenajdeme. Právě proto ten Stalin je tak cenná lokalita, stejně tak jako Fuchs je jako cenný místo, protože jsou to jedny z posledních míst tohoto typu, který nacházíme v nějakém vnitřním centru Prahy a nejsou vystěhovaný do okrajovějších částí.
2: Mikuláši, ty máš nějaký místo, o který se třeba bojíš nejvíc?
3: Já, tak já se upřímně bojím jako o všechny ty místa v té Praze, abych řekl pravdu, protože mně přijde, že to je vlastně otázka času, že si vždycky někdo jako brousí zuby na nějaký to místo a tím, že třeba konkrétně ten Fuchs je prostě situovaný extrémně v centru a dalo by se říct, že z těch alternativních klubů je to vlastně nejvíc jako nejblíž klub, když nepočítám Ankali, který je vlastně ve Vršovicích, což bych neřekl, že nějak nutně z ruky, ale jakoby ta situace toho Fuchsu je prostě podstatně lukrativnější.
2: No a všímáš si toho teda, že ti ubývá míst třeba kde i hrát?
3: Jo, je to tak.
2: Jako zrušili se ti už nějaký?
3: Těch alternativních nebo alternativnějších klubů, který nehrajou hned z první, jakoby ten mainstream, tak je vlastně úplný minimum podle mě za celou tu dobu, co já se tak nějak na té scéně pohybuju, tak mi přijde, že teď jsme trošku jako zahnaný do kouta. No.
4: Impact. Po událostech, které mají dopad. Impact. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
5: Český rozhlas, Radio Wave.
6: Radio Wave dělá.

0: To byla IMDDB na Radio Wave, máme 17 hodin a 27 minut a hned jak se před šestou rozloučíme, tak můžete přesně v 18 hodin poslouchat nový quest. V nejnovějším díle se moderátoři podívali na zoubek hned dvěma novým hrám. Zrecenzovali originální akci s malou androidí holčičkou Pragmata, která se odhrává na vylidněné měsíční základně. K tomu přihodili takovou nostalgickou vzpomínku v podobě hry Mixtape, v níž hlavní hrdinka využívá své superschopnosti v podobě spojení životního momentu a správně padnoucí písničky. To je vždycky důležitý. Tohle všechno poslouchejte. Dneska v Questu moderují Jaromír Mévald, Šárka Tňová a Lukáš Grigar.
1: Quest.
2: Quest.
1: Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Hrajeme si s vámi.
2: Quest. Quest. Poslouchejte dnes od 6 večer
1: na rádiu Wave.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Máme 17 hodin a 32 minut v pátek 15. května a já už pro vás mám poslední dnešní kulturní tipy, a to na páteční koncerty a živou hudbu. Začínáme v Praze, a to v Paláci Akropolis, kde dneska od 7:30 vystoupí Puma Blue. Čeká vás temná romantika, sny o konci a nových začátcích. Britský zpěvák, skladatel a producent Puma Blue se vrací do Prahy s novým albem Croak Dream. Jako support dneska večer zahraje Tony Ňoku. V pražském jazzdoku dneska od 19 hodin vystoupí Markéta Foukalová a Martin Brunner a pokřtí společné album. V Bystru Vlaštovka v Klatovách dneska od 20 hodin zahrají PSH alias Peneři Strýčka Homeboye. A úplně poslední tip na hudbu putuje do brněnského kabinetu Můz, kde dneska od 8 večer zahrají Rose Garden Funeral Party, tedy americká rocková hudební skupina, která vznikla v roce 2016 v texaském Dallasu. Příjemnou zábavu.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.

0: Za minutku bude 6:45 na Radio Wave doznívá Japanese Breakfast Be Sweet. No a naše společné sladké páteční odpoledne už je u konce, doufám, že jste si ho užili. Už za malou chvilku, přesně v 18 hodin, můžete poslouchat nový quest. Užijte si to, užijte si krásný víkend a od mikrofonu už se s vámi loučí Kasladika.
1: A jsem nadšená.

0: Daleko předaleko, v malém islandském městečku, si pětičlenná rodina užívá pozdní večeři. Všechno vypadá v pořádku. A přesně o tom je film Co nám zbylo z lásky. O normálních lidech, o obyčejných maličkostech, o věcech, které jsou skutečně důležité. A taky o něčem, čemu úplně nerozumíme. Film Co nám zbylo z lásky uvidíte v kinech od 14. května. Podívejte se na něj, nebo běžte na něco jiného. To je v pohodě. Mediálním partnerem je Radio Wave.
1: Nádech. Pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Poslouchej každé úterý od 7 večer na Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Quest.
1: Quest.
0: Novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Víc než jen hra. S Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na Rádiu Wave.
2: Chtěl jsem tenhle ten quest začít nějak pragmaticky. Ale já vlastně nevím, co to slovo znamená.
3: Ale vlastně jsi ho začal pragmaticky.
2: Jo?
3: Docela ano.
2: Ahoj Lukáši.
3: Ahoj Jardo.
2: Ahoj Šárko.
4: Ahoj posluchači, posluchačky.
2: Co znamená slovo být pragmatický?
4: To jsou dvě slova.
2: Co znamená slovo pragmatický?
3: Já si pod slovem pragmatický představuji něco, co je takové velmi přímočaré, bez jakýchkoliv postranních, nejenom úmyslů, ale prostě opak toho, jak já občas mluvím v questu.
2: Že jde rovnou k věci
3: Ale jako spíš, že bere... ve zkušenosti to nevystihuji úplně přesně.
4: Já
3: že
4: mám
3: Šárko,
4: pocit, že je to takový to zosobnění přísloví, že účel světí prostředky?
3: Ano, to se dá taky říct. No. I když tam to už je takové zabarvenější. Já bych řekl taky věcný, no. Ale jako...
2: Tak přesně to quest není často.
4: No to,
3: to ne, ale dnešní úvod docela je.
2: Pak, ale dnešní úvod je z jednoho prostého důvodu takto věcný, protože se dneska budeme bavit mimo jiné o hře Pragmata. Když se podívám na Lukáše a podívám se dolů, tak vidím zápisky.
3: Není jich moc, ale zbytek je v hlavě. Mojí teda.
2: Bida.
3: Doufám.
4: Ale nebude, mojí ne.
2: Nebude to jediná hra, o které se dneska budeme bavit. Ale ještě předtím, než se budeme bavit o těchto těch hrách, z nich jsem zatím řekl jenom něco jedný, tak vás chceme pozvat 23. července do letní podcastové scény v Pražské Troji, kde budeme naživo natáčet nejnovější díl questu. V té době to bude nejnovější. Teďka posloucháte nejnovější a za dva měsíce zhruba to bude další nejnovější díl questu. Wow, časové paradoxy. 23.7. zapište si to do svých cancáků, abyste mohli
4: prosím.
2: Se... To neznáš tohleto slovo?
4: Ne.
2: Poznáš. 23.7. poznáš toto
4: dobře.
2: Slovo.
4: Jardovo nové oblíbené slovo, už to nejsou krochny, bude to cancák.
2: A až zjistíš, co to je, tak se budeš hodně divit.
4: Mě jenom plan dát, sandát.
2: to ti gratuluju.
3: Šumar, já kam jsem to zase přišel, tak už to pragmatické dneska přestával být teda velmi rychle.
2: Ještě jednou 23.7. letní podcastová scéna v Troji. Lístky jsou k dispozici právě teď, nebo je případně seženete i na místě, kdybyste se náhodou chtěli do poslední chvilky, pokud to nebude úplně vyprodané.
3: Takže minulé na letní podcastové scéně na nás přišlo docela dost lidí.
2: Desítky.
3: Ale nevyprodalo se to, to
4: a možná
3: pravda.
4: Přišli na Honzu Špačka, ne?
3: Možná taky, no. Možná tam tokrát nebude. Takže tam budeme čtyři ve skutečnosti, že s tím jedním naším věrným posluchačstvem, což říkám jenom protože nevím, jestli to bude posluchač nebo posluchačka.
2: No ale co když tam s námi bude ještě někdo další?
3: To se taky může stát. My ostatně o programu této letní podcastové scény, respektive toho letního podvečera,
4: speciálu.
3: Budeme ještě dlouze a intenzivně diskutovat. Možná krátce, ale rozhodně intenzivně.
4: Rozhodně rokovat.
3: Stancáky.
2: pojďme odstančit do Pragmaty, což je hra, která teďko vyšla relativně nedávno. Lukáš jí zahrál a má názor.
3: Mám názor.
2: Má názor. Výborně. Tak
3: já jsem měl názor totiž, jestli se nepletu, nechci předbíhat náš výroční díl, co bude... Na začátku příštího roku, ale v tom předpověďovém, predikčním, prognostickém, tak si myslím, že jsem zmiňoval Pragmatu jako, nevím jestli přímo černého koně, ale jako něco, co mě vlastně docela nečekaně zaujalo, zaujaly ukázky a přesto, že mě zaujalo, tak jsem jako se nějak zvlášť nehrnul do toho, že bych si to fakt musel zahrát, ale pak jsem slyšel takové prvotní ohlasy po tom vydání, že se to fakt vlastně docela povedlo a řekl jsem si, no tak proč vlastně ne? A teď už mám názor teda i vlastní, nejenom na ten trailer, ale i na tu hru.
2: Mimochodem, když je řeč o těch predikcích, tak my jsme tady společně se Šárkou byli posledně ve dvou v questu.
4: Ano.
2: A bavili jsme se o tom, že si předobědnám nějakou hru.
4: Ano.
2: To se stalo.
4: Ano.
2: Stalo se to. Šárka to viděla dokonce.
4: Jedno mi poslal screenshot jako důkaz.
3: Ty brďo. A já jsem říkal, že v tom dílu, kde jsem nebyl, tak jsem tam přesto říkal, že musím finishnout fight Halo 3.
2: A stalo se?
3: Finishnul jsem.
4: Hezky.
3: Dokonce jsem finishnul i ODST.
2: Tak to mě zajímá. Ne, pojďme na Pragmatu.
4: Já se musím zamyslet nad svými predikcemi, co jsem tak jako naslibovala a můžu to ještě zvrátit.
2: Můžeš si to poslechnout a pak podle toho se upravit svůj druhý půl rok. Pojďme na ty pragmaty. Nebo na tu pragmatu, na ta pragmata, na co vlastně jdeme?
3: To je vlastně dobrá otázka taky, protože asi můžu říct pragmaty. Protože takhle, mě vlastně překvapilo, když jsem si pustil hru Pragmata, na kterou jsem se pragmaticky těšil podle ukázky, ve které mě zaujala jednak trochu tak, no prostě takhle, vypadalo to jako sci-fi, které bude takhle trošku po svém a bude tam asi fungovat nějaká zajímavá dynamika mezi hlavní postavou a takovou malou holčičkou, která se mu v podstatě vleze na záda a pak si snad jako odmítá
4: slést. Na záda.
3: No, jako takhle tam přesně. A já jsem si z nějakého důvodu, protože asi nedávám pozor, nebo nevím, proč jsem si se mi v průběhu čekání na Pragmatu skřížily dráty a myslel jsem si, takže mě překvapilo, když jsem tu hru pustil, že ta holčička, respektive, že ta velká věc v tom brnění není robot, se kterým se kamarádí nějaká holčička, že robot je ta holčička a ta věc v tom brnění tak je ve skutečnosti chlapík ve skafandru a hlavní hrdina hry, který na začátku se svojí partou, prostě se svými kolegy se dostávají na měsíc, aby se tam podívali, co se tam děje nebo neděje, protože tam něco asi děje nepěkného. A hned v úvodu hry se jim přímo stane něco velmi nepěkného, protože dojde k měsícotřesení. Nevím, jestli to tak vlastně říká, je to Moonquake. Lunotřesení?
4: Měsícotřesení.
3: Měsícotřesení.
2: Slyším poprvé tohleto slovo.
3: Ale no, tak
2: musím to nějak zpracovat.
3: No, protože představ si, že i jiná tělesa vesmíná nejenom země se třesou. A tohle zrovna tohle měsícotřesení teda stojí za to, protože to taky není spoiler, pobije v podstatě celou tu partu, kromě tady našeho hrdiny, který
4: na
3: se
4: měsíc
3: propadne.
4: Kouli?
3: Na měsíc kouli, ano, přesně tak. A on je v podstatě zachráněn jistou dívenkou s dlouhými blondětými vlásky, která vypadá, jakože vypadla z nějaké, nevím, jako kdybyste vzali všechny díly jakýchkoliv dětských pořadů s Dádou Patrasovou, ale teda vymazali Dádu Patrasovou a nechali tam ty roztomilé děti, holčičky, tak ona je takový prostě jako konstrukt, který teda zároveň občas chrlí ze sebe místo toho, chová se jako dítě, mluví jako dítě, je prostě nadšená, teda podezřeva nadšená na to, že jste na základně, kde se něco stalo asi nepěkného a je tam to měsícotřesení. Ale občas taky mezi tím svým nadšením říká věci jako 1-0-1-0-0-0-1-1-1, ne, že by to dělala teda pořád, ale chce se tím asi dost prvoplánově naznačit, že prostě je to teda jakési robotické stvoření, které přesně nevíte, kde se vzalo, proč se vzalo, ale rozhodně neodmítnete pomocnou, velmi teda drobnou, ale přesto velmi pomocnou ruku, protože skrze tohle dítě se vlastně dostáváte hloubš a hloubš do té velké měsíční základny, která se jmenuje Cradle, kolébka.
2: Aha, aha. Mm-hmm. Hlásí se vám Praha, hlásí se vám Quest a jsme tady my.
3: Hlásí se vám Luna.
2: Wavy Studio. Jenom pro vás Wavy Studio. Kdo pochopil tuto referenci, tak je OG.
4: Jardo, ty jsi chytil na pasece, co přesně?
2: To bych taky rád věděl. Ale co to je vlastně za žánr, tohleto?
3: Je to akční adventura, by se asi dalo říct, nebo já už vlastně nevím, jak ty žánry dneska fungují nebo nefungují, ale rozhodně je to akční hra, kde ta akce ale právě je velmi specificky, nebo takhle, když ti to budu popisovat velmi pragmaticky, tak kamera sedí za tebou, na tobě sedí ta holčička na tvých zádech a společně procházíte tou základnou nebo městem, jak to vlastně nazvat. No, protože když si člověk řekne měsíční základna, tak myslím, že každý si tak jako trošku něco představíme, něco možná něco třeba jako Prey Moon Crash, ale prostě takovou tu trochu blízkou vzdálenější, středně vzdálenou budoucnost, všechno je tam takové jako trochu NASA, trochu Futuro, ještě další překombinované a tak podobně. A tady hraje naprosto zásadní roli, že tahle měsíční základna, a to mě právě v tu chvíli jsem si uvědomil, že ta hra možná mě dokáže opravdu překvapit na spoustu různých způsobů, tak tahle měsíční základna celá stojí a padá, dost teda padá na tom, že jsme v budoucnosti, ve které se velice, jako velice pokročilo 3D tiskárny, že už se z nich tisknou celá města v podstatě, nebo třeba právě ty základny. A ruku v ruce s tím tam funguje takové jako ten kouzelný sci-fi aspekt, teda právě, že to je tady trošku kouzelnější, víc kouzelnější než sci-fi, tak máte prostě materiál, který se nachází na tom měsíci, ze kterého jde tisknout velmi snadno, velmi mnoho věcí a tím pádem si například prostě hned jako vlastně druhá, nejsou mise, k tomu se dostaneme, jak to rozvrstvené, ale hned potom, co si proběhnete takové docela typické sci-fi chodby, tak najednou se ocitnete u 3D vytištěného New Yorku v podzemí měsíce. A říkáte si, what?
4: Počkej, v podzemí měsíce? Takže ty konspirační teorie, že se...
3: Měsíce dutý. A je v něm New York.
4: Jsou pravda.
3: Jako, a určitě tam žije i no Elvis asi, ne, když to je New York. Ale ty jsi se ptal na ten žánr. Ne? A v tomhle se pohybuješ v rámci akční, hodně akční adventury, která ale, a to sem vracím k té holčičce na těch zádech, která dost stojí a padá na tom nejenom, že ty máš nějaké zbraně, se kterými můžeš střívat, řekl bych skoro až krochny chvílemi, ale že díky té holčičce, která umí interagovat s různými počítačovými systémy, včetně systémů těch protivníků, kterým ty tam čelíš, tak fakt musíš vlastně kombinovat jako neustále, to není tak, že máš jako bonus na zádech, ti někdo něco hackne a pomůže ti, ne. Je to opravdu velmi dynamické duo, kdy takhle společně procházíte tím prostředím, které jsem popsal, ale ovládáte přímo teda jenom toho hlavního hrdinu. Ta holčička je taková vlastně autonomní na vašich zádech.
2: Je tam něco, co tě překvapilo svojí originalitou v této hře?
3: Ve zkušenosti vlastně ten, to, jak si pustili fantazii, víc teda tu fantazii než tu science na špacír právě skrze to 3D tištění. Ono to trošku jako, je to vlastně něco, co na první dobrou, nebo chvilku mi trvalo, než jsem si na to zvyknul, nebo než jsem to spíš tak jako přijal, že tohle nebude fakt hard sci-fi, protože ono se to jinak docela tváří jako hard sci-fi, ale hard to fakt není. Je to spíš taková jako vystřelená, ne přímo fantasmagorie, má to nějakou hlavu a patu, ale dovolí si to prostě vlastně velmi záhy. Tam na vás třeba vyskočí obří nějaký nepřítel několika patrový, který vypadá prostě jako škorpion a vy si říkáte, kdo pro boha by si tady vytisknul takovouhle věc a proč? A k jakým účelům?
4: To mi přijde jako klasická japonská hra.
3: Ano. A cením, že má jistou míru sebereflexe, protože velmi podobnou hitu pak řekne v nějakém dalším, pochopili jste, že to byl jeden z boss fightů, v jednom z dalším boss fightů, velmi typicky japonským, tak jako, kdo pro boha vytiskne takovouhle věc, tady jsem a já k čemu. Takže si to tam trošku na sebe zároveň jako pomrkává, ale ta originalita vlastně mě překvapilo, to není jako takhle, ta hra vlastně nemá nějakou zásadní originální myšlenku, ale ta dynamika, kterou tam vytváří mezi vámi a tou robotickou holčičkou a tím, jak společně objevujete, protože ona nezná tu měsíční základnu skrz naskrz a je vlastně ze spousty věcí stejně tak překvapená a vy za spoustu těch věcí třeba právě procházíte těmi ulicemi toho New Yorku, že to tam je vytvořené, aby se tam ty kolonisté nebo ti měsíčňané cítili, jako aby tam tolik netruchlili, že nemůžou chodit nakupovat na Times Square. Tak ta vaše postava to komentuje, ta holčička to taky komentuje a společně si o tom vlastně neustále povídají. Vlastně dost se tam i během té akce, i během toho procházení si spolu prostě ty postavy mluví a říkají, jak jim to přijde a vy to posloucháte a procházíte a taky vám to nějak přijde. A tahle ta jako vlastně je to taková až jako trojka v měsíčním mezi vámi třemi, protože vy jste tam vlastně sice nemůžete nic říct, ale jste tam do toho zapojeni spolu s nimi.
2: To, co na té hře musím ocenit, aniž bych jí hrál a aniž bych jako možná i o ní cokoliv věděl, kromě jedné zásadní informace, že to je hra od Capcomu. A Capcom za dobu své existence docela u mě aspoň proslul tím, že se nebojí prostě zkusit úplně novou značku, která nenavazuje na nic. Že to je prostě úplně nový příběh, který má svoje vlastní jako hrdiny, má svoje vlastní nějaký story, má nějakou... možná i jako vidinu toho, že by mohlo být nějaký pokračování, ale ne nutně, že by na to tlačilo. Už se to stalo několikrát, že Capcom měl takovou jako sérii her, které byly skutečně jako nové a z ničeho nevycházely. A něco proletělo, jako něco udělal vzum, hnedka to zapadlo jako za nejbližší kopec a něco se uchytilo a máme to tady dodnes. Je tohleto ta hra, u kterých jako jsi hnedka na první dobrou říkal, ano, toto je originální, anebo naopak, toto sice možná se jmenuje Pragmata bez číslovky, ale zároveň jako to hraju sedmý díl něčeho, co už dávno jako jsem hrál.
3: Tady já musím přiznat prostě svoje nějaké limity v tom, co mám zahrané právě v těch japonských, potažmo konzolových akčních titulech, byť samozřejmě většina toho je dneska už na písičku, včetně Pragmaty, ale věřím, že kdyby hrál, nevím, třeba některé divy Resident Evil, teďka ty poslední, a tak bych na tohle třeba koukal. Neříkám, že to je na první dobu stejná, ale je to taková rozhodně náladu, to je někde jinde, není to horor, byť tam jsou jako takové trošku strašidelnější pasáže, ale ne ten celkový vibe Pragmaty je vlastně až nečekaně pozitivní, obzvlášť v kontextu toho, jak tam na začátku chudák hrdina přijde o všechny ty svoje parťáky. Ale takže na mě to působilo, že hraju něco opravdu čerstvého, i skrz to, že ten systém, jak oni tam spolu teda fungují, nebo respektive už jenom to, jak se to ovládá, že vlastně teda jdete s tou postavou, klasicky levým triggerem zamíříte, pravým střívíte, ale potom skrze tlačítka se můžete pohybovat po té hackovací nějaké, po tom gridu, jako souběžně, že se to vlastně děje, že to není tak, že skočí nějaká minihra a teď se to celé zastaví a pořád si to navzájem si to pinká mezi sebou, to, co děláte v té hrubé krochnové akci a v tom hackování neustálem. Tak tohle mi přišlo velmi originální, nebo originální, velmi originální,
4: já bych řekla, že to je dost originální.
3: Ale jakože fakt zkusili zase trošku někam posunout, co všechno se dá jako uhrát, protože já jsem jako skutečně, nebo naopak nejsem ten jako nejzručnější, nejzkušenější hráč, který prstokladem zvládne tisíc věcí přes sebe, ale tady do toho jsme se fakt velmi dobře dostali a celý ten systém toho tandemového fungování těch dvou tak jako je strašně rychle přejde do krve, strašně rychle se do něj jako úplně jako zaboříte i s tím, že by si ho potom skrze, to se vám potom ta hra postupně jako dost široce otevře těmi různými možnostmi, schopnostmi, krochnami, co si nasadíte tomu svému rodinovi, jakým směrem to hackování vlastně bude, jako zaměříte, protože to není jenom, že tak tohle jsem nahackoval a je to nahackované, ne, buď to nahackujete takhle, nebo využiju tohle, nebo využiju tamhleto. Do toho prostě ty protivníci jsou poměrně pestří, respektive to, jak ona ta hra potom stupňuje jejich schopnosti, tak vás nutí dosměnit tu taktiku, kombinovat. A do tohohle se fakt jako propadnete vlastně hrozně hluboko, ale ten vstupní bod, nebo ten vstupní check, jakož zvládnu to ovládat takhle paralelně, je vlastně strašně super vybalancovaný, přijde.
2: Šárko, ty máš zkušenosti s Pragmatou?
4: Asi půl hodiny.
2: No ale za tu půl hodinu se určitě dostala už k tomu střílení, ne?
3: A k tomu hackování taky určitě.
4: No, akorát to bylo teda loni v létě.
3: A to už si nikdo nepamatuje.
4: No já jsem to hrála na Gamescomu loni, no. Takže já jsem přirozeně tím, že myslím si, že to byla opravdu ta první půl hodina, která je teďka i v té finální hře, tak jsem si otestovala ten ADHD systém, jednou rukou chodím, druhou rukou hackuju a snažím se neumřít a vyhýbat se střelám, ale přišlo mi, že už tehdy jakoby ta Diana docela dobře napovídala, jakože jú, teď uskoč prostě, jo, nebo jo. Něco na nás střílí, a nebo za tebou. A že fakt jako působí takový ten neplnohodnotný parťák, ale že vlastně jako jsou to dvě poloviny, které jsou rovnocený.
2: Vy oba dva máte rádi hry se silným příběhem, máte rádi hry, ve kterých se hraje takzvaně na vážno. Mně přišlo, že, a neříkám, že máte
4: vtipný hry, máte rádi jenom tohle,
2: ale jakým způsobem, to je asi Lukáš, otázka primárně na Lukáše, jakým způsobem se vám povedlo naladit na to, že to je teda ta hra s tím jako robotem, na kterým sedí ta holčička.
4: A to není robot,
2: no, ale astronaut. No jasně, ale vypadá to tak, jakoby, že prostě hraju jakoby za nějakého velkého člověka v nějakém obleku. Ale na ramenou mu sedí ta malá holčička.
3: Ale on je strašně vlastně sympatický, nebo respektive je to takový pozitivně, je to takový trochu, Mirek Duší, možná silné slovo, ale je to takový prostě, takový ten kosmonaut, hodný kosmonaut, který vlastně, byť on sám nemá rodinu, nemá děti, tak a ze začátku je z ní takový jako zmatený, protože ona je velmi, já říkám, že je robotická, ty jsi řekla správně to jméno, on jí vlastně teda pokřtí, on jí řekne Diana, nebo pojmenuje Diana, tak jako ona je vlastně trošku creepy, protože je právě taková příliš dokonalá.
4: No je to takové to tísnivé údolí.
3: Jo, do velké míry.
4: Ona je hodně na té hraně, no. Nebo teda možná už je pod kopcem.
3: To vlastně jsou to jako dvě ty údolí, protože vlastně ona v rámci té hry má být trochu creepy, ale pak zároveň jako zpracovaná fakt velmi dobře a hlavně jako teda je rozanimovaná velmi dobře, pokud jste někdy viděli běhat nějaké malé děti, nebo si pamatujete, jak jste vypadali, když jste běhali jako malé děti, tak ona fakt, její pohyby jsou už jako skoro Kenny, veli. A strašně mě, vlastně já jsem si myslel, že mě to takhle, zaprvé, že mě bude přesně štvát, jestli bude pořád pindat, protože není nic otravnějšího, než příliš vlezlý nějaký herní parťák, ať už v jakékoliv podobě, ale že někdo do vám furt prostě volá, chce jít na bowling, nebo prostě, nevím, plete se do cesty, a když potřebujete střílet. Jak naštěstí ona vám opravdu sedí většinu času na těch zádech, dost často vám, nebo umí vám velmi dobře zachránit krk v některých situacích, které jsou takové, jako jinde by to byly quick time eventy, tady je to o trochu posunuté skrz to hackování. Ale hlavně mezi nima se fakt vytvoří, a to je asi nějaká nepřímá nebo duk oklikou nepřímo k odpovědi na tvoji původní otázku, Jardo, že se mezi nimi vytvoří fakt strašně zajímavá dynamika. Byť hodně jako tam, jako to originální není, tam všechno, jasně, že on si na ní začne zvykat skoro jako na živé dítě a jasně, že ona je taková opravdu, tady zas je dost vidět, že to je japonské studio, že prostě oni neumí moc jako niancované zpracování, že máme ve hře dítě, které má být roztomilé, no tak je ultra roztomilé a je prostě ultra takovéhle, ultra hravé a ultra se chichotá a ultra rádo nachází ultra věci a ještě bych tam někam napsal, nadspal ultra. Ale je to fakt jako vlastně trošku na sílu, ale přesto je to pořád napsané, zahrané, zpracované tak dobře. Hrál jsem to teda v angličtině, protože ty postavy, jsem říkal, nejsou to Japonci, tak si to tentokrát teda nedám v původním znění. Tak si mě opravdu získali, hlavně skrze dubbing, jak toho hrdiny, protože vy ho málo kdy mu vidíte vlastně do tváře, on prostě má pořád tu přilbu. A ta hodička přesně, jak si Šárko říkala, tak permanentně má tendenci, jak už jenom komentovat prostředí, tak přímo vlastně strašně dobře funguje jako nápověda nebo jako takový ten, no prostě wingman v těch situacích, kdy vy máte plné ruce, levý palí, malý i velký, i prostě všechny palce, všechny ukazováčky máte zaměstnané, tak a očima sledujete prostě dvě věci paralelně, tak to, že vám do toho ona prostě řekne bacha na ten ocas, skoč. A není to tak, jako, že byste automaticky prostě jenom, že pak ta hra se hrála sama. Je to fakt strašně dobře zapracované, do sebe to hezky zapadá, že máte pocit, že tady s nějakým prostě parťákem se snažíte probojovat dál.
2: Ty už jsi mi částečně odpověděl na otázku, na kterou jsem se teď chtěl zeptat, a to je, zda se to zhodnotí na konci, protože asi předpokládám, že jo, že mi tak nějak zníš jako pozitivně naladěn vůči Pragmatě.
3: Já tady asi správná chvíle říct, že jsem ještě konec neviděl a že zároveň jsem jako velmi odhodlaný pustit se do hodnocení a bude tam tady ten velký disclaimer, protože pokud takhle, co jsem viděl, tak tam se to zhodnocuje velmi dobře všechno. Tam to opravdu fakt stupňují a viděl jsem to, myslím, že podle i nějaké mapy a nějakých takových informací, co jsem si poskládal dohromady, bych řekl, že jsem za třemi čtvrtinami hry, pokud tam nečíhá nějaké obrovské ještě jako překvapení, že letíme na Mars. A pokud jo, tak to dá klobouk dolů a těším se o to víc. Ale že fakt, vlastně oni, já jsem, jako, jak jsem říkal, že jsou takový prvoplánový, že ten scénář je takový japonský prvoplánový, tak zároveň i v rámci té prvoplánovitosti, já jsem si tady, abych byl konkrétní, poznamenal jednu hlášku, že prostě ona se třeba ptá na jídlo, jak to je, jakože lidé musí jíst a snídat a tohle. A že on jí říká, no, že je fajn, protože on je sirotek, který vyrůstal prostě v nějaké adoptivní rodině nebo tak něco. Takže prostě se sejdou u toho jídla, že tam je dobré, že se ta rodina sejde a takhle a že je to vlastně nourishment for the soul, potrava pro duši. Ale si jenom říkáte, OK, tyjo, tak jako díky, jak se jmenuje ten Paulo Coelho, co nám ještě tady řekneš jako klíčovitého, abych si to mohl zapsat do svého příšerného památníčku nebo do cancáku. Tak zároveň paralelně s tím tam ten příběh umí natlačit i dost jako napínavé věci a já jsem samozřejmě velmi zvědavý, jestli to vygraduje třeba do nějaké jako, neříkám tragédie, ale prostě víš co, celou tu dobu jsem hrál. No spíš, já se trošku bojím, že čekám, protože celou tu dobu vlastně si vytvářím hlubší a hezčí vztah tady s nějakým robotem a to je velmi
4: pak
3: jako...
4: ho rozeberou na součástky.
3: A pak mě předpokládám, mě jeho a rozeberou na součástky a mě moje srdce též, no.
2: No ty jsi řekl, že se nebojí hodnotit, tak ne. V tom případě pojďme hodnotit. Já jako ti musím položit samozřejmě tu klíčovou otázku. Kolik chlapců z AI umělá inteligence tomu této hře dáváš?
3: To je samozřejmě velmi dobře položená otázka. Já bych řekl, že můžu tam mít ten disclaimer?
2: Můžeš.
3: Pokud prostě to, co mě ještě v Pragmatě čeká, tak pokud nepřijde nějaký chyták, nebo jak se tomu říká, curveball, jako ve stylu třeba, dám příklad, Prey, toho nového Prey, kde ten konec mě dost zklamal, že prostě najednou se to ukáže, ono je to vlastně takhle a jestli řeknete, tak pokud se tomuhle Pragmata vyhne, tak dávám 5 měsíčních kamenů z 5, už jenom proto, že se na ten měsíc vlastně podíváte z mnoha různých úhlů, tak to řeknu. A protože se mi, to je můj takový, to by, kdybych měl nějakou ne jako Murphyho zákon, a prostě kdyby byla nějaká poučka toho, jak mě baví nebo nebaví hry, že by se to dalo zhrnout do něčeho, tak se to dá často zhrnout, že pokud v nějaké akční hře jsou různé takové nepovinné výzvy, challenge do jako kompletování něčeho, tak pokud já obsesivně se proto natchnu a začnu to kompletovat, nejenom, ne proto, abych to měl kompletní, já nejsem ten sběratel těch trofejí a tak, ale protože mě to prostě strašně baví, tak je to vlastně důkaz, že ta hra je opravdu jako něco extra, tak to je přesně pragmata. Já vlastně dost často mě k tomu třeba dotlačila, protože jsem narazil na bose, kde jsem zjistil, že mám, aha, tady budu mít možná zásek, tak jsem se šel věnovat nějakým nepovinným úkolům, protože tady si velmi rozsáhlým způsobem můžete vylepšovat svůj arzenál i svoji vlastně nějakou jakou základnu, ze které vyrážíte na zbytek toho měsíce. Takže já jsem hodně tak fakt jako osciloval, že chvíli budu dělat tohle, chvíli budu dělat tohle. Všechno mě to hrozně bavilo. A možná ještě větší nějaký Murphyho můj zákon, ale jako pozitivní bude
4: já
3: ten,
4: říkám,
3: že...
4: Já si říkám, Grigarova věta, to už je docela dlouhý, takže bude to Grigarovo první souvětí.
3: Možná, no. Jako, každopádně by mělo znít tak, že poté, co jsem hru ohodnotil v Questu, tak mám mega chucí jako v ní pokračovat dál, nejenom proto, abych se dozvěděl, co je na konci. Mě prostě už dlouho mě nějaká hra takhle strašně nebavila jako hrát. Jako fakt aktivně.
4: Ani maraton?
3: Hrát. Kromě maratonu samozřejmě.
4: No dobře.
3: Kdyby to vypadalo jako maraton, tak je to 6 z 5. Quest. Quest.
2: Na rádiu Wave. Lukáš tady ohodnotil Pragmatu s hvězdičkou. Teda.
3: S hvězdičkou. Jinak je to 4 z 5, bych řekl. Pokud to na konci nějak
2: za tento.
3: Za tento, ano, děkuju.
2: Nebude to ale jediná hra, o které se v tomto questu budeme bavit. Bude tady ještě jedna. A ta hra se jmenuje Mixtape. Je to novinka. Vyšlo to před několika dny, když ve chvíli natáčíme to na ten quest. A ještě předtím, než se začneme bavit o té hře, než rozebereme, co to vlastně je, tak já bych se chtěl vrtnout do jednoho faktu o této hře. A to je to, že se kolem ní takzvaně vytvořil diskurs už teď. A ten diskurs není pozitivní.
3: Ajaj.
2: A ten diskurs zároveň jako mě vrací do nějakého roku 2013-14, kdy jsme se bavili o tom, zda Dear Esther je hra.
3: Už zase.
2: Ano, už zase. Mixtape je taková adventura lomeno interaktivní příběh, ve kterým ovládáte slečnu, která teďko čerstvě ukončila střední školu a chystá se dál. Kam dál, to nebudu prozrazovat. A je to, celý ten příběh se odvíjí jeden večer a jednu noc v jejím životě. Takže ona jako ví, že prostě tohle je ten poslední večer, který si užije se svýma kámošema a zítra už to bude celý jinak. Zítra už ten život začne vlastně znova od nějakého jiného bodu. A já jsem si říkal, ano, to je rozhodně hra, která mě zajímá, protože v těch trailerech a v těch různých jako upoutávkách na to tak bylo spousta písniček pěkných, který jsem si říkal, to mě přesně navozuje tu náladu, kterou jako bych rád vlastně měl jako obecně v životě. A ještě předtím, než jsem se teda dostal k tomu, že jsem to spustil, tak jsem viděl různě na internetu lidi, kteří říkali, já to vůbec nemusím hrát, to vůbec nemusím mačkat tlačítko, to se to hraje samo, tyho celý. A já jsem si říkal, kámo, kolik tě let za prvý a za druhý a co jako a za třetí, tak já to zkusím sám. Co ty na to, Šárko? Viděla jsi tenhle ten diskurs, nebo tě úplně minul
4: ne,
2: naštěstí?
4: Ne, tento diskurs jde mimo mě a buď já, ráda. Co jsem odkojená, nevím, příběhovými adventurami od Telltale nebo Dispatchem a nevím, Detroit Become Human, tak... No, jako nedělám si poznámky úplně teďka.
2: Co vlastně si věděla o Mixtape, než to takzvaně droplo, tato Mixtape?
4: Že je to o dospívání v devadesátkách. A že to asi bude mít soundtrack, který by se Jardovi mohl, protože jeho hudební vkus zamrzl v devadesátkách. Promiň,
2: to ne, to ne.
4: Ale jo,
2: přiznej
4: to.
2: Ne, opravdu ne, opravdu ne. Hodně hudby, kterou poslouchám, je skutečně z 90. To je pravda. No. Ale taky hodně hudby je z 0. let a z 10. let, takže jako neřekl bych a z 80. Takže bych řekl, že to není úplně devadesátkové. Jako to. Ale já chápu, kam tím míříš, protože...
4: Rok 97 je v devadesátkách, Jardo.
2: To je, na tom nebudu rozporovat.
3: Vlastně, počkej, nerozporuj, ale hry z 97. jsme řešili hodně, ale máš nějaké oblíbené třeba desky z 97. Takhle na první dobrou?
2: Mám ve zkušenosti, mám dokonce svoji top 3 nejoblíbenější desku Radiohead OK Computer.
3: Mm-hmm. No to byla jen taková odbočka. Já se tady dělám poznámky a potom vynesu verdikt nad tvým hudebním vkusem.
2: Ale tato hra se odehrává v roce zhruba, ono to tam není nikde
4: zhruba
2: přesně,
4: 97.
2: Přes, ono to tam není nikde přesně specifikovaný, ale je to zhruba opravdu rok 97. A opravdu to tam, ale napsaný to tam, jako odvozuju si to jenom proto, že tam jsou běžně dostupná CDčka už, jakože oni tam mají kazety zároveň, ale už mají i CDčka a není to jako problém je sehnat, takže to z toho si odvozuju.
4: A tak je to v Americe, tam všechno bylo dřív, ne?
2: No právě, já myslím, že třeba u nás byly CDčka až 2000 něco, jako běžně dostupný.
3: To musím rozporovat jakožto člověk, který navštěvoval CDčka.
2: Rozporuj můj minidisk, který tam mají úplně běžně.
3: No minidisk to je něco jiného samozřejmě.
2: Zároveň je to skutečně hra o dospívání, je to takový ten coming of age příběh, ve kterým ta hlavní hrdinka, jejíž hlavní superschopnost, která je taková ta superschopnost jako ve smyslu člověk si myslí, že něco umí, tak hlavní superschopnost je, já dovedu vymyslet soundtrack na libovolnou chvíli tvýho života.
4: Počkej, to je její schopnost.
2: To je její schopnost.
3: Ale tak.
2: Já se s tím velmi dovedu stotožnit samozřejmě, no, jako, protože přesně tohle to je to. A zároveň psali mi dva lidi, ještě předtím, než jsem to vůbec zapnul, tak mi psali dva lidi nezávisle na sobě.
4: Je to to Jarda the Game?
2: Ano. Prosím tě, Jardo, tohle by se ti mohlo líbit.
4: No.
3: A no, tak máme titulek dnešního questu. Zapomeňte na pragmatu, ale Jarda the Game.
2: Ale zároveň teda musím říct, že mě to úplně nechytlo. Že to jako v jistém ohledu má všechny aspekty toho, že by se mi to mělo líbit. Že jako vlastně tady bych měl být nadšenej doslova.
4: Ty jsi chytil Lukáše venom, veď?
2: A v některých scénách to skutečně tak bylo.
3: A já vím, co tam chybí.
2: Ale celá... KKND tam chybí. Ale celá ta hra...
3: Je to taky na K, ale není to KKND.
4: Kro...
2: Ne. Dobře. Dokonce tam nechybí. Ale chybí tam jedna věc a to je lepší ztotožnění s tou postavou.
4: Protože nejsi žena.
2: To ne, o to nejde, ale lepší ztotožnění ve smyslu toho, že ti v některých scénách přijde jako výsostně nesympatická. A tím, jak se chová, tak vlastně je to takový jako, že říkáš, tady přejedeš těma nechtama přes tu tabuli jako často. A ne, není to kvůli tomu, že by byla jako špatně napsaná nebo tak, je to prostě jenom čistě to, zda ti to konvenuje nebo ne. Protože tam jako nemáš možnost se tomu vyhnout. Ta prostě ten příběh je takovejhle napsaný v té hře.
4: Takže nemáš žádný rozhodnutí.
2: Ne, nemáš tam ani jedno jediný rozhodnutí. Okay. A celý to vlastně odehraješ jenom tak, že ty sleduješ nějakou jako scénu, podobně jako třeba ve hrách od Amanity, akorát v ní chodíš v té scéně jako s tou postavou. Je to třeba dejme tomu pokojíček té hlavní hrdinky. A v tom pokojíčku můžeš jít třeba i do koupelny vedle, podívat se jako co je, no, do pokoje svý ségry a tak. Ale celý to je jako na velmi malém prostoru vždycky uzavřený. Projdeš tam různý aktivní body, když jako se podíváš třeba na zeď, tam jsou nějaký trofeje, tak se podíváš, jo, tyhle ty trofeje jsem získala, když jsem hrála baseball, blablabla. A pak teda jdeš tomu aktivnímu bodu, tomu jedinému, tam není jiný, vždycky je tam jenom jeden. A tím to jako odšpuntuješ a příběh plyne dál. A vlastně ty jednotlivé věci, které se nacházejí mezi těma aktivníma bodama, jsou takové různý minihry, lomeno mezihry. Kdy třeba jedeš na skateu jako z kopce dolů, u toho posloucháš nějakou z těch písniček, protože ta hra má soundtrack o 20 písničkách. Je velmi dobrý, teda musím říct, některé písničky jsem ani neznal a říkal jsem si, wow, tak to jsem jako mohl znát od této kapely, třeba Smashing Pumpkins tam jsou. A většina,
3: Smashing Pumpkins, I love doing that.
2: Většina ale jich je poměrně neznámých. Většina jich je třeba ze 70. 80. let a nejsou to takový ty prověřený hity. Jako těch prověřených hitů tam je třeba 4 za celý soundtrack.
4: Jsou drahý. No.
3: Se rozkáme podívat, to mě zajímá.
2: Jsou drahý, vlastně jsou tam Rush, jsou tam Divo a jsou tam ještě právě ty Smashing Pumpkins. A myslím, že Smashing Pumpkins jsou nejvíc, jakoby, co se týče známosti. Pak jsou tam teda Joy Division, ale není tam od nich známá písnička úplně od Joy Division. Ale opravdu ta hra je o těch písničkách. Ty písničky dost dotvářejí vlastně to, co se děje v té hře. A zároveň ta hlavní hrdinka to komentuje, že na tuhle situaci životní jsem si představoval tuhle písničku. Samozřejmě je to jako, jak je to coming of age, tak je to hodně předvídatelný asi, co se stane v té hře. Jo? Že vlastně jako je tam nějaká jako radost, pak je tam nějaká krize a ta krize se vyřeší a něco se stane na konci prostě. A celý to je jako takovým jednoduchým způsobem vlastně prezentovaný. Na té hře dělali stejný lidi jako na Colorful Escape. Takže je to velmi podobný styl hry. Mm-hmm. Jako ne úplně stejný, ale velmi podobný. A třeba...
4: Artful Escape.
2: Artful Escape, ano, samozřejmě. A závěrečné titulky, mimochodem, ta hra jde dohrát za 3 hodiny, tak závěrečné titulky mají asi jenom 10 men. Takže vlastně jako velmi, velmi maličký tým na tom dělal.
3: Hodně jsou vidí soundtrack, mimochodem koukám, a spoustu věcí vůbec neznám, ale jsou tam, od Cure, tam je moje nejoblíbenější písnička Plainsong, takže už v tuto chvíli mě to zajímá, a Jesus and Mary Chain, Lush, Portishead a taky třeba Alice Coltrane a taky Suzy and the Banshees.
4: A, no tak to jo.
3: A spoustu věcí, které neznám.
2: A musím říct, že přesně, jako, já jsem jako znal třeba název Suzy and the Banshees, mi něco říká, ale neznám prostě, co jako ty písničky.
3: To jsme kamarádi tak dlouho, já jsem tě nenaučil na Suzy and the Banshees.
2: Ale zároveň, přesně se tam dostavil ten moment, který mám rád, kdy jako se odehraje nějaká scéna ve hře, ta je doprovázená nějakou písničkou a ta písnička, ačkoliv ji neznám, tak přesně na ní sedne. A to je jakoby celý jako princip té hry jako mixtape.
4: Takže je to vlastně jako 3hodinový videoklip.
2: Dá se říct, že jo. Je to jako kdybyste koukali na MTV a tam se odehrával jako několik klipů za sebou a všichni měli tak nějak jako stejnou příběhovou linku, která se propojuje na konci.
3: Ale mezi tím se mohli trošku porozhlédnout.
2: Určitě.
3: Okolo.
2: Mohli. Je tam místo jakoby k rozjímání a zastavení se. A teda je tam jedna scéna, který bych vám to doporučil úplně celý a já vám ji jako nevyspoiluju, jenom vám řeknu, co se v ní odehrává. Říkám, to, že vám řeknu, co se v ní odehrává, je nevyspoilování té scény stále. Jako, jo. Samozřejmě jsou to středoškoláci a chtějí sehnat chlast. Jakoby. A ten chlast chtějí sehnat, protože se odehrál poslední párty předtím, než se ty lidi rozletí jako do různých jako míst Ameriky. A ta party probíhá jiným způsobem, než čekáte a zároveň vy v tu chvíli na té party ovládáte někoho jiného než tu hlavní hrdinku a ten někdo má v ruce kameru. A s tou kamerou procházíte VCR kameru, takže velmi špatně kvalitní kameru. A vy procházíte po té party a jako zabíráte, co se na té party děje. A celý to zabírání, který podbarvuje mimochodem písnička z roku 1990, ona to vždycky uvede, ta hlavní hrdinka, když jako začíná ta scéna, jako kdybyste poslouchali starý rádio, tak ona říká, a tato scéna je podbarvená písničkou od The Stooges a zpěvačky B-52s. A celá ta scéna je
3: Candy.
2: Takže je opravdu jako silná emočně. Jo, neděláte tam nic, co byste jako nezvládli, jako hejbat se na gamepadu nebo hejbat se na klávesnici a koukat na něco myší. Ale to, jak to jako vyzní ta scéna, tak já nejsem jako ten, co by chodil na party a zažil to na život, tyhle ty věci, co se tam jako odehrajou, třeba jako, já nevím, skákání ze střechy do bazénu se tam jako odehraje.
4: Takový se v Česku moc nedělá.
2: No.
3: Ale samozřejmě my se Šárkou běžně máme na skákání.
4: Minimálně 2x do týdne.
2: Jsou tam takové ty scény, které známe jako z amerických teenagerských komedií. Jako, no.
4: Ale taky se ve skutečnosti moc nedějí.
2: Taky se asi moc nedějí. Ale prostě tak nějak jako to zachycuje to čaro, který se jako, který si člověk asociuje s tím, když jako končí střední škola. Protože pravděpodobně to zažil, jo, no. Má nějaký jako pocit
4: kromě
2: z toho.
4: Lukáše.
3: Já jsem zažil, kdy končil Gimple.
2: Ty jsi tam nebyla.
4: Trošku jindy,
3: věď. Ale byl jsem tam sám a šel jsem pryč. Oni pak pokračovali. Ne, jasně, povídej.
2: Má prostě jako v tu chvíli nějaký pocit z toho a ten pocit je velmi silný. Fakt jako velmi, velmi silný. A těch pocitů tam je několik, ale zároveň je mezi tím spousta prázdnoty, který jako, neříkám jako prázdnoty tý herní, to ne, ale prázdnoty takový jako, že si vlastně je trochu zbytečný jako nejít jenom po té hlavní příběhové lince. Taková ta chvíle, kdy jako si vlastně koukáte na ty nepovinný body v té scéně a hlavní hrdinka to nebo někdo jiný to nějak komentuje, tak ty jsou jako fajn, ale prostě trochu zbržďujou celý to tempo a vlastně zpětně jsem si říkal, kdybych to hrál znova, což se asi nestane, protože vlastně jednou bylo řečeno vše. Ale kdybych to hrál znova, tak se úplně vykašlu na ty vedlejší věci a jenom jdu po těch jako hitech v uvozovkách na tý mixtape.
3: A myslíš si, ty jsi říkal, že se nestotožnil, ale že třeba Šárka by se mohla stotožnit nejenom proto, že je žena, ale jakože třeba, nebo co tím chci říct, když se někdo stotožní, tak mu to ještě teda umocní ten zážitek, protože zase jako zní, že to by udělalo dojem.
2: Já myslím, že bych se i já dovedl stotožnit, kdybych se vykašlal na ty vedlejší věci. Že jako ty vedlejší věci skutečně jako Tam to bylo, tam jsem se jako nestotožňoval. Tam
4: přesně,
2: to...
4: ona hrála baseball, no tak.
2: Ne, to bylo to, bylo to horší, jako by tohle, to bylo to jako vyloženě...
3: Počkej, softball.
2: Ano, hrál softball, ano.
3: Pozemní tak, hokej.
2: Softball.
3: Dobře.
2: Tak v rámci těchto těch jako vedlejších věcí, skutečně jako tam, jako kdyby to, kdyby kazetu sežralo stereo v kazeťáku. Jo, tak a v tu chvíli tak musíš vytáhnout, dát tam tu štičku, takhle najet tu pásku a v tu chvíli říkáš, jo, dobrý, ale už jako moment je pryč.
4: Spadlo ti řetěz na tvém bicyklu.
2: Trošku tam spadlo řetěz, ale tam děcka jezdí jenom na skateboardech, takže...
4: Aha, tak no, dobře.
2: A když jedou na skateboardech a jsou naštvaný, a tak poslouchej samozřejmě Smashing Pumpkins.
4: Mají Walkmany nebo Discmany?
2: Mají obojí, mají jak Walkmany, ta hlavní hrdinka má Discman teda, a lépe řečeno mini Discman. A její nejlepší kámoš má kazeťák jenom. Ale udělal 8-minutový synthwave mix.
4: Který, a má boombox? Který, no,
2: má samozřejmě boombox.
4: No tak.
3: Jsem chtěl jenom říct, že Diana z Pragmaty taky jezdí na skateu, když jí seženete skate.
4: A má boombox?
3: A na ten jsem nenarazil. Ale má CRT televizi, no. To je, myslím, proto jsem se stotožnil, rozumíš?
2: Mimochodem, skutečně je pravda, že tu hru můžete dohrát, aniž byste, kromě toho, že teda zapnete tu aktivní scénu, tak aniž byste jako šáhli na ovladač. Jo, vy jako, když jakoby třeba je tam scéna ve smyslu, jedu dolů z kopce na skateboardu, proti mě jedou auta, můžu se o nějaký z nich rozmáznout, jako jo.
4: Tak to skončí tím, že jedeš do nemocnice.
2: Ne, skončí to tím, že se jako, jakoby převine deska zpátky a vlastně se dostaneš zase před ten moment a to auto tam není. Jo, takže vlastně jako, se jako, dá se to dohrát absolutně bez hraní, protože je to mířený na lidi, kteří si chtějí jakoby zažít nějaký čas, nějaký příběh. Ne nutně mít výzvu v rámci toho hraní.
3: Nicméně ten argument je absolutně invalidní, protože třeba Fallout 2 můžete dohrát, aniž byste se dotkli ovladače. A jaká je to dobrá hra?
2: No přesně tak.
4: Pokud rádi saháte na klávesnice a myši.
2: Rozhodně to ve mně chvilku zůstane, ten dojem z té celé hry. Ty lidi, kteří mi psali, že je to hra pro mě, tak samozřejmě asi měli pravdu. Spíš to je soundtrack pro mě, než hra pro mě. Ale ten soundtrack by nefungoval bez toho, abych to uměl spojený právě ty okamžiky z té hry, ani bych se o tom soundtracku nedozvěděl, protože já jsem asi v půlce měl trochu jako problém, trochu jsem se nutil do toho, abych to jako hrál dál, ale zároveň jako ta další scéna, která přišla poté, co jsem si řekl, no tak jo, tak já teda hraju dál. A to upozorňuji, byla hodinu a půl poté, co jsem to začal hrát, jo, takže nemoc jako, nemoc času uplynulo, tak jsem teda byl jako nadšen vyloženě. A je tam spousta míst, ve kterých člověk může být nadšen. Spousta míst, ve kterých se směje a pár míst, u kterých se říká, to mohli dát pryč. Ale celkově ten dojem je velmi dobrý a vzhledem k tomu, že to je v rámci jednoho z předplatných, tak můžete si to vyzkoušet i relativně za nižší cenu. Ale je pravda, že pokud byste za to dávali tu plnou cenu, tak možná chápu, že tříhodinový zážitek jako nemusí být úplně přesně to, co hledáte v porovnání třeba s tím, kdybyste dávali asi ne úplně stejný peníze, ta hra nestojí jako tolik, jako třeba Pragmata. Ale asi chápu jakoby to možný rozhořčení, dejme tomu, z toho, že třeba nevíte, do čeho jdete. Tak my jsme vám teďko řekli, do čeho jdete, tak si to srovnejte v hlavě, jestli vám to za to stojí nebo ne. Já si dovedu ze své pozice říct, že to za to stojí.
3: Tak já hlavně počítám, když to mixtape, takže to překopíruješ na kazeťáku.
2: Ježišmarja.
3: A i Šárce, jestli to pak zahráme. Na dvojčeti. Ale jako, já vím, že jsme to tady naťukli, jako, že tohle debata už proběhla v letech tolik a tolik a tolik a tohle fakt ještě někdo dneska, Šárko, řeší?
4: No mě to taky překvapuje, ale tak to je, Jarda přišel s tímhle tím
2: diskuzem. Tak asi se to... Bohužel velmi intenzivně jako by to řeší. No samozřejmě to bouře ve sklenici vody, jako, no, ale prostě jsou to většinou Američani.
4: Tvé algoritmy jsou zlé.
2: No, bohužel, bohužel.
3: Ne, tak algoritmy jsou zlé obecně, že jo? Právě. Se nás rozeštvat místo toho, aby nás spojovali.
2: Většinou to teda jsou ty lidi, kteří jako nejsou protřelí hrami, řekněme, a je to třeba jako poprvé, co se setkali s něčím, jako je interaktivní film, byť teď jsem teda hodně odbočil.
4: A takových
2: odbočil.
4: Lidí, ale asi pět ještě, tam, ne?
2: Tak všech pět, tohle to řeklo.
4: Tak, dobře.
2: Ale překvapilo mě to samotného taky, stejně jako vás, že vůbec jako ještě tohle se řeší pro Boha.
4: Mám pocit, že může být uměle vyvolaná kontroverze, aby se o tom mluvilo.
2: Taky možný, taky možný.
3: Já jsem si vzpomněl na ty krásné časy toho, to byl asi účet na Twitteru, myslím, jako že herní policie a že vždycky, když se objevilo prostě něco, kde...
4: Toto není hra, protože se tam málo bojuje. A málo
3: nejsou tam krochny, takže ují.
4: Počkej, no tak herní policie.
3: Bůh, tady herní policie. Kde jste hráli mixtape?
4: Je to simulátor chození?
2: Jak, jak hráli, to nejde hrát.
4: Přehráli jste si mixtape? Aha.
5: Takže křivé přiznání, pane Mevalde, pojďte s námi.
2: Líbí se mi, jak ta hra je stylová. Opravdu, jako kromě té hudby, když třeba pauznete tu hru, tak se úplně instantně, to mě překvapilo, jak rychlý to je, se objeví ten hudební přehrávač, na kterém jsou jako nálepky. A ty nálepky jsou samozřejmě ty volby toho menu. A když se vracíte do jednotlivých kapitol, tak, nebo kdybyste se chtěli vrátit do jednotlivých kapitol, tak to jsou takový ty tečky, které by bývaly na kazetách, na těch kotoučích. A každá tečka je jedna kapitola. A je to opravdu moc pěkně stylový.
4: Přetáčí se to tou tuškou?
2: Taky, nebo? Taky. Je to tam dokonce jako vyloženě minihra. No, opravdu tak. Minihra. A co ještě nutný říct, ta hra má velmi osobitý umělecký styl. Protože to je velmi trhaná animace, ale zároveň se odehrává v naprosto plynulém prostředí, ve kterém jako trojrozměrným samozřejmě, ale animace těch postav je, já to nedovedu asi popsat, to má nějaký jako název tohleto.
4: Je to stop motion?
2: Ano, je to stop motion. A velmi dobře to jako k sobě jde. Jakože tyhle ty věci, není tam žádná, jako, že si říkáš, no a tak to mohli udělat plynulý.
4: A je to podobný jako v tom South of Midnight?
2: Ano, okay. Je to velmi podobný jako South of Midnight. Okay. Tak zároveň jako je to určitý vyjádření toho těch vzpomínek, že ta hlavní hrdinka...
4: Si to pamatuje trhaně.
2: Si to pamatuje trhaně, přesně tak. Protože některé věci, a má podobný teda problém jako já, když se tam díváte na ty, možná to je to zrcadlo, který jsem nepotřeboval, když se tam díváte na ty vedlejší úkoly nebo na ty vedlejší věci v těch scénách, tak ona, pamatujete? A rozjede se jí nějaká vzpomínka jako na to, ať už je to jako jenom, že něco řekne, anebo že se přesuneme na chviličku do nějaký jiný scény, tam se na něco podíváme a vrátíme se rychle zpátky.
4: Já spíš teď přemýšlím, když si přehráváte svoje vzpomínky v hlavě, tak jako máš i zrnitý, Jardo, nebo?
2: Ne, ale mám je útržkovitý třeba, jo, že některé věci, jako když na něco jako hodně konkrétního vzpomenu, tak si nespomenu na plynulej děj, ale vzpomenu si na jednotlivý jako střípky z toho. A ty se pak skládají a podobným jako vlastně ve velmi podobném stylu ti to předkládá to mixtape, ale jako samozřejmě to je spojitý příběh, ale jako aspoň ta trhanost těch vzpomínek nebo roztrhanost možná těch vzpomínek ti jako znázorňuje právě to, že ty hrdinové se nepohybují úplně plynule. Ale vůbec jako to naopak, ne, že nevadí to dojmu, naopak toho to podtrhuje.
3: Já jsem se mentálně trošku přepnul na předvčerejší zážitek, kdy jsme s mými sestrami a rodiči si promítali diapozitivy z 80. let, kdy jsme ještě jako byli v jednom panelákovém bytě a no.
4: Byli zrnitý?
3: Ne, to ani ne, právě u těch diáků je bizarní, že když se to fotka povedla člověku zaostřit, což se ne vždycky povedlo, když se to fotí, ale když se to povedlo, tak to jsou prostě ta kvalita někde úplně jinde a to fakt člověk se teda vrací, ale vrací se právě v těch útržcích, protože tam jsme jako viděli, a teď jsme, jak jsme ještě, že jo, je tam ten táta, který mu je 90, sestra mi přes 50, mě 44, tak každý to měl roztrhané trochu ještě jako jinak, ale navzájem jsme to vlastně nějak poskládali, no ale tak to je námět na nějakou jinou hru, jakože rodina si promítá diapozitivy a ani se u toho nemusíte do ovladače.
4: To čímeš?
2: Soundtrack této scény, kdy si rodina Grigarových promítala diapozitivy, je Dalibor Janda Hurikán.
3: Ve skutečnosti je to Dalibor Janda Hurikán.
2: Dalibor Janda?
3: Dalibor Janda, již prosím, to si musím někam poznamenat. Dalibor Janda.
4: Říkal si Hurikán.
3: Říkal si Shuriken a ne, ve skutečnosti, jak jsme se shodli, včetně toho, že na jedné z fotografií jedna z mých sester skutečně vypadala jako mladý Petr Kotwald, tak soundtrack je spíš Ložek a Kotwald. To jsme hodně sjížděli, no.
2: Majdalenka a Polenka,
3: ano,
2: s Veronikou.
3: Ano, to byl velký hit v naší domácnosti. Mě bylo 3 a jim bylo...
4: V pořádku, neměl si slovo.
3: A jim bylo 16.
4: Volební právo.
2: No tak jo, nebudu hodnotit, hodnotili jsme už Pragmatu, ale rozhodně vám to doporučuju minimálně jako...
3: Ve slevě.
2: No možná, asi vám to nedoporučuju tím způsobem, že byste se na to jenom podívali, jo? Že samozřejmě asi na YouTube a různých jiných jako místech jako asi naleznete jako celý průchod tou hrou, ale to není úplně ono. To není to, proč byste... Nestrácejte 3 hodiny díváním se, ztrácejte 3 hodiny hraním toho. Protože pak z toho teprve dostanete ten pocit, který byste z toho měli dostat. Možná to není pro vás, možná jo, ale pokud vás to aspoň trošičku navnadilo, tak doporučuji si to zahrát, ať už jako k tomu tu konotaci přikládáte nebo ne. A to je všechno z tohoto questu.
3: Z tohoto questu určitě, ale my si musíme to vyříkat s těma Suzy and the Banshees.
2: Tak pojď.
3: Tak jdem.
2: Jdem?
4: No.
2: No tak jo.
3: No tak jo.
2: Tak kdybychom se už neviděli, tak 23.7. v Troji. V pražský Troji.
3: A mezi tím se uslyšíme.
2: Začínáme v 19.00, ale mezi tím se určitě uslyšíme. A třeba u příštího questu. Čau.
3: Čau.
4: Čau.
1: Quest od Mária k Minecraftu. Poslouchejte svého průvodce herním světem jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv.
0: Více na wave.cz/podcasty.

0: lomeno Starter.
1: Starter, hit paráda neobjevených s Martinem Šolcem a Filipem Černým. Každé pondělí od 8 večer na rádiu Wave. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu. Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave. youtube.com/radiowave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave.
0: Děláme vlny.
3: Posloucháte reprízu pořadu. Casablanca.
1: Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín. Casablanca s Pavlem Sladkým na rádiu Wave.
4: Začíná Casablanca, cestovatelský a outdoorový podcast Rádia Wave. Zdraví vás, vítá vás Pavel Sladký. Lucka Kohoutová-Vinická je můj dnešní host, respektive hostka. Ahoj.
5: Ahoj, Pavle.
4: Vítám tě znovu v Casablance s tvojí čerstvou cestou, která byla nomádská, nějaká 3,5 měsíční po Asii. Pro tebe to byla první nomádská zkušenost v tom smyslu, že jsi třeba v průběhu té cesty i nějak pracovala a tak?
5: Ne, nebyla to první zkušenost, vlastně to byla třetí už. Předtím byly všechny v Africe, byli jsme jednu zimu v Namíbii a druhou zimu jsme byli potom na Mauriciu.
4: Jaký rozdíl to pro tebe je, když je to s nějakými pracovními povinnostmi, když za sebou prostě nebouchneš dveřmi s tím, že jdeš na dovolenou?
5: Jo, tak je to velký rozdíl a myslím si, že je potřeba přepnout se trošku do jiného režimu, než do toho mýho normálního bláznivého cestovatelského, protože to mám pocit, že jako potřebuji vidět všechno a za co nejkratší časový úsek prostě těch zážitků nasáknout co nejvíc. Ale když člověk pracuje, tak to takhle úplně jakoby dlouho nemůže vydržet, nebo no, myslím si, že úplně asi ne. Takže je dobrý se trošku jakoby přeladit a víc se přepnout do té pohodičky, což já s tím mám trošku problém, ale mám pocit, že teďko první měsíc třeba mi to šlo v Tajsku, protože už jsem tam byla podruhé, takže jako dobrý pijánko. Cokoliv, co zažiju nad rámec toho nomádění, tak bude fajn. A potom jsme se přemístili do Malajzie, což byla jako sice druhá návštěva Malajzie, ale první návštěva pevninský Malajzie. A říkala jsem si, a možná už vlastně do té Malajzie se nikdy potom nepodíváme. A to mě přesně hodilo do tady toho, jako musím vidět všechno a bylo to vlastně hrozně vyčerpávající potom.
4: A není to náročnější i na plánování třeba? Někde bychom potřebovali udělat zastávku, ale zrovna se to nehodí, nebo tady nám moc, nevím, nejde internet?
5: No je to jakoby, já myslím, že člověk, když cestuje normálně, tak taky jako musí plánovat tu cestu a tady zase na to máš víc času, protože my většinou prostě jeden týden, ten pracovní týden, my jsme seděli na zadku na jednom místě, většinou, bohužel ne po každý, takže tím jsme si to docela komplikovali třeba, ale měli jsme často vymyslet vlastně. Teoreticky. Prakticky myslím si, že to bylo docela jako náročný vlastně, no potom přesně až když jsem se přepla do toho druhého módu, tak skoro nemožný.
4: No ale vy jste měli teda vždycky jako týden, ty a tvůj muž, který byl jako pracovní a pak byli třeba dva volnější a pak byl zase jeden pracovní, nebo měli jste to nějak takhle strukturované?
5: Jo? Tak my jsme to normálně vlastně dodržovali tak, jako kdyby jsme byli v Čechách, takže prostě pondělí až pátek se pracuje. Já teda naštěstí mám poloviční úvazek, takže to bylo, měla jsem víc času. Manžel ten má svůj vlastní biznis, takže ten nemá žádný čas a ani o těch víkendech, ale potom právě víkendy byly takový jako objevovací, že jsme si třeba půjčili skútr, někdy jsme se projeli a snažila jsem se i v ty všední dny, ale jakoby bylo to v tady tom režimu.
4: A takhle jste teda postupně zvládli Tajsko, Malajzii, Singapur, Tchaj-wan a návrat do Tajska, odkud jste se potom vraceli, tohle byl ten plán.
5: Jediný co, tak ten Tchaj-wan nebyl, to byla vlastně naše dovolená od toho nomádění, tak to jsme vůbec nepracovali, dva týdny jsme si dali, nebo necelý dva týdny jsme byli na Tchaj-wanu a to bylo normální jako cestování.
4: Co jsi nejvíc chtěla vidět?
5: Na Tchaj-wan nebo všeobecně, myslíš?
4: Všeobecně na té cestě. Jestli jsi měla jako dopředu dané body na Tchaj-wanu, tohle hrozně chci, v Malajzii, když nic, tak aspoň tohle chci vidět, nebo tak?
5: Jo. Víš co, já jsem chtěla nejvíc vidět na té cestě? Indonésii.
4: Okay, no.
5: Kde jsme nebyli vůbec.
4: No.
5: Takže to bylo, jako to byl úplně první plán, totiž byl, pojedeme prostě na zimu do Indonésie a budeme tam skákat po těch ostrůvcích a bude nám to stačit na ty 3 měsíce třeba, jo. A nakonec jsme zjistili, že ale v Indonésii není úplně jako dobrý počasí přes naši zimu, že tam hodně prší, takže jsme to pak přehodnotili a vlastně i nejlevnější letenky byly do Tajska, tak jsme říkali, jo, dobře, tak začneme polehoučku v tom Tajsku a uvidíme. Takže my jsme přiletěli do Tajska a my jsme ještě nevěděli vůbec, jako jaký země. A já jsem čekala furt tu Indonésii, kde jsem ještě nebyla, což je jako zajímavý s teď už třeba 88 zeměma navštívenýma, tak jako Indonésie, která je jedna z nejčastějších, kam se jezdí, mám pocit, tak tam jsem prostě ještě nebyla. Takže já jsem to furt plánovala a vlastně nakonec jsme zjistili, jo, zvládli bychom to, ale byli bychom tam třeba 2 týdny, jako na celou Indonésii, nebo prostě jako, že to asi nedávalo tolik smysl. A nakonec jsme se na to prostě vykašlali úplně a řekli jsme, že pojedeme na ten Tajvan, který chtěl můj manžel, protože on tam rok studoval, takže to pro něj byl takový nostalgický výlet. A Indonésie hold jako někdy jindy, no, takže...
4: A ty si nostalgický výlet na Tajvan přijala,
5: protože jsem tam měla
4: a měla jsi tam průvodce rovnou.
5: Jo, jo, to taky. A hlavně to je, vlastně z tady těch 4 to je jediná země, kde já jsem ještě nebyla.
4: Jo.
5: Takže jsme se trošku jako vraceli. Singapur pro mě byl možná trošku nostalgický, protože tam jsem strávila asi jenom den a noc, někdy před 6 lety. A takže to bylo pro mě fajn, já tu zemi mám ráda, tak tam jsem si jako trošku prošla ty stejné místa, kde už jsem byla, protože jsem věděla, že se mi líbily předtím a budu se mi líbit znovu, takže.
4: Ty jsi říkala, že jste začali zvolna, což teda si můžou posluchači, posluchačky představit tak, že jste přiletěli do Bangkoku a dali jste si okamžitě tajskou masáž.
5: No, přesně. Tak to bylo totiž, manžel má už spoustu různých kreditek a tak a konečně začal využívat. takže jsme šli do letištního salonku. Nevím, jestli to bylo poprvý, možná ne, možná třeba podruhý jsme byli v letištním salonku a zrovna v Tajsku nabízejí zdarma jako masáž k tomu. Takže jsme si tam dali drink a masáž, ale pak jsme rovnou mazali zase na sever, takže jenom taková fakt jako zastávka po tom letu, ať to se trošku uzdravíme.
4: Ten sever Tajska, to je jako navštěvovaná věc. Lidi tam jezdí jednak kvůli tomu, že to je jako východisko k nějakým dalším kulturám místním, jednak kvůli nějakým jako outdoorovým záležitostem, pralesu a tak. Vy jste si ho vybrali proč nejvíc?
5: No, hlavně asi protože kamarádka byla v Pai na severu a říkala, že to tam je hrozně fajn, že tam je skvělá komunita a hrozně hezky o tom mluvila, takže vlastně mě to Pai dost zaujalo takhle z vyprávění, tak jsme se to jali ověřovat na vlastní pěst.
4: A v rámci toho, kdy jste tam dorazili, nebo dorazili jste tam v době...
5: Na začátku ledna,
4: na začátku takzvané burning season.
5: To ještě na začátku, nebo já mám pocit, že v lednu ještě úplně jako nebývá a pak začne třeba jako na začátku února. Mm-hmm. Takže my jsme to právě i takhle plánovali, věděli jsme, že pak se podíváme třeba i na jih Tajska, ale až jakoby nakonec a chtěli jsme právě to stihnout před tou burning season, protože nikdy člověk neví, jak špatný to bude a když by to bylo špatný, tak pak už je tam třeba i fakt nedejchatelno a ty podmínky pro žití jsou špatný poměrně.
4: Přibliž to pro naše posluchače, posluchačky. Je to, že se prostě pálí na polích a jako už to cestování není taková lahoda, jako než se s tím začne?
5: Jo, tak vlastně si to vystih. Pálí se na polích a pálí se, vlastně se začíná tak jako postupně. My už jsme taky viděli nějaký ohníčky v tom lednu, jenomže potom prostě se přidá víc a víc těch farmářů nebo místních, co pálí ty věci a potom prostě už člověk nevidí moc na obzor a je tam všechno tak jako zamlženo, zakouřeno a opravdu hodně znatelně to ovlivňuje kvalitu ovzduší. A slyšela jsem, že místní, kteří si to můžou dovolit, tak na tu burning season odjíždějí právě třeba na jih. Tajska.
4: Taky někam na Phuket, jo?
5: taky někam se dovolenkovat.
4: Jo.
5: Ale nevím, kolik z těch místních si to teda může dovolit, nebo to takhle praktikuje, ale tak ideální by to bylo, no, že by takhle prozkoumali celou svoji zemi a měli to takhle hezky rozdělený.
4: Vy jste v průběhu té cesty stihli několik takových lokálních akcí, ke kterým jste se buď náhodou nachomítli, nebo jste je nějak plánovali a to se týkalo i toho severu Tajska?
5: Jo, jo, jo.
4: A o co tam šlo?
5: Tak první ta akce, na kterou asi narážíš na severu Tajska, tak byl festival krále, nevím, nějakýho jako z historie krále, ne toho současného, jak jsem si myslela. Bylo to v Chiang Rai. a právě se to odehrává každoročně na přelomu ledna a února. A je to několikadenní akce, která, já jsem si to neuměla moc představit, to jsem zase neplánovala, my jsme z toho plánovali fakt, jako bych řekla, minimum, spíš jsme se o tom dozvídali za pochodu. A tady nám jeden, myslím, že to byl Australan, který je často v Chiang Rai, tak nám říkal, že tam musíme určitě zajít, že to je prostě strašný jako bizár. Já mám hrozně ráda bizáry, takže to jsem jako byla nadšená, že mi něco takhle spadlo do klína a bylo to na obrovský ploše. Vlastně člověk tam přišel, by tam stánky s jídlem, takže to vypadalo poměrně klasicky. Byly tam ale i pouťové atrakce. Do toho na různých místech byly koncerty, i s nějakýma tanečníma vystoupeníma a ta tajská hudba jako a to tajský vystoupení, to prostě byla paráda. Byli tam třeba, potkali jsme dva páry turistů, jinak prostě samý místní, takže to byla ta místní zábava, což mě zajímá. Stál vstup, myslím, 20 korun, něco takového. A pak tam byl, člověk si mohl koupit od motorky, SUVčka, leštěnky na auto, zbraní, doufám, že to bylo jen na střelnici, ale nevím, prostě byly tam zbraně najednou. A i živý prase třeba, ledničku, králíčka, rybičky, takže to byl takovýhle jako myšmaš všeho a teď tím člověk procházel a úplně jako byl jak Alenka v říši divů. Ještě tam byly takový zajímavý oltáře královně matce, která umřela před několika měsíci, což jsem pak zjistila, tak tam byly takový jako pomníčky a každý byl jako jiný. No fakt to bylo hrozně zajímavý.
4: A v Tajsku nebo v jihovýchodní Asii vůbec se k různým pomníčkům a svatyňkám často dává nějaké jídlo, které jako slouží jako obětina. Oni ho většinou přes noc různě rozebírají, zvířata, krysy, ptáci a cokoliv, ale vlastně jako ten účel to splní, tak tohle královně matce se taky dávalo?
5: Já myslím, že ne. To bylo takový právě jako hodně elegantní a takový učesaný, takže já jsem tam, myslím, tady to se právě podle mě dělá, buď jsou ty pomníčky jako různě na ulicích a tam přesně tohle to jako najdeš, anebo podle mě na těch jako hřbitovech tak taky přesně jakoby se tady to dá objevit, ale tady to bylo takový, spíš tam byly třeba jako knihy, napište vzkaz královně matce nebo královský rodině a takový jako elegantní samý stuhy a ubrusy a tak.
4: Takže to bylo něco mezi jarmarkem, místním festivalem, hudebním a jiným a poutí.
5: No. Jo. Všechno dohromady. Prostě já mám hrozně ráda, když mě něco dokáže ještě takhle vyvést z míry, musím říct. Jak jsem říkala, tak už jsem byla v poměrně jako hodně zemích, takže překvapit mě je těžký nebo těžší, čím dál tím víc, takže já pak jsem úplně jako nadšená.
4: Ale vlastně doteďka pořádně nevíš úplně přesně, co to jako bylo, jestli to je každoroční akce
5: je
4: nebo putovní věc.
5: Je
4: nebo...
5: to každoroční akce, jo. Ale ještě tam byla vlastně stánek, nebo byly tam dva stánky hasičů a nějakých záchranných složek, takže člověk jde z té poutě a najednou tam prostě vidí rakve a blikající majáčky a kostlivce.
4: Okay.
5: A úplně přesně si říká, jako, co to je? A to jsem si měla třeba zeptat, protože tam to vypadalo, že to byly nějaký pytle na hromadách a já nevím, na co to byly pytle a nevím, jestli to chci vědět. Ale prostě bylo to asi, byly tam normálně vytapetované stěny různýma fotkama z nehod a tak dále, což já mám pocit ale teda, že je asi potřeba a že ta tajská doprava třeba je fakt jako šílená. Že jsem si myslela, že třeba ve Vietnamu je to horší, ale podle statistik jako Tajsko vede, takže...
4: Takže to byla trochu jako besip akce, jo?
5: Jo, a docela taková drsná, že jo? Tak u nás si taky, nebo u nás si neumím představit, že tam najednou prostě rakve blikající nějaký k tomu světýlka a kostlivci. Zaujme to rozhodně, jako.
1: Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
2: Casablanca na Radio Wave.

0: písničku. Jednu jsem
1: Lucka Kohoutová-Vinická je hostkou dnešní Casablanky a bavíme se o její nejnovější cestě po Asii. Ty jsi nám vyprávěla chvilku, před chvilkou o té thajské akci, ale to nebylo všecko, co vás v průběhu té cesty potkalo, protože nutně muselo dojít na nový rok někde v Thajsku nebo v Malajzii už. Jak to vyšlo? Jak jste to měli?
2: No, my jsme přijeli až po, jako v tom na začátku lednu, tak ledna, tak normální oslava nového roku, to jsme nezažili, ale zažili jsme čínský nový rok v Malajzii. Hned vlastně, nebo tak týden třeba, nebo dva, co jsme tam byli, tak začal Ramadán a čínský nový rok. A pak jsme ještě zažili thajský nový rok, nebo oslavy thajského nového roku, který jsou v půlce dubna, a je to třídenní vlastně pouliční vodní bitva.
1: To je polejvačka.
2: To je perfektní. Jo, jo, jo. Já jsem tam kvůli tomu přesně jako bych chtěla zůstat až do půlky dubna. My máme sice všichni narozeniny v dubnu a věděla jsem, že když se vrátíme v půlce dubna domů, tak to bude fakt masakr z tady těch jako různých jako rodinných happeningů a setkání, ale tohle jsem si nemohla nechat ujít.
1: No tak děkuju, že hned po té, co si absolvovala rodinné masakry, jak z toho teďka jsem nazvala, tak si udělala čas na Casablanku.
2: Nemáš zač. Ráno se stalo.
1: A vyprávíš čerstvé zážitky dneska posluchačkám a mě samozřejmě. Jaké to je teda, když se potká Ramadán s čínským rokem a s dalšími akcemi, protože Ramadán to jsou dny střídmosti, kdy se nejí vůbec, pokud se pije, tak pouze čistá voda a i ta dost často jako ve velmi limitovaném množství, a nebo se jí až po setmění. Tak jaké to je, když se to jako mísí s někým, kdo oslavuje nový rok a tak?
2: Je to zajímavý. Ale tak ta Malajzie je celá taková smíšená, mám pocit. Tam prostě jsou. Já jsem se potkala s tím Bangladešanem, který mi teda tvrdil, že Malajci jsou strašní jako rasisti, což nevím, vůbec nemůžu soudit, ale že tam hodně rozlišují, že jako ta nejvyšší kasta prostě jsou Malajci, pak jsou Číňani, kterých je tam strašně moc. My jsme třeba byli v Penangu a tam jsem četla, že jako 40% obyvatelstva jsou prostě jakoby Číňani. A potom Indové, to je ta nejnižší, podle něj, podle Bangladešana, nevím, ale byl to jako hrozně zajímavý rozhovor, co jsem s ním vedla. Takže je to tam jako takový hodně namixovaný a bylo to tady hodně vidět, no třeba v tom, my jsme byli v Penangu, když se tady to všechno dělo, a čínský nový rok vypadá v podstatě tak, že jdeš a může ti pod nohama přistát petarda úplně jakoby kdykoliv, kdekoliv, a ještě potom ostatní tomu zatleskají, protože je to vyhánění zlých duchů. Takže pro mě trošku noční můra, musím říct. Ono to trvá třeba oficiálně 2 týdny, ale my ještě, když jsme byli vlastně na hranicích už se Singapurem, tak pořád byly ohňostroje, pořád byly petardy, takže to byl třeba měsíc a myslím si, že ještě dál pokračovali. Nevím, jestli to jako vezmu jako záminku, a pak prostě pouští ohňostroje a petardy prostě jakoby dost bez zábran. Takže jako zlatý náš Silvestr, který je jeden den, musím říct, protože tohle bylo fakt náročný, prostě pořád někde nějaký rány, pořád se člověk něčeho leká. Pokud se člověk nerad leká, tak možná úplně jako nedoporučuji Malajzii během novýho čínského roku, protože ani to nemají moc jako nějak odizolovaný ty domy, takže i když my jsme prostě třeba pracovali, tak najednou nad naší střechou prostě výbuchy a třeba 5 minut to jelo, že jo, takže.
1: Já musím tvůj dojem potvrdit, i když jsem čínský rok na vlastní kůži nikdy nezažil. Já jsem přednedávnem viděl jako docela dlouhý, asi 3hodinový čínský film, který se z velké části odehrával během novoročních oslav, kdy se dělníci z fabrik i vracejí přes celou Čínu do své domovské rodné vesnice a tam se teda slaví. Oni i přivezou nějaké peníze, nějaké věci zpátky do té vesnice a tak. No a druhou polovinu toho filmu to furt jenom bouchalo. Furt jako byly to vlastně tak jako intenzivní, že jsem si už asi po hodině a půl toho filmu říkal, stačí prostě. Jo. Z ekologických důvodů, jo. A z důvodů mých ušních bubínků a z toho, že to je jako musí být strašně stresující pro všechny, protože člověk nikdy neví opravdu, za kterou patou mu to bouchne.
2: Jo, my jsme třeba viděli fakt i to teda naštěstí nám nehodili petardy pod nohy, ale někomu jo, protože to bylo na té nejnarvanější ulici v Georgetownu v Penangu. A prostě byl vidět jenom ten dým mezi těma davama lidí a pak oni ještě zatleskali, že jo? Protože prostě jako jo, jo, jo, vyháníme ty zlý duchy. Já už jsem je chtěla uškrtit prostě. Bylo to fakt náročný. A do toho teda se to ještě poznalo tak, že spousta lidí byla v chrámech, tak to bylo zajímavé pozorovat, protože oni mají jako miliony rituálů, který tam dělají. Mám pocit, že možná v každém chrámu jsou jiný, takže třeba někde něco pálili, někde měli takový sofistikovaný vlastně jako losování nějakých šťastných čísel nebo čísel, který jim pak ještě řekli něco dalšího. Bylo to fakt zajímavý pozorovat. I jsme se o tom potom bavili, tuším v Singapuru, v jednom chrámu s malajkou a ta říkala, že třeba jako různě pálí věci, že když někdo umře, a to asi to není, neplatí to pro všechny, ale že někde to tak je, že když prostě někdo umře, tak oni mu musí poslat jako spálit papírový dům, aby on měl tam na druhé straně kde bydlet. A třeba, že mu musí poslat papírový sluhy, ty taky jako spálí, papírový peníze, aby mohl zaplatit ty sluhy, papírový peníze na auto nebo papírový auto a tak dále. A úplně prostě si poskládá z papíru život na druhé straně. Prostě. A když ne, tak je tam trochu v háji.
1: A co se týče thajského nového roku, tak víš, kolikátý rok se píše teďka?
2: 2569, myslím.
1: Já tě jen tak pro zábavu zkouším.
2: A ty, já jsem se trefila, 2569.
1: No a to tě teda bavilo víc, protože voda je pro tebe zábavnější než rachytle.
2: No jasně, tak hlavně v dubnu, duben je nejteplejší měsíc v Thajsku. Úplně nedoporučuji, pokud neplánujete na Songkran, nebo neplánujete Songkran, tak jako tam jezdit, protože bylo fakt, nevím, no v Bangkoku bylo 37 stupňů plus vlhkost, takže pocitových hodně. Jako určitě přes 40 třeba. Ale na to je právě skvělý tady ten festival, protože tam jde o to, že potřebujete ostatní co nejvíc zlejt vodou. A já jsem si myslela, my jsme to vlastně slavili i na Kolantě, což je takový docela jakoby ospalej ostrůvek, což bylo hrozně zajímavý ten kontrast s Bangkokem a potom v Bangkoku. Takže tam jsme si to užili jako ty pořádný davy a ten masakr. A na té Kolantě to bylo takový jako přátelský, prostě byli tam podél cesty byly sudy s vodou a jo, naberte si všichni, kdo chcete vodu a prostě jsme tak to na sebe jako nějak lili postupně. A v tom Bangkoku třeba už se platilo za vodu. Jakože tady máte sud, ale jako naberte si můžete studenou, což bylo docela dost poznat, když člověk měl studenou vodu nabitou nebo normální, protože tu normální na sobě ani necítil v podstatě. To prostě jenom byl mokrý, ale jinak jako žádný rozdíl. A ta ledová voda byla fakt jako cítit, ale platilo se za to, no. Takže to prostě už je víc biznis v Bangkoku.
1: Co jsi oblíkla, když jsi věděla, že do toho jdeš?
2: Nějaký šaty asi jednoduchý, no, kde mi bylo jedno, že...
1: Že se úplně promočí.
2: To bylo jako během prvních 5 vteřin a pak už je to člověku jedno, prostě všichni tam chodí mokrý. A
1: je to tak, že vodní bitva zuří všude venku a dovnitř, jako třeba do obchodu a takhle, tam se s tím naleze.
2: Jo, ono dokonce, já jsem si třeba právě myslela na té Kolantě, to tak bylo, že to bylo všude možně. Člověk jako teda musel najít nějaký ty místa, kde byli ochotní lidi to si hrát, oni říkají play water, tak jako, že hrát si s vodou a to taky jako, myslím, že třeba dospělí, jako už byli takový trošku jako, už dobrý, už to máme za sebou tohleto, spíš jsme se tam hráli s dětma, což je jako vtipný, že my jsme byli 4 dospělí, protože jsme tam ještě potkali 2 litevce a šli jsme na ty malé dětičky. Tak to byla sranda, ale v tom Bangkoku to už jsou teda jako dospělí nebo teenageři a tak a tam jsem si právě myslela, že to bude všude a že to bude fakt jako zajímavý tam jenom procházet, že už jsem slyšela, že to může být docela otravný, když si člověk jenom potřebuje něco zařídit a vlastně 3 dny tam tady to jako zuří, ale v tom Bangkoku to teda fungovalo tak, že bylo několik právě míst, kam člověk musel dojet a tam se to jako odhrávalo. Že jsem v Bangkoku vlastně asi nikde to nepotkala úplně jen tak na ulici, nebo jako jednou možná. A když je nějaký strategický místo třeba u fontány a to, tak toho asi člověk využije, když má sebou kyblíček třeba, což je mimochodem nejefektivnější zbraň, to doporučuju. To člověk vypadá jako dobře s tou velkou vodní pistolí, ale ten malej čůrek to prostě nikomu neublíží, takže prostě kyblík, i když to nevypadá dobře a máte toho druhého zlitýho za.
1: Takže si chodila po městě se 2 kyblíkama prostě.
2: Ne, my jsme si koupili takovou, na Kolantě jsme si koupili takovou homemade věc, vlastně to byl veliký voděodolný pytel na záda a z toho vedla hadička.
1: Ghostbusters.
2: No, něco, jako vypadali jsme tak docela, musím říct. A to mimochodem, když jsme pak s tím přišli do Bangkoku, tak na jedné té akci, kam jsme přijeli, tak nás s tím nepustili. Že nám řekli, že to je too powerful. Že jakoby to je moc silná zbraň na ně. A teď my jsme tam chodili bez té zbraně, říkali jsme se, no tak to nemá smysl, že jo. Takže to bylo vtipný, no.
1: A když někdo prochází a nevím, nese si jídlo nebo nějaké papíry z úřadu nebo něco, tak je jako chráněný nějak?
2: Tak v tom Bangkoku právě, jak říkám, že to je na nějakých určitých místech, takže tam prostě dokonce jsme museli procházet i nějakýma security checkama, takže tam se nedostane jako někdo, kdo si jde jako na úřad něco vyřídit. Ale my jsme to zažili bohužel na té Kolantě. My jsme nějak jako viděli dopoledne, že někdo prostě, kdo nechce být politej, teď oni prostě projíždí na skutrech. Tam jsou podle mě i případy, když na toho člověka chrstnete nějaký velký kyblík vody, tak ho můžete schodit z toho skútru. Takže oni prostě jedou na tom skútru a ukazujou, ne, nechci. A oni to respektujou. Nebo nám přišlo, že to respektujou. No, bohužel v ten den my jsme potřebovali se přesunout se všima notebookama, foťákama, se vším na ferry a potom na letiště, aby jsme právě se dostali do toho Bangkoku ještě. No a nešetřili nás, no. My jsme se připravili na nejhorší, takže všechno bylo v igeliťácích a my jsme jeli v tuk-tuku. Takže to jakoby nebylo úplně to pravý vozítko asi na tady tu cestu. A my jsme ukazovali ne, ne, ne. Nikdo to moc nebral jako v potaz. No. Takže na konci cesty já jsem měla jednu papírovou tašku, kde byly jenom šaty. Mimochodem myslím tyhle šaty, že tam byly. A ta taška na konci té desetiminutové cesty se rozpadla. Takže tak asi.
0: Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
3: Casablanca na rádiu Wave.

0: Další akce, na kterou jste se v průběhu toho výletu podívali, byla svatba v Malajsii. Kde?
1: Na Langkawi.
0: Tak kde?
1: To je vlastně hned pod nějakýma tajskýma ostrůvkama. Je to na severu Malajsie. A my jsme právě byli 3 dny asi na Kolipe, což je tajský ostrůvek Malé Linkatej. Hodně oblíbený, hodně přelidněný. A pak jsme přejeli ferry na Langkawi právě. Takže tam jsme, to byla naše první zastávka v Malajsii a bylo to fajn. A bylo tam pár nějakých turistických míst, ale pak právě to bylo takový docela autentický, nám přišlo. A to se ukázalo i tady na té svatbě, že jsme vlastně jenom jeli po silnici a viděli jsme, že se tam něco tak jako hemží. A to je mimochodem podle mě docela i dobrá cestovatelská rada, když vidíte nějaký slavnostně vypadající dav a zajímá vás to, tak se tam běžte prostě podívat a ono, buď vám řeknou, no, ty tady nemáš co dělat, ale myslím si, že spíš ne, že spíš jakoby vás pozvou a budou vám to chtít vysvětlit a ukázat. Tak to přesně jsme udělali my, že jsme tak jako, já jsem si trošku myslela, že to není nějaký trh, ale tím, jak byli všichni nastrojení, tak jsem tušila svatbu. Ještě to mohl být pohřeb.
0: Někdy ty pohřební oslavy jsou jako velké a často se k těm věcem váže nějaký typ pohostinnosti, že oni vlastně neodmítají někoho, kdo jde jenom kolem, prostě proto, že je to oslava a nemělo by se nějak jakoby kazit nálada na ní, nebo nevím, jak bych to řekl, ale prostě často vlastně svatby, pohřební hostiny nebo nějaké další události v zásadě jako rodinné, ale v tom širokém kruhu jsou
1: na koukačku. Celá vesnice, no, takže to je jako velký, myslím, že my už jsme tam až tak nevadili, oni říkali, že to je pro 3000 lidí asi, takže, což teda ta vesnice nemohla být tak velká a určitě tam nebylo tolik lidí, ale možná, že to prostřídá během těch třeba 1 až 4 dnů, myslím, že to tak jakoby trvá, ty svatby, takže se to tam možná nějak protočí, no. Ale tak my jsme právě, já jsem tak jako zkusmo tam, myslím, že z pohřební hostiny bych vycouvala určitě velmi rychle, to by mi asi nepřišlo úplně jako dobrý, ale tady jsem tak jako našlapovala opatrně a fakt za chviličku se nás někdo ujal a volal na někoho, dokonce na Malajku, která žije v Austrálii, takže uměla perfektně anglicky, takže nám vlastně vysvětlovala i jako co se děje a že to je tradiční malajská svatba, že je u nevěstiných rodičů, že normálně teď už Malajci třeba si i pronajmou nějakou halu, ve které to pořád, ale že máme štěstí, že právě tady to je jako jedna z těch ještě tradičních. A nakonec, já jsem tak jako pořád vyhlížela nevěstu se ženichem. Oni říkali, no ty se teďko převlíkají. A já, no dobrý, tak když taky neuvidíme, nevadí. A nakonec nás dostrkali až na fotku s ženichem a nevěstou. Já jsem tam takový okropeček, protože jsem říkala, ne, to není nutný. A oni, jo, běžte se vyfotit, oni budou rádi. Nevím, jestli byli rádi, netvářili se asi až tak, jako že byli úplně zmatený, co tam děláme, že jo. Ale my máme fotku, no. Tak bylo to, vlastně na tom bylo nejzajímavější asi popovídat si s tou Malajkou, která nám o tom vyprávěla a pak si nás tam různě ujímali další lidi a zase jsme si s nima povídali, takže to je vždycky jako super s těma místníma si popovídat. Nejenom o svatbě, pak jsme se dostali normálně jako k životu a tak.
0: A to bylo už po obřadu a byla to jakoby party, nebo to byl ještě obřad?
1: Já si myslím, že to bylo po obřadu, že právě oni říkali, že se převlíkají, takže asi jsem je neviděla v těch jejich největších robách a že už to bylo jako asi party, no, ale nevím přesně, jak to tam probíhá.
0: A s alkoholem nebo bez?
1: No, jsou to muslimové, takže to... Takže
0: byla to muslimská svatba, takže...
1: Jo.
0: Čaje, limonády a tak?
1: Jo, a hlavně my jsme tam měli úplně výborný malajský palačinky tradiční. Trošku jsme se báli, jak dopadne náš žaludek, ale byli fakt výborní a nic nám z toho nebylo, tak to bylo skvělý. To bylo vlastně asi jedno z nejlepších malajských jídel, co jsem měla.
0: A proč se zbála? Co na nich bylo podezřelého?
1: No, dávali na ně máslo třeba.
0: Jo.
1: A jako bylo hodně stupňů a tak, no. Takže to je tak vždycky asi podezřelý. Ale bylo to úplně v pohodě. A chtěla jsem říct, jo, jak to byla muslimská svatba, tak já jsem se snažila, sice jsem nějak kraťasy nad kolena, ale měli jsme sebou ručník, protože jsme mířili na pláž. A teda takovej, ale ve kterém se člověk hrozně jako paří. A já jsem se snažila aspoň se zakryt ty ramena, abych tam fakt nepobuřovala, protože jsme to neplánovali úplně. A takže pak i na té fotce s těma novomanželama, tak jsem v tom zeleném ručníku svítivým, prostě jak se tam snažím do něj schovat, tak to bylo vtipný docela.
0: A jak dlouho jste tam pobyli teda?
1: No ne moc dlouho, tak my jsme nechtěli zase tak moc jako otravovat, ale třeba možná víc než půl hodiny, asi víc, protože jsme se pak právě začali bavit ještě s dalšíma, jedli jsme tam ty palačinky a tak maximálně hodinku, ale spíš míň. Ale bylo to vtipný, protože pak si nás všimnul třeba i DJ, tak nás tam vyhlásil, že jako tady jsou prostě návštěvníci z České republiky, tak všichni, co?
0: A co hrál DJ teda mimochodem?
1: Ty jo, vůbec nevím, já mám pocit, že spíš jim povídal něco, že byl takový bavič.
0: Jo, takhle, že to byl jako speaker a
1: A možná tam měl nějaký podkres, jo, že to byl i takový, no, se staral o zábavu.
0: A vy jste takhle cestovali poloostrovem na jih, tak abyste skončili v Singapuru, protože tam odsud jste měli už pořízené letenky, které propojily tu cestu dál nad Tchaj-wan?
1: No, já, jak jsem říkala, tak jsme moc neplánovali a přemýšlím, v jaký fázi té cesty už jsme věděli, že pojedeme nebo poletíme na ten Tchaj-wan, ale myslím si, že jako bylo určitě v plánu dojet minimálně třeba do Kuala Lumpur a možná, že v Kuala Lumpur, když už jsme tam byli, takže jsme se rozhodli, že budeme pokračovat jako dál a že teda nebude Indonésie, zamačkávám slzu, a že to bude teda ten Tchaj-wan, no.
0: A tak ty asi s cestováním ještě nekončíš, ne? Ta Indonésie?
1: To asi ne.
0: Tam někde zůstává v zásobách.
1: Jo, tak já mám zásoby jako na celý zbytek života, takže a nekončím.
0: Což je zajímavé dát do souvislosti s tím, o čem jsme se tady bavili před začátkem natáčení. Ty jsi říkala, že jsi zeměpis neměla ráda, úplně tě minul a zeměpis neznáš.
1: Zeměpis neznám. No, my jsme měli zkrátka učitele, který to bral tak jakoby hodně po svým. Nechával nás v hodinách si dělat nějaké jako tajenky, měly být asi zeměpisně zaměřený, ale nevím, jestli to vůbec jako kontroloval. Takže jako moc nás toho neučil, bych řekla, že to byla spíš taková jako zábava volná. A potom nám dal přesně ty testy, jenom jako kde se co těží a kde teče jaká řeka, takže já jsem neměla absolutně jako ponětí.
0: Takže tohle nebyl zdroj tvojí inspirace a motivace, proč cestovat?
1: To asi ne, no. Já mám pocit, že jsme prostě cestovali s našima nějak od malička. Jsem poprvé letěla, když mi bylo třeba 7, něco takového. A takže já jsem pak jako tak přirozeně pokračovala jenom v nějakých těch 20, nevím kolika, tak to bylo poprvé s Krosnou a zalíbil se mi tady ten způsob cestování, že už to nebylo jako jedeme do nějakého města s kufrem a zůstaneme tam, ale asi jsem vždycky byla jako zvědavá na tady ty věci, takže jsem chtěla jako objevovat víc a víc a pak se z toho stalo tady ty jako i dlouhé cesty nebo tady ty překotné cesty, kdy během 2 týdnů zažil to, co by člověk normálně zažil za měsíc.
0: A co se v Malajzii těží?
1: Hele, počkej, ale Malajzii to vím, čirou náhodou, protože jsem byla na Borneu, což byla docela smutná zkušenost, tak, že je to největší vývozce palmy olejný.
0: Jo.
1: Takže to bylo na Borneu hodně vidět, tam prostě člověk jel autobusem několik hodin a viděl jediný strom a to byla palma olejná.
0: Velmi úhledné, velmi geometrické způsoby, jak jo. zničit krajinu jednodruhovým pěstitelstvím.
1: Přesně tak. Jo. Bylo to fakt smutný vlastně, jakože jsem to nikdy takhle to ničení životního prostředí v přímém přenosu neviděla, jenom na tom Borneu. A pak jsem přesně byla ještě v nějakém tom jednom z pralesů, který zbejvá a viděli jsme tam ty pygmejský slony, dokonce jsme měli fakt štěstí, jsme viděli i pralesní slony, viděli jsme orangutany divoký a teď si to člověk jako nějak tak se mu to poskládá v hlavě, že asi ty zvířata, nechci říct, že to mají spočítaný, ale že to nemají tam úplně jednoduchý.
2: Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
3: Casablanca na rádiu Wave.

0: Posloucháte Casablanku, cestovatelský a outdoorový podcast Rádia Wave. Dneska se bavíme o jihovýchodní Asii s Ludkou Kohoutovou Vinickou a pokračujeme teda teďka nad Tchaj-wan. Přeletěli jste ze Singapuru nad Tchaj-wan. Měla jsi manžele průvodce znalého terénu, tak za čím jste zamířili?
1: No tak první den na Tchaj-wanu v Taipei byl přesně taková jako nostalgická tour po kolejích, po univerzitě a tak dále. Takže já jsem si prožila tu nostalgii skrze něj. Ještě bylo vtipný, že to bylo třeba 12 let, co on tam studoval, takže on říkal, tyjo, byla to tato budova, kde jsme studovali, takže on pořádně ještě ani nevěděl. Ale tak dostali jsme se někam na koleje, kde byl a tak, takže to bylo jakoby první zastávka, první den byl takhle jako zaměřený.
0: A potom?
1: A potom jsme zamířili i někam jinam naštěstí a byli jsme třeba v Hot Springs, který si postavili místní kousíček u Taipeje, tam jsou termální prameny, tak to bylo taky, to byla hrozně jako zajímavá místňácká zkušenost, kdy si parta staříků v podstatě tam jako z betonu uplácala takový nějaký jako kádě a mají tam celý svůj takový jako ekosystém. Vypadá to, když jezdí na chalupu, mají tam takový stany z plachet. A Tomáš, můj manžel, tak mi říkal, že když on tam byl, tak byli hrozně takový jako pohostinní a byli takový jako pojďte se s náma tady vykoupat a tak dále. Takže jsem to taky chtěla zažít. Ale mám pocit, že od té doby se to možná už malinko jako profláklo, že oni to tam mají. Takže my jsme tam sice byli, ale oni nás tak jako trošku nevraživě sledovali. Jako, co nám sem lezete? Mám pocit, že to bylo trošku spíš než pojďte se s náma vykoupat.
0: A ty máš ráda i urbex?
1: Mám ráda urbex, no. To bylo třeba na Tchaj-wanu, já jsem asi moc nevěděla, co bych chtěla na Tchaj-wanu dělat, ale byla tam jedna věc, kterou jsem věděla a to jsou takový UFO budovy. Měly to být vlastně nějaký jako rezorty u moře. Vypadá to prostě jako UFO na nožičkách, leze se tam po žebříku a je to opuštěný, takže tam jsem se určitě jako chtěla podívat a podívali jsme se tam.
0: A co to plnilo za účel, nebo
1: no dřív proč? To měly být prostě takový jako zajímavě, designově zajímavý baráčky prostě jenom na pobřeží.
0: A na standardní bydlení?
1: No, nebo nějaký chatový asi.
0: Jo, že by se do normálního bydlení lezlo po žebříku, je to
1: no,
0: trochu...
1: No, je to trochu nepraktický vlastně.
0: Trochu nepraktický, no.
1: Tak jako... ono možná proto to taky skončilo, tak jak to skončilo, no. Že to jsou takový rozpadající se UFO, no. A pro mě to je hrozně zajímavý vždycky, když se něco rozpadá, tak se mi to líbí.
0: Ten zub času na tam vidět, jo? No a to jste si teda prolezli?
1: To jsme si prolezli.
0: A líbilo se ti to?
1: Jo. Ještě to bylo takový, ono to je vždycky, že úplně člověk by asi neměl do tady těch budov les, takže to byl trošku adrenalin ale bylo to jako v pohodě. Nikdo nás nenačapal.
0: Bála ses někde v průběhu té cesty, případně čeho?
1: Jo, to jsem vlastně říkala, že minule jsme se o tom bavili, že se u cestování vlastně nějak jako extra nebojím. Ale možná už stárnu, nebo nevím. Ale teďko já jsem četla totiž těsně předtím, než jsme odlítali, tak jsem četla knížku od jednoho cestovatele, který popisoval, jak ho na Langkawi právě. To jsem ani nevěděla, že my pojedeme na Langkawi, ale že tam málem umřel po žahnutí medúzou, která se jmenuje čtyřhranka smrtelná, neboli box jellyfish. A teda popisoval to velmi sugestivně. A nejde o to ani, že to třeba jako hodně bolelo, ale jde o to, že jsem někdy pak četla, že když člověk prostě do 5 minut neumře, tak asi bude žít. Ale jakoby ta představa, že jdeš do moře a ještě většinou se to děje třeba jako v mělký vodě, jdeš do moře a úplně bezstarostně a pak jakoby to může s tebou takhle dopadnout, tak mě to tak nějak, nelíbilo se mi to vlastně tady ta představa, takže jsem se pak trochu bála moře. Já jsem pak ještě navíc dělala takový jako průzkum menší, kde všude tady ty meduzy jsou a to jsem taky asi neměla dělat, protože jsem zjistila, že jsou vlastně jakoby všude tam nějak tak od Austrálie až sem vlastně. I u tajských ostrůvků, u tajského pobřeží, no takže jsem se bála tak nějak všude, když jsem šla do moře.
0: Takže ti to prostě komplet zkazilo koupání?
1: No trošku.
0: Na 3 měsíce?
1: Jako my jsme i šnorchlovali, ale třeba jsem si brala jsem si na sebe legíny a tričko s dlouhým rukávem, abych jako se nějak ochránila. Ještě bylo fakt vtipný, že právě u toho Kolipe jsme šnorchlovali, to je kousek od Langkawi a tam byly medúzy a takový obrovský, ale to nebyly ty nebezpečný, pravděpodobně, nebo nám to neřekli, ale najednou se všude začaly vynořovat a teď, jak už jsem měla v sobě ten jako strach z těch medúz, tak jsem byla v té lodi poměrně jako rychle.
0: Vy jste se potom z Tchaj-wanu vraceli ještě do Tajska, odkud jste odlítali domů, a to už byl jenom takový jako stopover, anebo jste ještě měli plány, co chcete všechno v Tajsku stihnout?
1: No, u nás ty plány, to není prostě správný slovo.
0: Ale... Jo, no tak...
1: já vím. Ale my jsme byli ještě, já myslím, nějakých 9 dní na Kolantě, což byl další ostrov. To jsme si trošku chtěli spravit chuť po Kolipe, který fakt je hodně populární, ale asi to není úplně jako můj šálek kávy. Se tam, my jsme třeba přijeli lodí na nějaký k tomu pobřeží a pak jsme takovým fakt vydlážděným koridorem pro turisty museli procházet směrem dál. A to mě prostě ten pocit z toho nebyl úplně jakoby dobrý. Stejně tak tam bylo všude hrozně moc lidí. A ta Kolanta, tu mi taky někdo doporučil a bylo to fakt takový jako úplně jiný, že to bylo takový, byl to velký ostrov poměrně. A byly tam převážně místní, jsem tam nějaký turista, a byl taky jako ospalejší, ale když člověk měl skútr a mohl tím ostrovem projíždět, tak to bylo vlastně jakoby příjemný. Že někdo i o tom říkal, že to je jako jedno z posledních míst, kde člověk vidí to jako Tajsko, jak fungovalo třeba před tím turismem.
0: No a nebylo to na tebe moc ospalé? Protože ty ses potom ještě rozhodla, že chcete zažít něco divočejšího ve městě a vybírala si mezi Muay Thai zápasem, drag show a jako dalšími věcmi, tak jak to skončilo?
1: A byl ten Songkran, že jo, ještě navíc,
0: a,
1: takže
0: jo, a
1: bong v Bangkoku, takže to byl docela divoký, pravda. Tak ono, když jsme pracovali, tak ta ospalost úplně jako nevadila, ale a je fakt, že když jsme neměli přes týden skútr, tak to už možná bylo potom takový trošku monotónní, ale docela jsem z toho užívala právě v tom srovnání třeba s Kolipe a dalšíma tajskýma ostrůvkama, které jsou hodně jakoby busy. No a potom ten poslední, to asi takhle vyšlo, no, že v tom Bangkoku je nejvíc možností, kdy tady ty věci podnikat, jako ten třeba tu drag show, na kterou jsme nakonec šli, dotáhla se manžela. Já jsem chtěla ještě prostě podniknout něco tajskýho, takže bylo právě na výběr třeba nějaká jako nějaký bojový umění, Muay Thai, nějaký zápas, a tam mám pocit, že se manželovi zase tak moc nechtělo. A ta drag show, to jsem si říkala, že by mohlo být opravdu zajímavý. Jak mám ráda ty bizáry, tak tohle je taky takový bizární trošku. A říkala jsem si, že to může být intenzivní zážitek. A že jako zase tak nevadí, když nebude třeba úplně pozitivní.
0: A v Česku si na žádné drag show nikdy nebyla, jo?
1: Nebyla.
0: Protože Bangkok je takové jako v regionu centrum pro ladyboys, pro drag queens, pro trans lidi. Tam jako vznikl nějaký takový trošku svobodnější prostor pro všechny lidi mimo ty obvyklé jako normativní hranice. Tak právě proto si tam chtěl. A jak to teda nakonec probíhlo? Jaký zážitek ti to hodilo po 3,5 měsících cesty?
1: No, bylo to zajímavé rozloučení, nebo jako takový... Jak jsem říkala, byl to zážitek rozhodně a pro mě pozitivní. Já jsem tam chtěla, on to byly nějaký třeba 3 sety těch vystoupení. Jako na začátku jsme tam přesně šli tak jakoby ostýchavě, vůbec jsme nevěděli, jako co se bude dít.
0: A byl to nějaký bar, jo?
1: Byl to bar a byly tam třeba záchody, jako jedny záchody pro všechny, že byly unisex záchody, tak to bylo jakoby zvláštní, ale jinak asi nic moc. A potom to vystoupení, tak to byly vlastně písničky a ty vystupující lipsinkovali, nebo tak jako, že zpívali do toho, ale nespívali. No a různě u toho tančili. A musím říct, že byli fakt šikovní. Že jsem teďko si říkala, že možná třeba 2 z nich, že budu sledovat někde na Instagramu, že mě to bavilo.

0: speciálně jeden kluk, který vystupoval jako Britney Spears, tak byl fakt jako dobrý, musím říct. Jako vypadal úplně jako Britney. Takže to, bylo to dobrý, no. Mě to bavilo. Ale pak vlastně během toho prvního setu, tak tam bylo docela prázdno a že jsme si to mohli užít v takový relativně komorní atmosféře. A pak ten druhý set, tak tam už bylo opravdu jako hodně lidí, dost narváno a už to tam začínalo, třeba jako byli lidi i trošku přiopilí, mám pocit. A teď se tam tak jako různě po sobě plazili, ale my jsme tam byli mezi nima, takže to pak bylo už takový jako hodně, hodně, že se nás to týkalo vlastně. Tak to bylo jako, no, to myslím, že třeba manžel by už se trochu přestával líbit, ale mě to asi nevadilo.
1: A ty jsi takový jako hlavní motor toho, co ta cesta bude ve vaší dvojici?
0: No, jako myslím si, že možná jo, ale pak třeba ten Tajvan byl takovej hodně, jako že jsem, nebo takhle, Tajvan byl asi takový, že jsem si myslela, že to bude na mým manželovi a chvilku to bylo a pak jsem už se taky trošku ponořila víc do toho plánování a do toho, co bych chtěla vidět a už jsem zase asi začala víc, jako tohle bych chtěla vidět, nemáme dost času. Takže asi jo, no, tak já jsem prostě, jak toho chci co nejvíc zažít a vidět, tak myslím si, že to tak přirozeně pak vyplyne. Že manžel by chvilku třeba i si odpočinul. A
1: dal si nahoru, ale na to tebe
0: tomu
1: neužije.
0: Tomu není dovoleno. Ale ne, ono to tak vypadá, ale pak když třeba někde takhle spolu jsme, nějakou, nevím, třeba 2-3 dny, když normálně cestujeme teda, a pak říkám, no, tak budem tady ještě, a manžel říká, no, už tady není co dělat. Takže on to vlastně má taky jako podobně, ale jsem to spíš já, no.
1: Tak díky za tvoje vyprávění o jihovýchodní Asii a všech zážitků, oslav a akcí, kterých jste se účastnili. Lucie Kohoutová-Vinická byla naší dnešní hostkou nebo hostem. Díky.
0: Díky za pozvání.
1: Ahoj. A loučí se i Pavel Sladký. Já se s váma budu těšit na slyšenou brzo u další epizody Casablanky. Mějte se krásně. Ahoj.
2: Casablanca.
3: Casablanca.
2: Cestovatelský a outdoorový magazín.
3: V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablancu jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.

0: fanouškovsky zanícená sonda do žánru hardcoreu, metalu, punku i ponurých odvětví ambientu.
1: Modeláři. Vypravte se na exkurzi do temnoty společně s Banánem a Viktorem Palákem každé úterý od 9 večer
0: na rádiu Wave.
2: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
2: Rádio Wave.
4: Český rozhlas Rádio Wave.
2: Rádio Wave.
4: Rádio Wave. Děláme vlny. Plejak.
3: Plejak.
2: Horečka páteční noci na Rádio Wave.

0: London, you man.
1: Pleják.
2: Pleják.
3: Hity místo algoritmu.
2: Hity místo algoritmu.
4: Každý pátek od 8 večer na rádiu Wave.

0: rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave.
3: Děláme vlny.
4: Pleják.
1: Pleják. Horečka páteční noci na Rádiu Wave.

Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny. Dang.

0: Stage Rádia Wave.
1: Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel. Ze studia Rádia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
0: Stage Rádia Wave.
1: Každé pondělí o 9 večer na Rádiu Wave.
2: Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny. Pleják.
1: Horečka páteční noci na rádiu Wave.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: Pleják.
1: Pleják. Hudební mix Rádia Wave.
2: Hudební mix Rádia Wave.

0: Rádio Wave.
1: Děláme vlny.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Pleják.
0: Horečka páteční noci na Rádiu Wave.
2: Ahoj, tady Karolína Beranová, posloucháte Rádio Wave.

dní, kdy kytky kvetly a jezera začaly tát. Teď akorát, když se rozhodl.

0: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej každé pondělí od 6 večer na rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Okay, turn me up.

0: Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.

mám, bro. Ty jsi panda grizzly. Koukám do zrcadla ráno, význam neznají, oni nechápou. Pes pozná psa, taky stádou, je na mě tlak, nesu ho na zádech. Sluchátka zamotaný boloněze, rozmotám je do uší, mi

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.

Nesladím se pomocím rože.